0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

piece of little sodium like my head was steel. Loki, that.

Ček, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.

0: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah. Spider.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave, děláme vlny. Swift Production.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

kdy kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rozední.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: OK.
3: Yeah.
2: Let go.
3: Latino gang.
2: Let go.
3: Yeah. Sky.
2: Maggi.
3: Estamos rompiendo, Maggi. Fuerte como Tyson, Maggi.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave. Radio Wave.
2: Děláme vlny. Plejak.
3: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Hello, are you ready?

0: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
0: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: vlastně náboje.
1: Athéna Chlebová a její obluda otevírá ráno se Sarah Jakubem, ale předtím ještě zprávy od naší Terezie Richterové.
2: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
3: Středoškolákům začínají ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku přesáhl za duben 44 miliard korun. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Evropská unie připravuje opatření, která by snížila závislost evropských firem na Číně. Píše to britský deník Financial Times s odvoláním na dva unijní úředníky. Společnosti by podle zamýšlených změn nově musely kritické komponenty nakupovat minimálně od 3 různých dodavatelů z více zemí. Nový zákon by zároveň stanovil maximální množství komponentů, které je možné od jednoho dodavatele nakoupit. Nová pravidla mají být zaměřená na výrobce chemikálií a průmyslových strojů. Plány jsou podle Financial Times teprve v rané fázi a věnovat se jim bude Evropská komise koncem května. Režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let. Informovala o tom nezisková organizace Amnesty International. Zaznamenala více než 2700 poprav, z toho naprostou většinu na Blízkém východě. To je o 78% víc než v roce 2024. Přes 2000 lidí popravil iránský teokratický režim, skoro 400 lidí popravili úřady v Saudské Arábii, většinou za drogové delikty. Do celkové statistiky nejsou zahrnuty tisíce poprav v Číně. Peking je největším vykonavatelem trestu smrti na světě, tamní úřady ale přesné údaje nezveřejňují. V Evropské unii jsou popravy zakázané.
2: Sport.
3: Vodní slalomář Vít Přindiš ovládl o jediný bod nominační boje o účast v reprezentačním týmu kajakářů. Přindiš tak doplnil Jakuba Krejčího a Jiřího Prskavce. Těsně místo v týmu nezbylo na Matyáše Nováka, který si už ale dříve zajistil, stejně jako Přindiš a Krejčí, účast ve vrcholných závodech v kajakrosu.
2: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. S vyšší pravděpodobností na horách, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a na rádiu Wave teď začíná ráno se Sarah a Jakubem.
2: Rádio Wave.
4: Český rozhlas,
2: rádio
4: Wave.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 8 hodin 10 minut tomu nám dohrává Stormzy a jeho Toxic Trade. No a Toxic rozhodně nebyla sobotní směna naše se Sárou, protože jsme tu měli den otevřených dveří a chodili sem zástupy milých lidí, milých tváří, no a my jsme byli nadšeni prostě.
1: Přesně tak, bylo strašně hezký vidět, kdo teda jsou ty posluchači a posluchačky naší stanice, ale i obecně Českého rozhlasu, protože nebyl otevřený jenom Wave, ale samozřejmě celý Český rozhlas a byl plný program. Komentované prohlídky, my jsme pouštěli tracky na přání, viď, padla nám tady Tina Turner,
0: no, padlo The Doors. Spoustu legendárních muzikantů, muzikantek samozřejmě. No, myslím si, že jsme si to zažili, že jsme si to prožili a že zase příští rok budeme prosit o to, abychom tady v tom proskleném studiu mohli při této skvělé příležitosti být. Co nás dnes čeká, Sáry?
1: Co nás dnes čeká, tak já už si myslím, že jste víkendové jakoby pohodičky a zároveň docela rozjetý pár tošky sobotní. Bychom se měli tak jako zase usadit.
0: Ano,
1: a
0: uklidnit
1: tak, se. Uklidnit se, přesně tak, a trošku jako se vrátit do našich starých kolejí. Takže samozřejmě budou hudební novinky, nějaké stálé songy, kulturní tipy, osobní tipy Kuby a Sáry.
0: Zkrátka,
1: tak jak to máte
0: jak
1: rádi?
0: To máte rádi samozřejmě. No a těch hudebních novinek bude také dost, například už teď Florbal a Mar Junior, druhá liga.
1: Přesně tak, a je to track z nového alba, který se jmenuje Multisport, a myslím si, že je to vlastně teď náš jako jeden z nejoblíbenějších tracků s Kubou.
0: Ano,
1: tahle
0: ano,
1: ta novinka zrovna.
0: Především tou sportovní tématikou, rozhodně. I vzhledem k tomu, že se aktuálně hraje mistrovství světa v hokeji, které samozřejmě určitě také nepomineme a možná se zmíníme.
1: Přesně tak, takže možná bychom tenhle ten track mohli poslat právě českému týmu, který dnes hraje zápas.
0: Tak
1: takže
0: posíláme.
1: Florbal a Mach Junior, druhá liga, jdeme na to.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme vlny.

0: 8 hodin 20 minut nám dohrává Barbora Hora, tato velmi populární písničkářka. No a kdo ví, třeba díky své popularitě bude chtít a dostane se na příští ročník Eurovize. Proč o tom mluvím? To bylo téma, které jsme tady v minulém týdnu velmi intenzivně se Sárou probírali. Je to tak?
1: Přesně tak a probírali jsme ho také v sobotu, protože jsme tady měli právě tu speciální směnu na den otevřených dveří Českého rozhlasu a právě v sobotu se konalo to zmiňované finále Eurovize. Dokonce 70. ročník. My jsme tam měli skvělé zastoupení teprve 23-letého Daniela Žižku. To jeho vystoupení a vůbec projev se vyznačoval právě velkou autentičností, syrovostí. Nakonec tedy skončil Daniel na kolikátem? Na 16. místě.
0: Na 16. místě.
1: Ale bylo to strhující stejně a právě jeho vystoupení provázely velké technické problémy, což někteří kritici a kritičky právě zmiňují proto, že možná to trochu ten jeho výsledek ovlivnilo, anebo ne, nevíme.
0: Je to tak, jestli se nepletu, tak dokonce Česká televize chce podávat stížnost kvůli tomuhle, že by to teoreticky, že to mohlo vlastně ovlivnit to hlasování nikoli tedy států, ale těch vlastně, bavili jsme se o té formě hlasování, že nejenom státy hlasují, ale i, ale i ti
1: diváci
0: samozřejmě z nejrůznějších regionů.
1: No čili... nejprve zrnil obraz, pak dokonce to video zamrzlo. Já jsem koukala na celé to vystoupení a opravdu 5 sekund. Tak se tam prostě nic nedělo, tak...
0: Nebylo to nic pozitivního ani pro Daniela Žižku, ani pro Českou republiku v tu chvíli. Myslím, že trnuli stovky tisíců diváků, ať už u hokeje teda, nebo u Eurovize.
1: Každopádně, jak to dopadlo teda? Tak první se zvítězilo v podstatě Bulharsko s písní Bangaranga od zpěvačky Dary. Na druhém místě skončil Izrael a třetí bylo Rumunsko. Já jsem tu Bangarangu viděla, no zatím ne úplně jakoby pečlivě, ale zdá se, že to je zkrátka hit, jak už právě v tom textu, v choreografii a i celé to vystoupení, tak prostě je to asi banger, Kubo.
0: Jo,
1: je
0: jako to asi banger to asi bude, Bangaranga zcela určitě. No já jsem spíš zvědavý, jak se ujme Bulharsko té role nového vlastně pořadatele, hostitele Eurovize příští rok. No a opět, je to jedna z těch dostupných zemí pro mě, no pro nás, řekl bych, čili můžeme predikovat, že mnoho českých občanů vyrazí právě do Sofie, kde se tady další ročník Eurovize bude odehrávat. No tak jako tak, úspěch už jenom to, že se Daniel Žižka dostal do finále. My mu moc gratulujeme, děkujeme, přesně, že tak nás tak krásně zastupoval. No a kdo ví, Česko na svého vítěze stále čeká, tak třeba příští rok
1: a
0: už to vyjde.
1: A třeba to bude Kuba Vinařický,
0: no a třeba taky ne.

0: Oblíbené hlášky typu protřepat, nemíchat, vodka Martini tuším, nebo My name is Bond.
1: James Bond.
0: No tak tyto hlášky přejdou z tradičního představitele Jamesa Bonda Daniela Craiga na někoho nového, takzvaně o dům dál. Tak kdo to bude, o tom se nyní budeme bavit.
1: Přesně tak, protože jak čteme na seznamzprávách.cz, tak hledání příštího Jamesa Bonda je v plném proudu. To uvedla pouze společnost Amazon MGM Studios. Podle hollywoodského časopisu Variety v posledních týdnech začaly konkurzy a prohlášení naznačuje, že se dlouhé čekání na nového Bonda chýlí ke konci.
0: No už aby to bylo, protože podobné články já čtu už asi 3 roky a furt se teda neví, furt se to mění, že jo, nějakým způsobem.
1: Jo.
0: Tak kdo je nějaká třeba top 5, nebo kolik jich vlastně máme teďka těch ideálních adeptů?
1: Přesně tak, tak mezi současnými favority sázkařů na příštího Bonda se podle BBC objevuje těchto 6 jmen. Je to britský herec Callum Turner, Harris Dickinson, Henry Cavill, Aaron Taylor Johnson, či Theo James, anebo Australan, toho znají všichni, Jacob Elordi. A ten doufám, že to teda nebude.
0: Proč by to neměl být Jacob Elordi?
1: No, protože je právě úplně všude. Já myslím, že to jsme to měli taky
0: vlastně
1: článek.
0: Wuthering Heights, viď, byl Jacob Elordi, mimo
1: všude.
0: Jiné.
1: Mimo jiné, samozřejmě proslavil se nejvíc postavou a rolí v seriálu Euphorie, ale zčetla jsem nějaký článek, že je takových jako 6 herců z generace Gen Z, dalo by se říct, kteří jsou úplně všude. Mezi nimi samozřejmě Zendaya a mužské obsazení Jacob Elordi. Takže doufám, že tento nebude. A zároveň je moc mladý, Kubo, ne? Tomu je 28 a vlastně Daniel Craig, tak tomu je 58. A
0: když začínal, tak mu bylo asi kolik?
1: Méně,
0: 38,
1: jasně.
0: Něco takového. Já tuším, že obecně ty Bondové začínají kolem 40, ať už to byl Pierce Brosnan nebo právě Daniel Craig.
1: Právě ten Jacob je takový jako cucák trochu ještě.
0: Ale
1: ne?
0: Tak třeba překvapí, kdo ví. Každopádně Callum Turner, tak to můžete znát, tuším, z Fantastických zvířat například, mimo jiné, nebo máš nějaký jiný oblíbený film s ním?
1: Teď mě nic nenapadá, ale znám tu tvář. Harris Dickinson, tak to je můj favorit.
0: Trojúhelník smutku,
1: přesně tak.
0: No a dále tu máme Henryho Cavilla, což je vlastně představitel toho
1: Supermana.
0: Asi nejmodernějšího, nejznámějšího Supermana. Tomu zas tak nefandím. Není mi...
1: A komu ty teda fandíš z týhletý šestky?
0: Mně se docela líbí ten Aaron Taylor Johnson.
1: A vidíš, tak
0: a
1: já se pak podívám.
0: Jestli se nepletu, tak ten hrál teďka v Gladiátorovi dvojce.
1: Aha, no ale každopádně určitě...
0: A v Bullet Trainu, pozor.
1: Bullet Trainu. Musíme zmínit režiséra, což je kanadsko-francouzský režisér, výborný, Denis Villeneuve, doufám, že se to takhle to vyslovuje, což je samozřejmě režisér Duny nové, nebo Blade Runnera. Jo, takže ty znáš Dunu, Kubo, trochu?
0: Já Dunu
1: novou,
0: minimálně,
1: protože
0: velmi minimálně.
1: To je fakt jako cinematografie, prostě úplně jako filmařská pecka, absolutní. Takže na toho Jamesa Bonda v podání právě Denise Villeneuve se moc těším.
0: No tak výborně. Já bych chtěl jenom říct, že prostě pro mě už z těch mých dětských let nikdo, žádný Bond, žádný představitel Bonda nepřekoná Pierce Brosnana, mého miláčka.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
3: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave. Y'all niggas know what's up. You say pandemic. Yo. Oh, you wanna see a pandemic?

0: 8 hodin, 41 minut, tohle byl The Weeknd, no a my budeme ale pokračovat hudební novinkou na Radio Wave, a to konkrétně Charlie XCX a její rock music. My jsme se před malou chvílí bavili hodně o Jacobovi Elordiovi, myslím, to skloňuji správně, Elordovi.
1: Já bych to radši neskloňovala.
0: Jenom proč ho zmiňuji, protože on vlastně je jedním z hlavních představitelů v té filmové, z filmu knihy od Emily Bronte,
1: Bouřlivé výšiny. Takže, na větrné hůrce.
0: A tomu dělala právě Charlie XCX playlist, přesně. Nebo jak se to, soundtrack, tak to je ono.
1: A ten soundtrack je úplně skvělý. Jacob Elordi podle mě v této roli toxického boyfrienda Heathcliffa je taky úplně skvělý, ale teď k novince, teda, která následuje rock music Charlie XCX. Po období, kdy hudba Charlie XCX dominovala klubům i sociálním sítím, se zároveň začala výrazněji objevovat právě i v tom filmovém světě. V poslední době pracovala na hudbě, jak jsme zmiňovali, k nové adaptaci Wuthering Heights, tedy Bouřlivé výšiny. No a teď naznačuje další proměnu své tvorby. To je neuvěřitelná, ta Charlie XCX.
0: Je to tak, ona se opravdu super, teda vyprofilovala z takové TikTokové star tehdy z Brad Summer, že ano, v něco úplně globálně, ale i uznávaného, jako opěvovaného, no prostě úžasná záležitost. Nakonec dostalo se to na Wave, takže je jasné, že je to kvalitní.
1: No a se to dostalo podle mě i na nějaký Grammy a tak.
0: No to určitě. Určitě, opravdu. Novinka sice názvem odkazuje k roku, ale Charlie si dál pohrává hlavně s popovou formou tentokrát, ale špinavěji, hlučněji a s výraznějšími kytarami než kdy dřív.
1: Single, který právě pustíme, Rock Music, se zároveň funguje jako první ochutnávka z připravovaného 7. alba, ke kterému oficiálně zahajuje mediální kampaň. Rockovou desku ale tedy spíš neočekáváme, a teď už právě hraje Rock Music Charlie XCX. Oh yeah. Yeah.

the time.

0: Jitlut a jeho Maboy nám ukončuje.
1: Maboy.
0: Přesně tak. A in You Are My Girl nám ukončuje první hodinu ranního vysílání při pondělí 18. května v 8 hodin 53 minut.
1: No pondělní směny ty často nemáme, viď? Ale to je možná takový hezký, rozjet týden společně.
0: Takový začátek týdne, prostě člověk ví, že se nebude nudit, že se toho zase přes ten víkend
1: přesně
0: hodně událo.
1: Tak snad ještě? To tak bude i pro vás, drazí posluchači. Následují ještě Matyášovi kamarádi Strach a úzkost, ale s tím bych se teda nepouštila do nového týdne.
0: To
1: ale stejně,
0: ne.
1: Matyášovi kamarádi a ještě Tamara, no a pak samozřejmě Terezie Richterová.

0: recenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Doznívá česká kapela Tamara a její Kolty a uvidíme, co za zpravařské Kolty na nás vytáhne Terezie Richterová právě teď.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Pražští radní dnes začnou projednávat metropolitní plán, podle kterého se bude rozvoj hlavního města řídit do roku 2050. Praha v něm například počítá s výstavbou zhruba 350 tisíc bytů. Pokud radní i zastupitelé metropolitní plán schválí, mohl by platit od 1. září. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN ale očekává, že dnes radní dokument schválit nestihnou.
3: Vzhledem k tomu rozsahu se předpokládá, že ta rada bude pokračovat ve středu a potom další úterý 26. je výbor pro územní rozvoj a 28. zastupitelstvo.
2: Do funkce generálního ředitele britské BBC dnes nastupuje Matt Britton. Bývalý šéf Google pro Evropu, Blízký východ a Afriku nahrazuje Tima Davieho. Ten v listopadu skončil ve vedení BBC kvůli kontroverzně sestříhanému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v publicistickém pořadu Panorama. Po útoku stáda krav ve východním Tyrolsku zemřela 67-letá žena. Její manžel utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho převezl do nemocnice v Innsbrucku. Co se přesně stalo, teď policie vyšetřuje. Na pastvině bylo v době útoku několik desítek zvířat. K podobnému incidentu došlo v Rakousku i loni. Krávy tehdy zabily 85-letého muže z Vídně a zranili jeho manželku. Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 20:15 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Po začátcích vysílání ze stanu se společnost několikrát stěhovala. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas doteď, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později. Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několik měsíční náskok měla jen britská BBC.
1: Sport.
2: Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa zatím nejsilnější soupeř. Češi vyzvou Švédy, kteří na posledním šampionátu získali bronz a v kádru mají přes 10 zástupců z NHL. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na rádiu Wave pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 9 hodin, 9 minut k tomu člověk by řekl, že takhle z rána nikdo tančit nebude, ale opak je pravdou, protože za proskleným studiem Radia Wave na slovenskou písničkařku Saru Rikas už nám tady tančí lidé, takže je vidět, že Radio Wave zase zvolilo dobře a že to teda má tu kýženou odezvu.
1: Přesně tak, já myslím, že tahle ta posluchačka tak ta fíluje opravdu Radio Wave a hlavně Saru Rikas.
0: No a kdo by nefíloval taky Saru Rikas, zase to je druhá věc.
1: Rozhodně, my samozřejmě se pouštíme a startujeme druhou hodinu rána se Saracha Jakubem, tak co nás čeká. Kromě Sary Rikas a určitě skvělé hudby, takže posluchači ještě tady zůstaňte, třeba zatancujte
0: si. No, čeká nás toho mnoho, samozřejmě máme i pár novinek ze světa Wave News, máme mnoho novinek na vlastně naší stanici, mnoho nových pořadů, které je potřeba našim posluchačům odprezentovat. No a novinky samozřejmě jsou i tady v budově Českého rozhlasu, který dnes slaví 103 let.
1: Přesně, 103 let, ale k tomu až později. Já myslím, že teď je čas na novinku. Možná tato novinka oslní i naší posluchačku, která teda přímo odešla už, ale to nevadí, tak třeba i někoho z vás. A jedná se o zimbabsko-australskou reperku TK Maidzu, která pokračuje v týzování své třetí studiové desky, ale ještě nemá jméno ani datum vydání. V novince Press znovu potvrzuje svoji nepředvídatelnost a tentokrát se pouští do teritoria afrobeatu. Tak no, to je podle mě skvělá písnička na ráno, na protažení těla, mysli.
0: Já si myslím, že určitě. Já se tebou naprosto souhlasím. Na mých zpomalených reakcích je vidět, že to
1: že
0: dost potřebuji. Takže už teď tedy novinka na rádiu Wave, Pressed, Tkaj Majca. Užijte si to.

0: 18. května, vy stále posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem, no a pro nás je tento den velkým svátkem, možná řekl bych i našimi společnými narozeninami se Sárou. Proč? Je to jasné, protože dnes slaví Český rozhlas 103 let od zahájení pravidelného vysílání, které tedy odstartovalo 18. května 1923.
1: Přesně tak, a je to jedna z prvních rozhlasových stanic v Evropě, Kubo, kdo by nevěděl. Dnes je stabilním veřejnoprávním médiem s rozsáhlou sítí celoplošných i regionálních stanic. A generálním ředitelem Českého rozhlasu je od roku 2016 René Zavoral.
0: Ano.
1: Hele, 12 celoplošných a 14 regionálních stanic. To je opravdu hodně a Radio Wave vysílá od roku 2006.
0: To je krásný. Je důležitý si připomínat podobné narozeniny, zvlášť dnešní době. Já bych popřál Českému rozhlasu opravdu to nejlepší, ať je nadále funguje, ať je nadále nezměrnou vlastně
1: studnicí
0: přesně vzpomínek současnosti i taková sonda do budoucnosti a těmi inspirací, jako mi vždycky byl, asi takhle, ať je i nadále tak krásný, úžasný a veřejnoprávní, jako byl doteď.
1: To si řekl úplně krásně, přesně tak. Mně se hrozně líbí, že nejenže se tu propojují jenom informace, které jsou strašně podstatné a historie, ale právě Radio Wave přináší třeba i zábavu, hudbu a témata pro mladé a mladě smýšlející posluchače a posluchačky, to je taky strašně důležité, takže já si myslím, a ještě k tomu, nejen Radio Wave, ale máme tady Radio Junior, třeba Radio Pohodu, D-Dur Plus, Jazz, Prague International, jako ten výběr je široký, bohatý a já myslím, že přesně to je právě ta doména celého Českého rozhlasu, takže ta diverzita. Ať to takhle pokračuje. Dalších 103 let minimálně.
0: Ale minimálně. No a ještě jenom dokončím další vlastně informaci, že možná právě proto, nebo především kvůli tomu byl právě v sobotu den otevřených dveří, abychom ty narozeniny tak mohli předoslavovat už takhle dva dny předem i s našimi milými posluchačemi. Takže to se zase vracím k tomu poděkování, že jste všichni dorazili za náma do proskleného studia. A ještě jednou za nás za oba se Sárou tedy všechno nejlepší Českému rozhlasu dnes slaví 103 let.

0: Dozněla Lola Mar, Shut Shut Sherry. Jaký je pondělí, Shut Kubo?
1: Dnešní pondělí je samozřejmě skvělé, protože máte příležitost slyšet ráno se Saracha Jakubem, tak aspoň pro nás je to skvělé. Doufejme, že i pro tu
0: týdne.
1: Druhou stranu.
0: Přesně tak, no a možná nás tahle ta líbezná melodie přenesla k dalšímu líbeznému novému podcastu, který začíná právě dnes od 18 hodin a jmenuje se taky právě Líbezně fasády.
1: Je to tak, fasády zase, já musím říct, že nejvíce, a už jsem to tady zmiňoval i právě při dní otevřených dveří, tak nejvíce obdivuju vždycky tu inovaci v podobě těch velmi autentických názvů těch pořadů, čili fasády.
0: Autentických
1: je jasné,
0: je originálních, přesně tak.
1: Jakmile se řeknou fasády, tak já si myslím, že je jasné, že se bude jednat do jisté míry určitě o urbanismus, o architekturu, o bydlení a všechno s tím, všechna témata s ním spojená, což je samozřejmě velmi aktuální.
0: Přesně tak, tento podcast připravuje Alena Harceníková, ta vás tím celým podcastem bude provázet a moderovat ho, no a tentokrát se podívá do Ústí, anebo taky Malešic, protože to jsou místa, která jsou plná rozporu i bizárních zákoutí.
1: Přesně tak, no a hostkou první epizody tohoto nového pořadu Radia Wave nebude nikdo jiný než Karolína Vránková, šéfredaktorka earth.cz a autorka pořadu Bourání, který nedávno u nás na stanici skončil a já teda musím říct, že jsem byl jeho skalním fanouškem.
0: Společně... V tom případě si myslím, že určitě budeš fanouškem právě fasády.
1: Je zcela určitě, už jenom kvůli tomu názvu, Sáro, prostě fasády v mém srdci už na věky teďka. Budeš taky poslouchat, Sáry?
0: Budu taky poslouchat, no a právě Karolína Vránková společně s moderátorkou Alenou Harceníkovou vyrazili do terénu tentokrát, tak to bude zajímavé, podívat se na hezké baráčky a předat si pomyslné architektonické žezlo. A to je krásné tady.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harceníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: Vědí vaši blízcí, kde přesně se v tuhle chvíli právě teď nacházíte a je to projev péče nebo nová forma dohledu, tak to se dozvíte v novém hotspotu moderátorek Sarah Abulkasima Barbory Součkové, protože ty rozebírají právě fenomén sdílení polohy. To, co dřív působilo jako invazivní zásah do soukromí, se pro především mladý generace stává běžným standardem mezilidských vztahů. Když máš moji lokaci, ručí za můj život, hlásá jeden z populárních memů na TikToku.
1: Je to tak, Sáro, ty si sdílí s někým polohu?
0: No právě, že ne, to už jsme se o tom bavili, já ne.
1: Já dost a vlastně...
0: A kolik tam máš teda těch kamarádů, kamarádek?
1: No nevím, 10. Třeba něco takového, já nevím, upřímně to nemám teďka spočítáno úplně z hlavy,
0: no
1: ale...
0: A na co ty to používáš, právě to je ta otázka, no někoho kontroluješ, to snad ne?
1: No ne, tak ježiš, jako... to v žádném případě, to mi je naprosto proti srsti a myslím si, že to je právě potom ten red flag, na čem se asi potom i shodují se Sarah Abulkasina Barborou Součkou, že v momentě, kdy je to opravdu používáno jako nějaký prostředek ke kontrole, tak to je absolutně red flag. Spíš mě to třeba vyhovuje z hlediska toho, že když se o někoho bojíš, nebo prostě jenom, aby ses ujistil, že je jako OK takzvaně, že, nebo na nějakém místě, kde víš, že je to OK.
0: Tak. Přesně tak, anebo to ještě trošku zrychluje tu komunikaci, že zkrátka se jenom podíváš, kde kdo je, pokud bys s ním chtěl jít třeba ven na kafíčko nebo tak, tak jenom dojdeš, vybavneš. Přesně to možná tak. Radši ne, radši předtím upozorní. No tak zkrátka o tom je nová epizoda Hotspotu.
1: No a Hotspot je pořád o trendech, které nás pálí, reaguje na současné dění na sociálních sítích a rozebírá ho kriticky, ale i s nadhledem. Takže Hotspot určitě poslouchejte, no teď už krátká ukázka z nejnovějšího dílu. V celé délce ho potom najdete na webu Radia Wave a nebo ve vašich podcastových aplikacích.
2: Vlastně je problematický, pokud my tu polohu zapneme kvůli tomu, aby mě třeba partner nebo partnerka našel někde na festiáku v davu, ale ten druhý člověk ji začne používat k jinému účelu. Aby mě třeba kontrolovala, co dělám po práci, jestli nejsem zrovna s kamarádkama v baru a podobně.
3: Mě tohle vlastně připomíná jeden můj osobní příběh, který jsem měla s jednou kamarádkou, se kterou jsem si dřív sdílela polohu a už si ji nezdílím. Mně se vlastně jako stalo to a tohle je fakt jako hodně dávno. Já vím, že jako v té době to ještě úplně tolik nebylo rozšířený, že by vlastně jako ještě se to prostě tolik nedělalo. A ona mě nějak jako navrhla, jestli si nebudeme sdílet polohu. A já tím, že vlastně jako jsem to nějak moc neřešila a s nikým jsem to nezdílela, tak jsem řekla jako jo, proč ne. A ona říkala jo, jo, je to super, já tam mám prostě jakoby svýho kluka, ještě svýho nějakýho jako kamaráda a tak a můžu se prostě jakoby dívat, co on jakoby dělá. Tak mi to jako ukazovala a najednou... najednou prostě jakoby zazoomovala na toho jejího kluka a říká, ty jo, a kam on vlastně jede, když teď má být v práci, proč se pohybuje prostě, to asi jede někam autem. A najednou tam jakoby začalo tohle a začalo mu vypisovat. A já jsem si jenom říkala, Ježišmarja prostě, tohle je docela děsivý. No jenom, že už jsem jí jakoby tu polohu nazdílela a mě v tu chvíli bylo jakoby blbý to hned zrušit, že vlastně jako hned udělala nějakou věc, která je vlastně docela red flag. Tak jsem to jako nechala, ale já jsem potom na to pozapomněla. A připomnělo se mi to teda v momentě, kdy jsem jela nějak jako na lyže. Někam do Jizerek, myslím, a jako určitě jsem si to nikam nezdílela nebo tak, ale ta kámoška by prostě napsala jakoby jen tak zprávu. Užij si hory prostě, jakoby v Jizerkách to miluju.
4: To je hrozný.
3: A já jsem byla jako, ježiš, jak to ví, když jsem to prostě nikam nedala. Vůbec mě nedošlo, že je to kvůli té poloze. Až potom jsem se k tomu dobrala, tak jsem to jako okamžitě zrušila, že vlastně jako tohle mi bylo hodně nepříjemný.
2: No. Tam je zrovna hezky vidět podle mě důležitost toho kontextu, protože přece jenom já jsem tady vyprávěla o tom, jak moje kamarádka, když jsem byla v Istanbulu, mi psala přesně v hodně podobném kontextu, kdy já jsem byla v horách a ona o mě měla starost a byla to pro mě vlastně taková jako hezká zpráva, protože pro mě bylo hezký vidět, že o mě má starost, ale zároveň si umím představit, že od spousty lidí by mě to vlastně vyděsilo úplně stejně, jako to vyděsilo tady tebe.
3: Tohle já mám pocit, že vlastně jako hrozně dobře taky zároveň ještě ilustruje to, jakým způsobem se vlastně jako proměňuje i díky těmhle aplikacím, ale obecně díky digitálním médiím, soukromí a intimita obecně, protože vlastně jako když jsme dřív mluvili o soukromí, tak soukromí bylo něco, co je normální. Ale dneska mám pocit, že je to vnímaný možná spíš jako tak, že soukromí se může rovnat nějaká jako netransparence a může najednou vlastně působit trochu podezřele, že vlastně jako kdyby jsem tý kámošce jako řekla ne, já ti to nechci nazdílet, tak by možná jako by mohla přijít ta otázka, hele, a proč mi tu lokaci jako nechceš dát, ty mě něco chceš skrývat.
4: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Čau, tu Denis alias Fakult, prajem vám bohom požehnaný den, počúvate Radio Wave.

0: fakult a jeho teror, no tak leda co se dá označit za teror, nicméně co se rozhodně za teror označit nedá, byla sobota nejenom na rádiu Wave, ale i v celém českém rozhlase, protože byl samozřejmě den otevřených dveří. No a kdo jiný než Vojta Záhora, který to celé tak prožíval s námi, zároveň měl ranní vysílání.
1: Přesně, ten to celý odpálil právě, ten den otevřených dveří na rádiu Wave s Martinou.
0: Ten by nám to měl tady trošku poreferovat, jaké jsou jeho vzpomínky.
1: A je teď tady s náma ve studiu. Čaudy.
2: To jsem zrovna chtěl dodat. Ahoj, čau, já jsem tady. A ještě jsem taky chtěl dodat, Kubo, trochu jsem se bál, že označíš právě ten den otevřených dveří za teror. Už jsem tady se zatajeným dechem čekal, jakoby tak co řekne,
0: no,
2: to neřekne.
0: No,
2: to.
0: Jsem tě napínal jak šandy.
2: Ale otočil si to o 180 úplně. No, bylo to skvělé, já jsem si to moc užil. Věřím, že vy dva taky, protože jsme si to sami potom společně debriefovali, takzvaně. Pokud se naše posluchači a posluchačky stále ještě teď podívají na webkameru do našeho studia, tak uvidí, že potom dní otevřených dveří jsou tady stále zbytky, takové pozůstatky a archeologové
0: by
2: to, přesně, ti by to označili, jako že tady se něco stalo, pojďme zjistit co, tak byl to den otevřených dveří rádia Wave, mohli jste přijít k nám do studia, poznali jsme tady spoustu skvělých našich posluchačů, pamatujete si na ně? Vy dva?
0: Honzík, ano, pamatuju si na Honzíka.
1: Ano, Honzík s maminkou a celá rodinka, jo, a Otto Bunda, ty
0: no
1: na mě
0: a Ondra,
1: tady, Ondra Rostomilý, jasně, Ondra Rostomilý.
0: Vlastně

0: Hodin těším na naše posluchače, posluchačky.
1: A i oni se těší na tebe, 100%.
0: Já doufám. No,
2: ale víš, jaká je to dnes čest moderovat? Konkrétně dnešní den, víš proč? Protože dnes slaví Český rozhlas 103 let.
1: A
0: dneska jsou ty oficiální narozeniny.
2: Dneska jsou ty oficiální narozky.
0: Já říkal celou sobotu, je to 18. je to 18. a když přijde 18.
1: A je to dneska,
0: tak na to zapomenu.
1: Přesně.
2: A to vůbec nevadí. Mně se líbí na Vojtovi, že opravdu ty 3 dny v kuse říká, že je to už pro něj i jistý adiktologický problém. Závislost na mikrofonu.
0: Klepu se úplně.
2: Prostě on se ho nechce zbavit.
0: Když nevidím ten mikrofon, mě se třesou ruce.
2: Neboj, Vojto, dočkáš se, a to už dnes od kolika, proměněno, to mi připomeň.
0: Od 15 hodin.
2: Takže.
1: Teda.
0: Hned po Jardovi Petříkovi.
1: Já myslím, že se teď hodí bet, já jsem nadšená, stejně jako Vojta, já jsem nadšená.
2: Ale to umíš jenom, ty, Sáro, to je tvoje specialita, čili to nechám na
1: tobě. To jsi ještě nedopracoval.
2: No tak jo, Vojto, moc děkujeme, že jsi za náma přišel do studia a těšíme se na tvoje on-air vysílání.
0: Já také, dobré ráno, mějte se.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Čau, tady Maximilian z Madhouse Express. Posloucháte Radio Wave.

0: Desátá hodina odbyla a to znamená závěrečné třetí zprávy, které nám přináší Terezie Richterová.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst 350 na 400 tisíc korun. Není ale zatím jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. Pro státní kasu by to znamenalo výdaje vyšší o 230 milionů korun. V Česku se tento týden oteplí. Teploměr přes den většinou ukáže kolem 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude většinou polojasno až oblačno, k večeru se místy můžou vyskytnout přehánky. Denní teploty budou mezi 16 a 21 stupni. Podobné počasí s občasnými přehánkami a bouřkami meteorologové očekávají i v následujících dnech. Zítra může napršet až 15 mm, v bouřkách i 25 mm. V týdnu se pak bude postupně dál oteplovat, denní maxima mohou o víkendu vystoupat až k 23 stupňům. Čeští vědci zachraňují ohrožené druhy jeřábů. Vyvinuli způsob, jak z malého kousku stromu vypěstovat stovky jedinců v laboratoři ve skleněných baňkách. Po zakořenění je pak přesazují do skleníku nebo vrací zpět do přírody. V pražském Rudolfínu dnes zazní 12. dirigentský debut pražského jara. Mezinárodní hudební festival jim chce dát příležitost mladým talentovaným dirigentům z Česka. Letos vybrali Ondřej Soukupa, který sbíral zkušenosti ve Velké Británii nebo Skandinávii. Na koncertě s pražskou filharmonií a solistkou Simonou Šaturovou zazní díla z amerického kontinentu.
1: Sport.
2: Moderní pětibojař Matěj Lukej získal podruhé v kariéře stříbro v závodu světového poháru. V Bulharsku nestačil jen na vítězného Korejce Sochang Wana a čeští hokejisté se připravují na třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a porážce se Slovinskem čeká Švédsko. Utkání začne ve 20:20, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Rádio Wave pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: SD-Kid pomalu opouští Prahu, stejně tak jako my už jsme jednou nohou tak trošku venku z proskleného studia Rádia Wave, protože právě SD-Kid nám otevřel závěrečnou hodinu, třetí hodinu rána se Saracha Jakubem, takže koho jsme ještě náhodou nepozdravili, tak čau a přejeme hezké pondělí.
1: Je to tak, u mikrofonu vás i nadále, doufejme, že baví Sára a Jakub, před malou chvíli taky Vojta Záhora, no a bavit vás bude Rádio Wave i v průběhu léta.
0: Přesně tak i mimo Český rozhlas, protože nás čeká spousta skvělých jarních letních eventů, vlastně už letních, viď, eventů.
1: Je to tak.
0: Tak pojďme jenom rychle na ně. Tak například na konci května nás čeká budějovický Majáles, to je ten právě, jak už jsme zmiňovali několikrát, původní OG studentský Majáles, který potrvá od 31. května až do 5. června. Je to vůbec možné? A Radio Wave tam bude mít přímo na místě svou vlastní stage. Jsem hodně zvědavá, kdo tam bude hrát, ale předpokládám, že by mohli třeba Aida de Young, letošní výherci Checkingu.
1: A nejenom toho, že cen Apollo, ceny Anděl. No prostě oni dneska, no ne dneska, tento rok opravdu vzali takzvaně vše, co bylo jenom možné. A my jim to samozřejmě moc přejeme, oni si to zaslouží, jsou skvělí a doufáme, že na nějakém eventu Radia Wave si rozhodně zahrajou.
0: Přesně tak. A já bych hodně chtěla doporučit festival Kamenice, protože ten v podstatě následuje po budějovickém Majálesu. A to už věřím, že od 4.6. do 6.6., což znamená čtvrtek až sobota. No a tam se představí hned několik živých formátů Rádia Wave. Bude to Starter, Podhoubí a samozřejmě taky teda Stage Rádia Wave. Já vím, že jeden z organizátorů je Martin Scholz. Já na ten festival, který se odehrává právě blízko mé chalupy, opravdu třeba 10 minut. Je to takový sudecký ODE festival. Nevím, jestli je to už Liberecký nebo Ústecký kraj, myslím, že spíš Ústecký. A vřele doporučuji, protože Martin přiváží spousta zajímavých kapel pražských i mimo pražských v podstatě, ale jsou to kapely, které jsou spíš neznámé tomu místnímu publiku a právě jim jde představit.
1: Zní to dobře, já asi vyrazím, Sáro, za tebou, můžeme tam jít spolu. No a chybět Radio Wave nebude ani na festivalu Colors of Ostrava, jednom z největších českých festivalů, kde se 17.7. večer ukážou Buchty v aule Gong. No a v průběhu léta se zapojíme i do letní podcastové scény, a to s Casablancou, Questem i Chudáčky. No takže já si myslím, že to léto bude jako vždy prostě nabité.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Doznívá Slow Motion Dancer společně s JB Cliffordem a jejich track Lifeline. Tak já myslím, že dlouhou takovou životní čáru má rozhodně podcast Quest, protože ten už je tu taky velice dlouho. Já to říkám kvůli tomu, že samozřejmě víme, že Radio Wave slavilo tento rok 20. narozeniny, no a Quest patří zkrátka ke stálicím a skvělým pořadům, které tu u nás na stanici máme.
1: To zcela každopádně Jaromír Méval, Šárka Tmějová a Lukáš Grigar vám vlastně už mnoho let tak tímto způsobem ukazují, co hrát, jak to hrát, jaké ty jednotlivé hry jsou, jestli vůbec stojí za to, nebo nikoli, nebo právě obecně jsou to vaši průvodci tím herním světem.
0: No v nejnovějším dílu Questu si posvítili na dvojici novinek, které spolu na první pohled nemají mnoho společného. Jedna se odehrává na upuštěné měsíční základně v tandemu astronauta a androidní holčičky a druhá v nostalgii po dospívání, kazetách a hudbě, která dokázala proměnit obyčejný moment v nezapomenutelné vzpomínky. Ale přesto obě hry něco spojuje.
1: Je to tak, obě něco spojuje, co přesně to je, to se dozvíme právě v novém dílu z 15. května. Jehož ukázku vám už teď pouštíme, jenom pokud by vás zajímal celý díl, samozřejmě ho jako vždy najdete na webu Radia Wave anebo ve vašich podcastových aplikacích. Teď už Quest.
2: Quest. Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radiu Wave.
3: A hned v úvodu hry se jim přímo stane něco velmi nepěkného, protože dojde k měsícotřesení. Nevím, jestli to takhle vlastně říká, je to Moonquake. Lunotřesení?
4: Měsícotřesení.
5: Slyším poprvé tohleto slovo.
3: Ale no, tak
5: musím to nějak zpracovat.
3: No, protože představ si, že jiná tělesa vesmírná, nejenom Země, se třesou. A tohle zrovna tohle měsícotřesení teda stojí za to, protože to taky není spoiler, pobije v podstatě celou tu partu, kromě tady našeho hrdiny.
4: Který na měsíc propadne, kouli?
3: Na měsíc kouli, ano, přesně tak. A on je v podstatě zachráněn jistou dívenkou s dlouhými blondětými vlásky, která vypadá, jakože vypadla z nějaké, nevím, jako kdybyste vzali všechny díly jakýchkoliv dětských pořadů s Dádou Patrasovou, ale teda vymazali Dádu Patrasovou a nechali tam ty roztomilé děti, holčičky, tak ona je takový prostě jako konstrukt, který teda zároveň občas chrlí ze sebe místo toho, chová se jako dítě, mluví jako dítě, je prostě nadšená, teda podezřelá nadšená na to, že jste na základně, kde se něco stalo asi nepěkného a je tam to měsícotřesení. Ale občas taky mezi tím svým nadšením říká věci jako 1-0-1-0-0-0-1-1-1, ne, že by to dělala teda pořád, ale chce se tím asi dost prvoplánově naznačit, že prostě je to teda jakési robotické stvoření, které přesně nevíte, kde se vzalo, proč se vzalo, ale rozhodně neodmítnete pomocnou, velmi teda drobnou, ale přesto velmi pomocnou ruku, protože skrze tohle dítě se vlastně dostáváte hloubš a hloubš do té velké měsíční základny, která se jmenuje Cradle, kolébka.
5: Aha, aha, hlásí se vám Praha, hlásí se vám Quest a jsme tady my.
3: Hlásí se vám Luna.
5: Wavy Studio, jenom pro vás Wavy Studio. Kdo pochopil tuto referenci, tak je OG.
4: Jardo, ty jsi chytil na pasece, co přesně?
5: To bych taky rád věděl. Ale co to je vlastně za žánr?
2: Quest.
6: Quest.
2: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radiu Wave.

0: Literární festival Svět knihy letos přitáhl rekordní počet návštěvníků. Přišli kvůli knihám i debatám. To píše irozhlas.cz a Svět knihy, jak víme, tak se odehrával minulý týden, skončil v sobotu, myslím 23. To ještě ani nebylo.
1: Ne, probíhal od 14. a skončil právě včera. Děkuji. 17. května, čili dochází, nebo jak už je naším dobrým zvykem se Sárou, tak jsme tu proto, abychom celý tento zásadní event českého a nejenom českého literárního hnutí zhodnotili. Já jenom dodám, že ten Svět knihy probíhal na výstavišti v Praze v Křížíkových pavilonech, no a letošním hlavním tématem byla historie, inspirovaná citátem Milana Kundery o boji paměti proti zapomínání. Takže opravdu zase krásná akce, musím říct. No a to se podepsalo i na počtu příchozích zájemců a čtenářů.
0: Přesně tak, prý se ještě úplně jako nedá zhodnotit, jaká úplně ta účast byla, nebo na čem spíš záleželo, protože těch faktorů je několik. Například jde o to, jakou právě autor má reputaci, reklamu, v jaký čas vystupuje, jestli prší, no samozřejmě, kdo celou akci třeba moderuje. Ale k tomu programu letošního tak velkým tahounem byla samozřejmě hvězda Timothy Snyder. Ano, ale prý byla taky nabitá například debata s koreanistkou Ninou Špitálníkovou.
1: Tak to tu máme rádi, to je to vždycky nabité i obsahově. No a dalším tahákem byl samozřejmě držitel Nobelovy ceny za literaturu Abdulrazak Gurnah a samozřejmě také čeští autoři. No a jak víme, tak v Česku se hodně čte, nakonec to, o tom vypovídá i to, že tuším, že máme na hlavu, Sáro, největší počet knihoven nejenom v Evropě, ale na celém světě.
0: Tyjo, tak to jsi mě obohatil, to jsem nevěděla. Každopádně, kdo by nestihl Svět knihy, tak následuje v blízkých dnech vlastně další literární festival a to je Knihex. Ten se odehrává 5. až 6. června, tedy stejně jako ten budějovický majále zmiňovaný, nebo Česká kamenice, takže opravdu začátek června bude nabitý. No a Knihex se odehrává v Muzeu literatury v Bubenči.
1: No tak to vyražte určitě, protože číst je zdravé, je to obohacující, uklidňující.
0: Je to třeba lidi.
1: Je to třeba a zároveň je to věc, kterou ani já, ani Sára, no, nechci mluvit za tebe, já teda jí bohužel
0: moc nedělám. Já se opravdu snažím číst, ale za mě, jako já na to musím mít čas, víš, do té knížky se položit moc mě nebaví, kdybych například každý den přečetla 5 stránek, to ne, já potřebuju ty etapy mít delší a potřebuju se do toho zažrat, protože reálně můj attention span už je taky jako hodně krátký, takže víš
1: jako,
0: co?
1: Jako nás všech,
0: potřebuju prostě čas. Takže lidi, dejte si čas na čtení a navštívte Knihex 2026.
2: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: 10 hodin, 40 minut k tomu, no a ráno se Saracha Jakubem jakoby pomalu končí, ale ještě ne úplně, samozřejmě nám ještě...
1: Jakoby určitě.
0: Nějaký ten vstup nám tam ještě zbývá, například ten, který zasvětíme nyní kinematografii novému seriálu Moniová.
1: Přesně tak, to bychom totiž nebyli my, kdybychom nějaký film nebo seriál nezmínili a oba dva jsme tenhle viděli. Měl premiéru na platformě OnePlay tento pátek. Dočetli jsme se, že každý pátek vychází nový díl. Jedná se o 6-dílnou sérii s názvem Moniová a vypráví právě o spisovatelce Simoně Moniové. Režírovala tuto sérii Zuzana Kirchnerová, kterou můžete znát vlastně od filmu, debutového jejího filmu Karavan, který se umístil v soutěži Cannes.
0: Takže ty si, já vím, že Karavan se ti moc líbil, Sáro, takže jsi se moc líbil. Těšila určitě jo. I na tenhle další projekt.
1: Přesně tak, tak. Taky jsem se moc těšila ještě, chtěla bych zmínit totiž scénáristy Moniové, což jsou tři, prosím tě, Barbora Námerová a ta mě učila, takže Báru moc zdravím. Ale zároveň s ní spolupracovala ještě Ivana Sujová a jako Haubert a dočetla jsem se, že tenhle ten seriál vznikal velice zajímavě z toho scenaristického pohledu, takzvaně prostřednictvím Writers Roomu, což je pro televizi stále relativně neobvyklý model a jde o to, že zkrátka do toho projektu scenaristicky zasahuje víc pohledu, víc lidí a to může samozřejmě přinést jako mnohem něco zajímavější, než když to píše jeden člověk.
0: Určitě více pohledů, více vlivů, více inovací. Docela každopádně, no a propsalo se to teda, je to zajímavý kousek, nebo jak to hodnotíš? Já jsem totiž, já jenom bych rád podotknul a uvedl na pravou míru, že já jsem viděl jenom 10 minut, no a pak se přiznám, že jsem usnul.
1: Aha, jasně. Já ti řeknu, že myslím, že je strašně podstatné, že takovéhle dílo vzniká pro právě platformu OnePlay, což jako už můžeme očekávat, že ji uvidí zkrátka hodně lidí, protože tématem té série je rozhodně jako domácí násilí, zneužívání, vůbec nějaký náhled, jak žena to má ve společnosti možná docela těžké a jako, jak to má těžké třeba i žena spisovatelka.
0: Jasně, určitě.
1: Takže ano. I v prvním díle jsme viděli několik řetězících se odmítnutí, to je třeba pro mě velké téma, takže myslím, že je to hrozně důležité. Nakonec tenhle ten seriál byl vybrán na Berlinále do soutěže.
0: Právě což už samo seriál, o sobě je velký úspěch.
1: Přesně tak a vyhrál brněnskou soutěž Serial Killer.
0: O nejlepší seriál.
1: Přesně
0: tedy.
1: Tak, v prime timeu a tam to vyhrál.
0: No tak čili má už za sebou teď mnoho ocenění, tak uvidíme, jak se mu bude dařit dál. Já ještě uvedu na pravou míru, že se tedy jedná o seriál o spisovatelce Simoně Moniové, vlastním jménem Simoně Urbánkové, která byla velmi populární česká spisovatelka. Naši posluchači možná ještě určitě pamatují. Napsala přes 30 úspěšných románů pro ženy, ve kterých často čerpala ze svého života. No a otevírala v nich vážná témata, jako právě mezilidské vztahy nebo domácí násilí, jak už Sára zmiňovala. No a ten žánr, to je takové velké specifikum, román pro ženy vlastně.
1: Jo, to se ukazuje nakonec i v tom prvním díle, který si určitě puste a sledujte cestu Moniové každý pátek na OnePlay.

0: Pink Panther se její Illegal zavírá ráno se Saracha Jakubem, pondělní ráno se Saracha Jakubem. A Kubo, když si vzpomenu tady na tenhle ten song, tak ten si mi pouštěl právě v sobotu na den otevřených dveří a za mnou stála moje babička a ty si říkal, to je taková růžová panteřice.
1: No ale byla jako, pozor, do nás třeba neslyšel, neviděl, nebyl tady, tak neví prostě, že Sára nejenom, že má úžasnou, nonšalantní, krásnou babičku, ale že této babičce je 93 let a že v plné zbroji, jak se říká v rozhlase, tak přišla k nám do studia, zamávala, poslechla si, měla sebou pejska, no takže to byla úžasná návštěva. Myslím, že možná vůbec nejlepší v den otevřených dveří.
0: Je, to si řekl krásně. Třeba nás poslouchá právě teď, moc jí zdravím, a jenom se nám krásně ukazovalo v tu sobotu, jaký je velký rozptyl všech těch posluchačů a posluchaček a že na věku opravdu nezáleží.
1: Věk je jenom číslo.
0: Přesně, že záleží asi jenom na tom mít otevřenou hlavu, srdce, uši.
1: Ano, ano, přesně uši. Tak. A jak my říkáme, Radio Wave není rádio pro mladé, ale pro mladě smýšlející. A to může být právě i tvoje babička. A
0: no
1: to teda
0: je
1: určitě
0: právě.
1: Je. Tak. No, čili ráno je u konce. My moc děkujeme, doufáme, že jsme vás nastartovali do toho následujícího týdne, takhle při pondělku.
0: No, kdybychom to nebyli my, tak večer třeba starter, že jo?
1: Ano, to je pravda. Tam se nastartujete zcela určitě podle toho názvu. No, Vida, já myslím, že už vše bylo řečeno, čili ještě jednou děkujeme za poslech, no a ode mě ahoj.
0: Loučíme se a víme, že na vás už za chvíli čeká Jarda Petřík, takže budete v těch nejlepších rukách a poslouchejte dál Radio Wave. Čau.
1: Ahoj.
2: Scéna s opakem disu. 2 hodiny hiphopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky, extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu, speciální okénka nejen o hiphopu. Scéna s opakem disu. Každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Fulcrum a ještě před ním The Libertines. No a ze studia Rádia Wave vás už v tuhle chvíli po Sáře a Jakubovi zdraví 7 minutek po 11. dopolední Jarda Petřík. Samozřejmě pokračujeme v pondělním On Airu s datem 18. května, pokračujeme hlavně s muzikou, ale třeba taky s ukázkou z nejnovější studovny, to bude už za pár minut. Taky pro vás mám telefonát s Klárou Štingl, která vás pozve na poslech nejnovějšího Hergotu, který jste v premiéře mohli samozřejmě slyšet včera v podvečer. A taky se můžete těšit na aktuální díl Buchty o Bibli, nového speciálu, který připravují Ivana se Zuzanou a s Petrem Wagnerem, kterého můžete znát právě taky mimo jiné i z Hergotu. No a věnovat se budeme i Wave Newskám v téhle hodince. Jednu konkrétní vám přiblíží zhruba o 11:30 jedna z našich zprávařek Terezie Richterová. Tak to je zhruba náčrt nejbližšího programu tady na Waveu dneska v pondělí 18. května. Z muziky hned teď do vašich uší novinkový Vincent Staples a hned potom Táňa Lvovská a nebo YT.

0: O tom, jak se proměňuje náš jazyk, neboli čeština, se věnovala a přesně na tohle téma se zaměřila Aneta Štokrová v nejnovější Studovně. Samozřejmě na to nebyla sama, bavila se na tohle téma s bývalým novinářem a taky lektorem srozumitelného psaní a autorem webu a slovníku Heknutá čeština 2.0. S Martinem Kavkou společně probrali nejenom to, jak má vypadat dobrý text. Celou Studovnu na tohle téma samozřejmě najdete k poslechu na našem webu wave.cz, na audioportále Můj rozhlas nebo v podcastových aplikacích. Teď pro vás mám připravenou ukázku.
1: Ten největší rozdíl, si myslím, mezi tím, jak jsme mluvili my a tím, jak mluví dnešní vlastně mladá generace, je ten, že my jsme vlastně pořád ještě se snažili ty jako výrazy převádět do češtiny. Hodně. Mm-hmm. A dneska je ten slang vlastně mezinárodně, globální. Jo. Je to vlastně angličtina, je tam vlastně ten kód je pro celý svět stejný, takže oni, když koukají na YouTube a TikToky a na všechny možný jako vlastně sociální sítě, tak komunikují stejně po celém světě. Že vlastně dokážou se mezi sebou dorozumět a tím pádem ten vliv té angličtiny vlastně na tu češtinu těch mladých je obrovský. A někoho to může dráždit, já si myslím, že prostě jakmile ty lidi budou stárnout, tak budou používat jiný slovník.
2: Já jsem si teď vzpomněla na svého kamaráda Radima, kterého tímto zdravím. On vždycky, když jsme spřáteli v nějaké konverzaci, tak on je ten překladatel a hrozně ho to baví, a že vždycky přesně přijde nějaké anglické slovíčko a on ho doslovně přeloží do češtiny.
1: No, to miluju, takovou tu hru třeba v některých jako i podcastech nebo někde, kdy to slýchám, jako třeba hot take, že jo, jakože někdo říká horký úchop.
2: Horký úchop, ano.
1: To mě jako strašně baví, vlastně tahle ta hra s tou angličtinou, že jako, a to je vlastně ta výhoda češtiny, jo, že my vlastně můžeme dělat tyhle ty ptákovinky, protože my nejsme světový jazyk, my nemusíme být srozumitelný pro všechny v každém koutu světa, my si to můžeme jako tady šudlat pro těch 10 milionů lidí v podstatě, 10 milionů mluvčích. A vlastně tím pádem to může mít dvojsmysl nějaký, můžeme si s tím hrát a můžou v tom být jako různý významy, takže to je na tom zábavný.
2: Ještě to vztáhnu k tomu vzdělávání. Jak by v uvozovkách, jak by měli mluvit vyučující? Jestli by měli odrážet ty trendy v jazyce a tím se přiblížit té generaci a třeba jestli by to pomohlo k lepšímu pochopení té látky, kterou vykládají?
1: Já jsem se o tom bavil se svými dětmi. Jedno mé dítě starší má, dcera má 16 let, to mladší syn, tak ten má 14. Takže věřím, že to je zhruba takový nějaký jako vzorek, který by tomu mohl pomoct. Tak ta starší se stydí, když používáme, jako my, jako boomři staří.
2: Je to cringe.
1: Je to cringe, prostě totálně, úplně uhlí. Takže já si nemyslím, že by to vyučujícím nějak zvlášť pomohlo. Myslím si, že by trošku působili divně na ty děti a trošku násilně, že jakoby vlastně vstupují do jejich světa. To si nemyslím úplně, že by bylo dobrý. Na druhou stranu měli by vědět, jako, co to zhruba znamená. To si myslím, že je fajn. A co si myslím, že je jako skvělý v té češtině ukazovat, jako fakt jako pestrost toho jazyka, že ten jazyk, my vlastně, když se učíme spisovný jazyk, jako češtinu, český jazyk, tak se učíme vlastně cizí jazyk, protože my od malička nemluvíme spisovně, my mluvíme prostě dost hovorově, že jo, používáme slang, používáme nová slova, každá rodina má nějaký svoje slovíčka, tak, má nějaký svoje jako vtipky, takže my se vlastně učíme hovorový jazyk, a pak přijdeme do školy a od 6 let se učíme spisovný jako jazyk a to je zase trošku jako jiná disciplína, takže to jsou jakoby dva různý jazyky, dvě různé češtiny. Já vždycky říkám, že kolik češtin znáš, tolikrát si Čechem, takže je jako vždycky jako lepší vědět více těch vrstev toho jazyka, nebo znát.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna. V aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Monika Omerzu-Midriaková má venku novou desku, taky jsme se o ní bavili tady ve studiu Rádia Wave. Ten rozhovor najdete na webu. Za sebou už má i pražský křest v prostoru Archa Plus. Vy jste teď poslouchali píseň pojmenovanou Zastav. Od muziky teď ale zamíříme do Číny za trochu jiným tématem. Se mnou ve studiu teď naše zprávařka Terezie Richterová. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Budeme se bavit o dvou čínských gigantech ultra levného online nakupování. O jednom z nich jste určitě velmi dobře slyšeli, možná o obou. Platformy Shein a Temu aktuálně pokračují v tvrdé právní válce. Ta první zmiňovaná Shein totiž obvinila svého rivala Temu z rozsáhlého porušování autorských práv. Ty víš samozřejmě detaily, tak prozrať, co přesně Shein Temu vyčítá.
1: Tak Shein, možná Shein, já to čtu Shein a slyším Shein, tak možná to můžeme, já jsem si zjišťovala samozřejmě výslovnost, ale...
0: Ne, tak jestli si zjišťovala výslovnost, tak samozřejmě
1: no, ale jako zvyklal jsi mě rozhodně. Nicméně posluchači snad nám když tak odpustí zpátky tedy k tématu. Shein tvrdí, že Temu umožnilo obchodníkům na své platformě používat tisíce fotografií převzatých z webu Sheinu k propagaci nabízeného oblečení. Podle právníku Sheinu nešlo o úplně jako jednotlivé případy, ale o nějaké systematické dlouhodobé porušování autorských práv. Firma zároveň odmítá argument, že za vše mohou pouze externí prodejci. Spor je důležitý i proto, že může ukázat, nakolik nesou odpovědnost samotné platformy a ne jen ti jednotliví obchodníci, kteří přes ně prodávají.
0: Předpokládám, že Temu se nějak bude bránit nebo už brání.
1: Je to tak, Temu tvrdí, že funguje pouze jako neutrální online tržiště a že odpovědnost za konkrétní nabídky nesou samotní prodejci. Firma zároveň obvinuje Shein, že soudní spor využívá jak nástroj k potlačení konkurence v segmentu ultra fast fashion. Součástí britského příporu je proto i protižaloba Temu. Ta zase tvrdí, že Shein uzavíral s výrobci exkluzivní dohody, které jim komplikovaly spolupráci s konkurencí. Podobné střety mezi oběma firmami přitom probíhají i ve Spojených státech, kde se vzájemně obvinují třeba z kopírování designu, porušování ochranných známek nebo zastrašování dodavatelů. Zkrátka je to taková komplikovaná kauza, která není jenom v tom Londýně, ale i ve Spojených státech, takže se to tak motá různě, zkrátka dohadují se.
0: Proč jsou vlastně Shein a Temu tak důležití hráči?
1: Obě ty platformy patří mezi opravdu jako největší fenomény současného online nakupování. Shein vyrostl na modelu, jak jsem zmiňovala, té ultra rychlé módy, tedy velmi, velmi levného oblečení, které je vyráběno v Číně a je doručováno přímo zákazníkům po celém světě. Temu pak patří pod skupinu PDD Holdings, používá podobný princip, ale nabízí mnohem širší sortiment od módy přes různé domácí spotřebiče až po elektroniku nebo hračky. Jen aplikace Temu má podle dat společnosti Sensor Tower více než 400 milionů aktivních uživatelů měsíčně a patří mezi nejstahovanější nákupní aplikace na světě. Popularita obou platform ale zároveň vyvolává kritiku kvůli dopadům ultralevného zboží na životní prostředí, pracovní podmínky nebo bezpečnost některých výrobků. Nehledě na kvalitu zboží, která je většinou velmi špatná, a já jenom dodám, že se zkrátka stačí zamyslet nad tím, jestli tričko za 39 korun prostě může poplatit všechno, pokud cestovalo přes celou země kouli. No. Dlouhodobé téma tady.
0: Detaily na našem webu v sekci Wave News. Terezie, díky, hezký pondělí.
1: Naslyšenou.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Nesmazatelný duch českého génia.
3: Podívejte, co jsem našel.
2: Který se zapsal do dějin míst, kde nikdy nebyl.
3: Na sever.
2: Miroslav Táborský.
3: Na jih.
2: Na cestách za vzpomínkami na něj a jeho dílo.
4: Ale no tak aspoň kotníky si smočte.
3: Co to vlastně přijímá? Přece Járovy myšlenky.
2: Cestopis Stopy Járy Cimrmana.
3: Krása, co?
5: Mistrův odkaz stále žije svým životem.
2: Poprvé ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.

Dasa Mariana Magdalena. 11:45 dopolední část dnešního On Airu pokračuje s brooklynskou elektropunkovou kapelou Lip Critic. Potom se podíváme taky na domácí scénu za Annette X a jejími hlavolami. A do třetice to bude Velká Británie díky altpopové hudebnici Arlo Parks.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Arlo Parks Jetta, 6 minutek před pondělním polednem. Pokud už vám hrál tenhle song k obědu, tak doufám, že vám zpříjemnil čas, stejně tak, jako se to určitě podaří Steve'u Lacymu a nebo slovenským Obligatne ještě do té 12.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Jestli si právě teďka dáváte k obědu pizzu, nebo dokonce takový ten typicky neapolský, takovou tu typicky neapolskou variantu pizzy v podobě kapsy calzone, tak pro vás mám takzvaně ideální meč, nejsou to doznívající Billow, ale rapper Action Bronson, který kromě toho, že se věnuje rapu, tak je to taky mimo jiné kuchař. Co ale pro nás důležitější, je samozřejmě jeho hudební tvorba. No a ten nejnovější single, který vám zápětí pustím, se sice jmenuje Olympic Vince Carter, ale vězte, že v ní Action Bronson rapuje třeba právě u zmiňované neapolské přehnuté smažené pizze calzone. Yeah.

občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatřit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...

0: nic nemůže stát však.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Tohle byl Dušan Vlk, co by duša undergroundu, a před námi pár filmových tipů na dnešní večer, neboli na pondělí 18. května. Začneme v Táboře. Do kina Svět můžete zajít na záznam inscenace Davidského divadla Ucpaný systém. Začátek je naplánovaný na 8. večerní. Přerovské kino Hvězda dává na výběr z Ďábla nosícího Pradu 2 v 17.50 a nebo z Michaela ve 20.00. Sokolov a kino Alfa, tam můžete zajít na Ryana Goslinga co by Spasitele v 17 hodin, případně si užít hudebně filmový večer v podobě snímku Iron Maiden Burning Ambition od 8 večer. A ještě jeden pražský tip, kino Lucerna dneska od 8 večer promítá Spasitele. My se vracíme od filmu zpátky k muzice, před námi Pyjamia, Izabela Love Story a nebo Domácí Síček.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

Vrátky směrem nahoru a slunce stává zase dolů. To se občas modlím Bohu, občas taky za mě.

0: Si čekají jaro, léto, podzim, zima. No a kde můžete potkat někoho z nás z Rádia Wave během, řekněme, přelomu jara a léta, to najdete docela dobře shrnuté na našem webu wave.cz. Já můžu z těch nejbližších, řekněme, mimo pražských akcí, eventů a festivalů zmínit třeba letošní ročník Budějovického mája lesu, kde budeme mít sobě Rádio Wave přímo svou vlastní stage a najdete nás tam na přelomu května a června, ale vypravíme se třeba taky na festival Kamenice, kde si budete moct užít hned několik živých formátů našich pořadů a podcastů, jmenovitě Podhoubí a nebo třeba Starter. No a pak samozřejmě to budou takové ty, řekněme, klasiky letní, už ryze během prázdnin. Karlovarský filmový festival s čelistmi, které tentokrát budou živě vysílat 9. července. Ukážeme se taky na Colors of Ostrava a nebo třeba začátkem srpna na festivalu Povaleč, kde to budou konkrétně podcasty Podhoubí, Boys a taky Starter. No to je víkend mezi 7. a 9. srpnem. Všechno, jak už jsem zmiňoval, to najdete aktuálně shrnuté na našich webovkách, anebo samozřejmě také sledujte sociální sítě Rádia Wave, ať už Facebook nebo Instagram, a myslím si, že vám také tyhle informace neuniknou. Co vám určitě neunikne, když nás budete poslouchat dál v nejbližších minutách, tak v playlistu to bude Aldous Harding, Fiona Apple, anebo Pudding paní Elvisovej.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: Puding paní Elvisovej a jejich paradox výmyslou, co rozhodně není výmysl, tak to je fakt, že vám teď pustím novinku od americké dvojice Ear, která se tak nějak objevila na hudební mapě díky Spotify, tomuhle streamovacímu lídrovi, co se týče muziky, a to se svým low effort debitem pojmenovaným Nerves, který v podstatě nahráli na telefon v univerzitní knihovně. No a postupně se propracovávají dál, aktuálně už mají venku, řekněme, profesionálnější singlovku pojmenovanou Ne plus Ultra. No a dvojice tak nějak rozstřelený dojem nahodilosti a rafinovosti dotáhla na úplně novou laťku, protože v následujícím songu můžete slyšet jak ostré basové synťáky, tak hodně něžné pípání. Dost možná nová éra téhle dvojice, uvidíme, jak bude případně znít nějaký ten, řekněme, dlouhometrážnější release. Zatím single Ear.
1: Are you videoing me right now?

0: Zafr 9 a jejich Demolition Gospel rozněl ve 12 hodin a 52 minut. Pondělní On Air na Waveu pokračuje. Před námi do té 13. v playlistu ještě Ty naší se songem Naturally. A zakončíme to na domácí scéně spoluprací Yeezyse 2020 s Hugo Toxem v podobě songu Leopard.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

6 minut po 13. ladíte stále Radio Wave a pondělní On Air s Jardou Petříkem za mikrofonem a v tuhle chvíli už taky s novinkou od dvojice Florbal a Mar Junior, což je v podstatě frontman kapely Dukla, to je ta část Florbal, a taky polovina projektu Media Service, to je Mar Junior. No a společně tihle dva aktuálně mají venku nový track, který se jmenuje Druhá liga. A najdete ho na desce Multisport. Florbal a Mar Junior teď před námi. No a jinak v téhle hodince třeba taky Rico Nasty, Porsche Boy Aven nebo Archívny chlapec. A budu pro vás mít i ukázku z nejnovějšího dílu speciálu Buchty o Bibli, tentokrát věnovaný Ježíšovu dětství a dospívání.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli. Leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit.

0: Jestli posloucháte nový speciál Buchty o Bibli, tak asi taky víte, že venku už je aktuálně díl věnovaný Ježíšově dětství a dospívání. Farář Petr Wagner mimo jiné se snažil vysvětlit, jaký byl Ježíš takzvaně jako děcko. A prý to byl raubíř, který svému tatínkovi odsekával. No a v novém dílu se mimo jiné bude mluvit i o kometě, kadidlu a taky vraždění nevinátek. Tady je ukázka o tom, jak se to celé asi seběhlo. A celý nový díl speciálu Buchty o Bibli potom poslouchejte na wave.cz a v podcastech.
1: Takže zpátky teda k těm faktům, Peťo. Takže jsme teda za císaře Augusta.
2: Mm-hmm, jak to Lukáš vypráví.
1: Jak to Lukáš vypráví, říše římská plus minus kolem roku 0.
2: Ano.
1: A teď tam teda máme, to asi všichni známe, nějakou Marii a nějakého Josefa. Mm-hmm. A těm se má narodit Ježíš neposkvrněným početím.
2: Tak teď si to přeskočil asi spoustu kolem toho okolností.
1: Ale
2: dejme tomu, že začátek je jako dramatická situace, kdy viděno třeba z pohledu Josefa, na který se dost často zapomíná, jeho snoubenka je těhotná a nikdo neví, jak je tohle možný. Protože oni spolu nežijou, co je v tom za čerta. Doslova.
1: Takže teda tam máme Marii a Josefa. Marie je těhotná.
3: Zbouchla.
1: Jo.
3: A neví se s kým.
1: A Josef, je to Josefova snoubenka.
2: Ano. Tam což je velký problém v té starověké společnosti. Mm-hmm. Podle zákona Mojžíšova je to situace, která se dá řešit jenom ukamenováním. Což je
1: tý manželky, jo? Teda snoubenky.
2: Tý snoubenky. To je problém trošku.
3: Nebo
2: to nějakou šílenou ještě přidruženou ostudou a tak dále. Josef je ale vylíčen jako člověk, který je čestný a přemýšlí spíš, jak by to udělal, aby se tý Marii stalo co nejméně blbýho v té společnosti. Tak se nějak sám v sobě usnese, že to zasnoubení zruší, propustí jakoby domů zpátky, že z toho třeba bude ostuda, ale nebude z toho další jako postih a že to udělá co nejméně drastickou cestou, protože prostě nevidí jiný řešení. Co se v tomhle momentě stane podle Lukášova příběhu je, že ho navštíví anděl, který mu vysvětlí, hele, to, je to třeba to nechápeš, ale to otěhotnění je z boží vůle. Takže ji přijmi k sobě a neboj se toho. Vem to prostě tak, že se budeš o to dítě starat a postav se za tu Marii.
3: Že to je daná věc. A tam se víc teda nevysvětluje, jak ona otěhotněla, protože mi to jako z biologického hlediska moc smysl nedává.
2: Vysvětluje se to, že jí navštíví anděla, řekne jí, že počne z Ducha svatýho.
3: Jo. Dobře.
1: No a to je teda to neposkvrněné početí, jo?
2: No to je ten koncept, který se takhle dá vykládat.
1: Dobře, takže jako máme to chápat tak, laikové, že Josef s Marií teda nespál před svatbou a děcko ona s Josefem nečekala.
3: Ani s nikým jiným, teda s Bohem.
2: S někým ho čekala, ale tohle to je trošku zastřený tajemstvím. Protože každý solidní biblista k tomu řekne, že Pana počne, což je teda naplnění nějakého starého proroctví, mnohem staršího než Ježíš, který se na to tak nějak tradičně z křesťanské strany vztahuje, že je situace, kdy jde o panenství ve smyslu duchovním. Že je to někdo, kdo nemá vůbec s ničím ani se zvláštním jednáním božím žádnou zkušenost a něco v jeho životě začne mimo jeho vůli, ke kterým buď může teda říct jo nebo ne, to tam je důležitý, že ta Maria řekne OK, já tomu věřím, že to tak má být, ať se mi tak stane teda, když mi to takhle říkáš a vezme to do svého života, tuhle nepochopitelnou jako věc, co se přihodí. Ale jestli to jde vysvětlit biologicky, nejsem o tom úplně přesvědčen.
1: Nejsi biolog takzvaně teda.
2: Ne, nejsem.
4: Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
5: Buchty.
4: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky? A proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Za sebou má hostovačky u Tylera The Creatora nebo Liliotyho, tohle byla ale jeho vlastní věc, Teasel Touchdown a song pojmenovaný Familiarity. Před námi Porsche Boy a Ven, takže slovenská spolupráce a taky třeba archivní chlapec. No a dneska v 9 hodin večer taky nejnovější stage, ve které vám tentokrát nabídneme záznam vystoupení rapera EV z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag. Tenhle britský rapper v sobě propojuje vlivy raveových devadesátek, taky domácího rapu i alternativní elektroniky. No a co se týče textu, tak ve svých věcech zachycuje každodenní realitu britského života. Od osobních vzestupů a pádů až po docela ostrý společenský komentáře. Jak vypadá jeho živák, si můžete ověřit na vlastní uši dneska ve stage od 9 hodin večer. No a pokud vás to navnadilo na nějaký ten koncert v podobě navštívení, třeba už dneska, tak za pár minut pro vás taky budu mít dva tipy. Jeden pro Prahu a jeden pro Brno.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pokračujeme slibovanými koncertními tipy na dnešní večer. První pozvánka míří do brněnského kabinetu Muse. I když je tam dneska na slovenskou kapelu Corben Dallas prý už vyprodáno, tak třeba se vám ještě poštěstí někde ukořistit lístek takzvaně z druhé ruky od toho, kdo nakonec se nemůže vyrazit. Každopádně dneska po 8. večer Corben Dallas s novou deskou Čomu uveríš v brněnském kabinetu Muse. Co naopak rozhodně ještě vyprodané není, tak to je Dorian Electra v pražském prostoru Sub-Zero dneska po 8. neboli Liberace, Oscar Wilde, Alice Cooper i Prince a Austin Powers, všichni tihle najednou v jedné personě jménem Dorian Electra. Po 8. večerní v Sub-Zero. A jestli máte rádi francouzštinu a navrch ještě punk rock, pak máte dnešní destinaci, co se týče muziky, jasnou. Tunnel Bar v Praze na ulici Hartigova 59 dneska hostí tři punk rockové úderky právě z Francie, a to jmenovitě Asphalt, Salvation a Joy Blasters.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Dreadhead.

Jest to

0: Už ani nemůžu normálně jíst.
1: Tak splynu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych se to hodně dát, ale prostě trochu silnější.
1: Odejdi pryč. Rodiče o ní chtějí spát, ale ty se samotnýho prosince protikl.

0: Ty jsi samotnýho prosince protiklad.
1: Od Beaty Myslíkové si na Radio Wave hrajeme už celkem tři songy, Břehy na víno a tohle je nejnovější věc pojmenovaná Ticho. No a nejbližší možnost a příležitost, kdy budete moct Beatu slyšet a vidět naživo, je už tento čtvrtek 21. května v pražském prostoru Přístav 186.00 v rámci season opening, tedy otvíracího večera další sezóny. No a nebude jediná, která zahraje a vystoupí živě, kromě Beaty, si taky budete moct užít muziku od teprve 15-leté zpěvačky a songwriterky Bey K, která se představí s celou svou kapelou. Takže dvě hudebnice s podobnými jmény, Bea K a Beata, už tento čtvrtek 21. května po 7. večerní v rámci season opening Přístavu 186.00. Před 14. hodinou do playlistu ještě Paper Lady Below a taky James Blake.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Radio Wave.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radio Wave.
5: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

don't hurt.

0: face straight to the floor.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

Lily Allen, Non Monogamy a ještě přední domácí Island Mint s tunelovou vizí neboli skladbou Tunnel Vision. A jestli dáváte před hudbou přednost poslechu mluveného slova, tak vězte, že aktuálně máte možnost na našem webu poslouchat hned 3 audioknihy. Začnu tou, na kterou vám zbývá už nejméně času. Do konce týdne, to znamená do 24. května konkrétně, si ještě máte čas poslechnout thriller o toxickém přátelství a záhadné bolesti s názvem Medúzy Jakuba Stanjury. 5 zhruba půlhodinových dílů najdete k poslechu na našem webu a taky na audioportále Můj rozhlas s časem do 24. května. Naopak až do 30. června můžete poslouchat audioknihu Dory Čechové pod názvem Teresko Vraťce, což je deník matky, jejíž dcera byla postřelená na Filozofické fakultě. No a do třetice jsme pro vás znovu umožnili poslouchat Piko a Poleny Rychlíkové a Pavla Šplíchala, protože tahle audiokniha byla oceněna druhým místem v kategorii nejlepší mluvené slovo v rámci audioknihy roku. No a těch 10 dílů tak aktuálně znovu můžete poslouchat rovněž na našem webu wave.cz. 3 audioknihy, které pro vás aktuálně máme, tak se do nich klidně vrhněte. No a hned teď vám do uší putuje novinková Charlie XCX se songem Rock Music.

další písničku. Ty jednu se.

0: Za náma i se proky se songem Stop Snitching. Před náma pozvánka na poslech nové připravované minisérie, která se jmenuje Bedny a ve které pro vás moderátor Honza Žižka bude společně se světovými i domácími odborníky mluvit o závažných tématech od sociálních sítí přes ekologii až po kosmonautiku.
1: Bedny. Témata, která hýbou světem. Bedny.
2: Jmenuji se Honza Žižka a připravil jsem desetidílnou sérii rozhovorů se světovými i českými osobnostmi, které mají co říct k důležitým tématům dneška. Třeba s psychiatričkou ze Stanfordu Annou Lemke, italským astronautem Paolem Nespolim nebo Vojtou Hlaváčkem z Brain VR.
1: Bedny. Na rádiu Wave.
2: Co nás podle světoznámé klimatoložky Katrin Hayhoe může motivovat k řešení změny klimatu lépe než strach z katastrofy?
3: To move forward long term, our brain is literally wired to move forward towards something that is better than what we have, not worse.
2: A proč podle greenfluencerky Rozy Haškovcové část lidí radši problém popře, než aby přijala změnu?
4: Často ti odpůrci nejsou nutně proti nějakému vědeckému konsenzu, ale nevidí to řešení a tak radši zvolí tu variantu popírat, než se snažit to řešení najít.
2: Bedny poslouchej od 20. května na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jestli rádi posloucháte věci související s architekturou, tak předpokládám, že jste u nás na rádiu Wave měli rádi bourání s Karolínou Vránkovou. A pokud vás mrzí, že už je minulostí, pak pro vás mám rozhodně, věřím, dobrou zprávu, protože dneska od 6 hodin, tedy v podstatě ve stejném dni a čase, startují fasády, což je, dá se říct, následovník bourání. Fasády pro vás bude připravovat moderátorka Alena Harciníková. No a ten dnešní první díl tak nějak logicky bude právě s Karolínou Vránkovou, která je mimo jiné šéfredaktorkou earch.cz a zároveň je také velmi velkou znalkyní Malešic, tedy téhle části Prahy a taky Ústí. No a právě těmto dvěma lokacím, místům plným rozporu a bizarních zákoutí, budou věnované první fasády dneska od 6 hodin, kdy si jak Karolína Vránková, tak Alena Harciníková společně tenhle terén prošli, podívat se takzvaně na hezké baráčky a zároveň si předat i to pomyslné architektonické žezlo, které tady na Waveu rozhodně pokračuje dál. Poslouchejte dneska od 6 a věřím, že si oblíbíte i fasády tak, jako jste měli oblíbené právě bourání s Karolínou Vránkovou.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dva divadelní tipy a k tomu návdavkem jedna vernisáž, kterou dneska můžete navštívit. To všechno vás teď čeká v rámci kulturních tipů pro dnešek, tedy pro pondělí 18. května. Začínáme divadlem Husa na provázku v Brně, kde už v 17 hodin v podvečer můžete vidět představení Korále okoholo hrdla. O sbírce Marcely Mikuláškové, která vyšla rok po její smrti, o femme fatale brněnského přelomu tisíciletí téhle herečce, režisérce a básnířky, která odešla v zimě roku 2004. Našli v tramvaji na Konečné. No a inscenace o životě plném absurdity a kontrastů je dneska k vidění právě v divadle Husa na provázku od 17 hodin. Korále okolo hrdla. Venuše ve Švehlovce, to už jsme zase v Praze. Lizistrata Reloaded, neboli zbraně, které jsou z toho nejměkčího materiálu na světě. Ze slznic a feromonů kůže a slin. Aneb drsná a taky drzá pohybová komedie s Aneškou Rusevovou v roli Lizistráty dneska od 8 hodin večer ve Venuši. No a zmiňovaná vernisáž, tak ta se dneska uskuteční v galerii hlavního města Prahy od 7 hodin večer. Jedná se o výstavu The Second Fire s podtitulem Milostný dopis Bajkalu, neboli tomuhle jezeru, které je nejstarší, nejhlubší a taky nejobjemnější jezero na světě, obsahující více než pětinu světové sladké vody, co se týče zásob. No a Gabriela Bulišová a Mark Izák strávili rok na východní Sibiři a vytvořili mnohostranný projekt, který klade zvláštní důraz na ekologické problémy tohohle jezera, včetně rostoucí míry znečištění a taky rychlé změny klimatu. Pomocí experimentálních fotografií a multikanálových videí zachycují rozlehlost a majestátnost jezera, intimní okamžiky jeho odolných obyvatel a taky svérázná místa a naléhavost nebezpečí, která je ohrožují. Milostný dopis Bajkalu, vernisáž v galerii hlavního města Prahy dneska od 7.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Máme 3:15, což mimo jiné znamená, že na Radio Wave se zase střídáme za mikrofony, dneska s Vojtou Záhorou. Čau Vojto.
1: Nazdar Jaro.
0: Já už jsem dneska ve své směně zval mimo jiné na Fasády, což je pokračovatel Bourání. Taky jsem zmiňoval, že posluchače čeká nová série Bedny. No a tenhle týden toho bude ještě trochu víc, spoustu premiér jsme si připravili. Co je ta třetí věc, kterou jsme nachystali pro posluchače?
1: Tak třetí věc, o které posluchači už také můžou vědět z našeho vysílání, tak to je náš nejnovější pořad Nádech, který uslyší poprvé už zítra od 19 hodin. Jestliže jste měli rádi Balanc Petra Boušku a jeho pořad o seberozvoji, o vztazích, tak se vám určitě bude líbit jeho nástupce. Připravuje ho pro vás novinářka Lucie Zajda. No a první díl uslyšíte už zítra od 19 hodin s terapeutem Honzou Vojtkem a budeme se bavit o soukromí ve vztazích.
0: Hodně zajímavé téma, důležité. No a vy si užijte dnešní odpoledne s Vojtou. Já se na vás těším zase zítra. Pokračuje pondělní On Air.
1: Tak čau Jaro.
0: Ahoj.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádiu Wave.
4: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Losangeleský umělec Devonte Haynes aka Blood Orange a písnička Sand Pit Boulevard právě uzavřela playlist 15. hodiny. Před námi Harry Styles a taky Vinnebátory s písničkou Evergreen.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

Tohle byla písnička Evergreen on the Wine Bathory. Máme zrovna 15 hodin 8 minut a vy stále ladíte Radio Wave. Akorát teď už s jiným moderátorem za mikrofonem po Jardovi Petříkovi jsem se vystřídal já, Vojta Záhora, a strávím s vámi celé páteční odpoledne. Tak doufám, že vám bude příjemné. Před námi je teď taková mess season a nemluvím teď o časovém údaji nějakého období, které na nás čeká, ale spíš o nadcházejícím albu a takové mladé zpěvačky a slovenské reperky, která se jmenuje Mess. Ta se po dlouhé době chystá na vydání už svého dalšího alba, no a to se právě Mess Season bude jmenovat. Vy možná zpěvačku Mess znáte díky už takovému profláklému tracku Narkotika. My jsme do našeho playlistu v minulých týdnech každopádně nasadili další písničku, která se na albu Mess Season objeví a ta se jmenuje Chcem tě v sebe najíst. Vy už ji u nás můžete nějaký ten pátek poslouchat a dáme si ji právě teď. Tak pojďme na to a přeju vám příjemný poslech.

0: Americké klučičí trio Wallows nám právě zahrálo písničku I Don't Want to Talk, což teda určitě není můj případ. No a proto vám teď povím o našem posledním a aktuálním dílu Hotcastu Pod, do kterého tentokrát dorazila Terezia Bělečková alias Miss Cool Cat. No a také si z tohoto aktuálního dílu za chvíli pustíme krátkou ukázku. Terezia se rozmluvila s Kájou Vladikou a Eliškou Soukupovou ohledně toho, jak probíhá takový burlesk, k čemuž se ona věnuje už 12. sezónu právě v Prague burlesku. Také si povídali o randění a i o Terezině cestě k sebepoznání. Jak se o sebe stará a díky čemu se cítí více sebevědomější, tak to se nedozvíte v té ukázce, ale jedině, když si poslechnete celý díl, který už teď najdete na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě všude jinde, kde rádi posloucháte. Tak ať se vám líbí.
1: Mně se hrozně líbilo, jak ty jsi tady akcentovala to, že dřív si randila proto, aby si měla vztah a teď randíš proto, aby jako si žila život v podstatě, nebo já nevím, jak bys to řekla.
2: Tak asi, aby jsem explorovala, aby jsem objevovala i ty jako všechno, aby jsem se ještě víc tomu otevřela, protože já jsem přesně byla v té queer komunitě hodně nebo jsem a myslím si, že spoustu věcí jsem vlastně nezažila a to bylo taky pro mě důležitý a celkově asi v mém věku už... Prostě blíží se k 40, je to tak? A prostě jsem si tak řekla, že teď je asi ten čas.
1: Ale now myslím, or to, never.
2: No, tak to nevím, ale myslím si, že i o tom právě to souvisí s tím uvědoměním sama sebe, že jsem opravdu teď dospěla už do takové fáze, že vím přesně, kdo jsem a cítím se, opravdu to cítím naplno, nestydím se za to, nesnažím se zalíbit a tak dále.
1: A skrz co se tady k tomu uvědomění dostala, kde přišel vlastně ten zlom, ty o tom mluvíš, jak kdyby odjela,
2: osvítilo.
1: No, kdyby tě osvítilo, nebo odjela někam do hor a tam si prostě požila nějakou žábu, nebo jako kdyby ses k tomu jako promeditovala, nebo promasturbovala, já nevím. Návod na osvícení.
2: No tak jako to bych chtěla, to by bylo samozřejmě ideální, kdyby se mi něco...
1: Promasturbovat se k cíli.
2: Nebo na nějakým, na Bali, na retreatu. Víš co, zažila jsem biznisovou docela velkou ránu i životní. Mám za sebou fakt těžký rok i s mínkou producentem, jako opravdu špatnej. A myslím, že tam se posunou i to, v ty hranice v tom, že vlastně, když si jsem se stěžovala na nějaký věci, z kterých se teď opravdu směju. Byla to velká rána prostě životní i biznisová, takže myslím, že tím vlastně jsem si uvědomila, že OK, tak je dobré. A vlastně asi i tímhle randěním a otevíraním se vlastně to pro mě taký dobrý relax. Já doufám, že to nezní blbě, jo. Já to samozřejmě všechno beru vážně, ale je to prostě pro mě hezký jako strávený čas, že vystoupit z těch bublín a poznávat jiný lidi a spojit to s něčím příjemným.
3: To je pravda,
2: je vždycky hezký.
4: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Tohle byla trojitá spolupráce Joy Orbison, taky Over Mono a Quankface na společném tracku Freedom 2 nám dohráli právě v 15 hodin a 33 minut v pondělním odpoledni na Waveu. A já pro vás mám teď jednu pozvánku k poslechu toho, co nás ve vysílání Rádia Wave čeká dnes večer od 9 hodin. No a to už je klasicky náš pořad Stage, který vám každý týden přináší ty nejzajímavější a pro vás snad nejméně známé koncerty a umělce z evropské scény. A tentokrát jeden takový umělec a jeho koncert, který jste pravděpodobně neslyšeli, tak to je britský rapper, který si říká Evie a odehrál tenhle ten koncert na letošním showcaseovém festivalu Eurosonic v Groningenu. Evie propojuje ve svojí tvorbě britský rap a také vlivy rave kultury 90. let, potom alternativní hudbu a elektroniku. Ve svých skladbách zachycuje takovou každodenní realitu britského života, a to od osobních vzestupů a k osobním pádům, anebo třeba také přes ostré společenské komentáře. Jeho rap je dost melodický a přímočarý a hodně se dá přirovnat k hudebníkům, jako jsou Plan B nebo The Streets. Na jaře loňského roku 2025 vydal své druhé EPčko, to se jmenuje Sunset Behind the Tower Blocks, které právě podpořil takovou koncertovou šňůrou po Velké Británii a v Evropě. A vy si dneska od 9 hodin večer můžete pustit jeho koncert právě z nizozemského Groningenu. Tak laďte Stage od 9.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave. Let's burn.

Trochu klídečku do playlistu pondělního odpoledne nám přinesla Yumi Zuma s písničkou Desert Mile, ale vy se teď můžete na mě spolehnout, že vám takový klídeček pěkně naruším, protože pro vás máme jednu docela takovou, dalo by se říct, hot pozvánku na to, co podniknout dneska večer, a to je právě program v pražském klubu Sub-Zero, kde od 20 hodin vystoupí umělec Dorian Electra. Vy ho můžete pravděpodobně znát nejlépe z playlistu Rádia Wave, kde hrajeme od Doriana dost písniček. On poprvé započal svoji cestu ke slávě v roce 2017, když se tehdy objevil na mixtapeu společně s Mickey Blankem a Charlie XCX, což mu dalo dostatek pozornosti, a Dorian Electra od té doby jede na takové klubové a takové vlně, dalo by se říct, a láme různé očekávání, které mu v cestě stojí. Nějaké magazíny ho právě od roku 2020 označily za umělce, který nejvíce překračuje veškeré zajeté přístupy právě v hyperpopové muzice, kde kombinuje high koncepty vizuály, také takovou queer estetiku a nebo ostré komentáře na identitu a internetovou kulturu. Dorian Electra by se dal popsat jako takové spojení třeba Liberačiho, Oscara Wilda, Alice Cooper, Prince a nebo Austina Powerse, všechno to zamíchané v jedné osobě. A to se vám představí dnes večer od 20 hodin v pražském klubu Sub-Zero. Pokud vás hudba Doriana Electra zajímá, a nebo pokud vás prostě jenom zajímá hyperpop a taková ta internetová kultura, tak si myslím, že byste rozhodně neměli dnes večer promeškat tento koncert. Abych vás ještě víc nalákal, my si pustíme poslední písničku od Doriana, kterou jsme přidali do našeho playlistu. Tohle to je track s názvem Fake Denim.

Rádio Wave. Děláme vlny.

Remy Wolf s písničkou Quiet on Set nám právě zní v 15 hodin a 50 minut. Vy pořád posloucháte Český rozhlas Radio Wave při vašem pondělním odpoledni, tak doufám, že si to užíváte. V playlistu do konce 15. hodiny na nás čekají třeba Essence Martins s písničkou Please Don't Wake Me, anebo také jedna skvělá spolupráce Jean Dawson a Magde Marco na společném tracku Mentol. A v příští hodině po té 15., teda vlastně po 16., tak vám pro vás mám už nachystanou ukázku z našeho spirituálního magazínu Hergot, který měl zrovna včera velmi zajímavý díl, ale nebudu vám to zatím spoilerovat. Tak příjemný poslech.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Babi a písnička Shadow doznívá 5 minut po 16. hodině. Vy jste v uplynulém týdnu mohli dorazit na spoustu opravdu přehrše živých akcí, které jsme pro vás tady na Rádiu Wave organizovali. Minulý čtvrtek to byl náš Checking Showcase, vyvrcholení našeho hudebně exportního projektu, právě Checking, ve kterém tento rok zvítězila plzeňská kapela I Dead Young. No a ta jste za námi mohli dorazit do paláce Akropolis. Potom v sobotu jste mohli dorazit hned na, nebo v pátek ještě opomínám, jste mohli dorazit také na Svět knihy, na Houpačky a k mojí pořad Míši Sladké o aktivním rodičovství, který se zde živě natáčel. V sobotu potom na Světě knihy živé buchty čtou Zuzana Veselková, Ivana Fuxová a Standa Zajíček. Také jste v sobotu mohli dorazit do studia Rádia Wave na den otevření dveří Českého rozhlasu a ten večer ještě zakončit se živou sledovací party Eurovize 2026 s naším popkulturním pořadem Slejvák. No bylo toho minulý týden opravdu dost, ale pro ty z vás, kteří jste nějakou z těchto mnoha akcí nestihli, tak mám i dobrou zprávu, nemusíte smutnit, protože Radio Wave za vámi po celé léto bude vyrážet opravdu na nejrůznější místa. Zrovna z těch nejbližších tak vám můžu zmínit budějovický Majáles, který potrvá od 31.5. do 5.6. Radio Wave tady bude mít přímo vlastní stage. Na 6.6. můžete také zajet do České Kamenice na Kamenici Festival, kde uvidíte hned dva z našich podcastů, Starter a taky Podhoubí. No a samozřejmě už tradičně se můžete těšit třeba zanedlouho i na Čelisti z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Pokud byste chtěli mít přehled o tom, kam letos v létě za vámi Radio Wave vyrazí, tak zaměřte na náš web wave.cz, kde najdete podrobný seznam všech těchto akcí. My je tam pravidelně přidáváme, jakmile další naplánujeme, takže zůstanete v obraze. No a nejdříve se na vás těšíme, jak jsem říkal, v Českých Budějovicích od 31. května. Ano, května. Teď už zpátky k našemu playlistu. Tohle to je americký rapper Vince Staples, trošku taková enigma rapového průmyslu a jeho nejnovější track Blackberry Marmalade.

0: Čemu věří Bůh ty, Ivana Veselková a Zuzana Fuchsová? No tak na tuhle tu otázku odpoví právě nový díl našeho spirituálního magazínu Hergot. Populární pořad právě Ivany a Zuzany ovšem a o ničem v historii poprvé zavítal za Petrem Wagnerem a Klárou Štingl do Hergotu u příležitosti právě společně připravované minisérie Bůh ty o Bibli, kterou vy můžete poslouchat ve vysílání Rádia Wave každé pondělí od 19 hodin. No a tak Ivanka a Zuzana tentokrát zavítali do Hergotu, aby přišli povídat o takové darované Bibli, také o tarotových kartách, nebo o utrpení existence a samozřejmě dalších věcech mezi nebem a zemí, na které jsou obě dvě velké přebornice. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Já vám teď pustím tu slibovanou krátkou ukázku, která má takové buddhistické ladění. Tak ať se vám líbí.
1: A co tebe, Zuzko, tebe taky zajímá nakukovat pod pokličku reality nějakým způsobem? Nebo je to celé nezajímavé pro tebe?
2: Já nevím, pro mě to jako abstraktní relativně dotaz, ale čekala jsem tuto otázku a připravila jsem si ji odpověď.
1: Dobře.
2: Ale já to mám v takové sekci jako odložených, nechci říct úkolů, protože to asi ani není úkol, ale že mě to jako zajímá a současně mám pocit, že buď to na to nemám čas, nebo není ta správná životní etapa. Já mám třeba doma odžmolkovávač, který jsem nerozdělala ještě tři roky. Já mám hodně vždycky věcí, které mi trvá několik let, než začnu používat a podobně je to s těmi zájmy. Já jsem dokonce dostala od jedné kamarádky tarotové karty a jako nemám k tomu nějaký negativní postoj, jsem se taky s tím setkala nějak v rámci psychoterapie, ale ještě se mi nerozdělala, má už asi 4 roky. Takže to spíš tak odkládám na neurčito tyto záležitosti. Ale na co jsem si vzpomněla, co považuji za svůj zásadní duchovní zážitek z dětství. Já si tehdy pamatuju, že jsem se dívala s babičkou na dokument o buddhismu a tehdy, to jsem byla podle mě tak kolem předškolního věku těsně a hrozně mě trápily nespavosti, furt jsem jako nemohla spát a pak jsem se dívala s babičkou na ten dokument o buddhismu a tam bylo řečeno, tam nějaký mnich mluvil o těch jejich tezích a o tom, že základem života je utrpení a mě to paradoxně úplně strašně uklidnilo, že to dalo nějak normalizovalo nějaký moje vlastní v úvozovkách utrpení nebo ani bez úvozovek, že jsem od té doby spala jako dudek. To jsem vám chtěla říct.
3: A to se mi líbí spát jako dudek, to je krásný. Jako dudek,
2: ale že pro mě to byla vlastně neznámá idea jako toho malého dítěte, že jsem měla představu, že všichni furt musí být šťastní a když ne, tak je to nějak v nepořádku a mě to vlastně dalo tehdy takový jako asi klid, dejme tomu.
1: To je zajímavý, že vlastně tebe uklidnilo vlastně ta první půlka té myšlenky, protože ta hned ta druhá je, že utrpení je zlo, které máme odstraňovat.
2: Jo, tak to už mě na tom tak nezajímalo.
1: To by stačilo jenom to zařazení, ano, je tu svět a do toho tohle patří a je to tak asi nemožná v pořádku, ale je to normální.
3: No, jo. Spíš myslím, že tam jako hraje roli nějaký ten pocit toho sdílení právě, že vidíš, že i tady v televizi je pár mních, které stejně ty jako děcko v Brně taky trpíš, že to nejsi sám a to si myslím, že jako v tom je ta síla.
2: A pro mě to byla i úplně nová idea, že o tom se v mateřské školce až tak nemluví. Tak
3: no, tak prostě málo, lepíš listí podzimní, víš co?
2: No a že by paní učitelka řekla, ale panáčka základem života je utrpení.
1: Milé děti,
3: základem. Panáček z kaštánku trpí v sirkách, jako vy.
4: Boží keci a příjemná astrální setkání.
5: Hergot.
4: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz.

0: Okay.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Slyšeli jste správně, je na řadě naše rubrika Kulturistán a já pro vás mám několik různorodých pozvánek do několika různorodných českých míst, tak se do toho pojďme vrhnout a začneme tentokrát v Přerově v kině Hvězda. Tady od 17.50 začíná americký snímek Ďábel nosí Pradu 2, film, u kterého se podle mě zaručeně nudit nebudete, tak neváhejte vyrazit, a od 20 hodin v přerovském kině Hvězda potom následuje životopisný hudební snímek Michael o Michaelu Jacksonovi. U kina zatím zůstaneme, přesuneme se teď do Sokolova. Od 17 hodin v kině Alfa začíná nový americký film s Ryanem Goslingem v hlavní roli. To je sci-fi snímek Spasitel a slyším na něj jenom samé dobré samou chválu. Stále jsem ho neviděl, ale určitě už to nemůžu dál odkládat, takže kdybych byl v Sokolově, vyrazil bych od 17 do kina Alfa. A od 20 hodin mám dobrou zprávu pro všechny fanoušky Iron Maiden, protože tady promítají právě zmíněný film Iron Maiden Burning Ambition, který zachycuje tuto kapelu během jejího období, během období fungování. Tedy od 20 hodin v sokolovském kině Alfa. Jednu speciální pozvánku mám potom do Brna. Kdybych byl v Brně, tak vyrazím dnes od 20 hodin do kabinetu Mus, protože tady proběhne přeložený koncert slovenské kapely Corbin Dallas. Ta je momentálně na šňůře se svým novým albem Čomu uveríš. Tenhle ten koncert byl už odkládaný kvůli nemoci, náhradní termín je právě dneska a všem kupujícím návštěvníkům zůstávají vstupenky v platné i z minulého termínu. Takže od 20 hodin v kabinetu Tumus v Brně vystoupí slovenská formace Corbin Dallas. A jedna pozvánka i do Prahy, a to je do Galerie hlavního města Prahy. Od 19 hodin tu totiž proběhne vernisáž nejnovější výstavy The Second Fire, milostné dopisy z Bajkalu. Kdybyste nevěděli, tak jezero Bajkal je nejstarší, nejhlubší a zároveň nejobjemnější jezero na světě, které obsahuje více než 20% světové sladké vody. A proto se umělci Gabriela Balušíková a Marek Isaac vydali na východní Sibiř, kde stráví celý rok a vytvořili takový mnohostranný projekt, který klade zvláštní důraz na ekologické problémy právě zmíněného jezera, včetně rostoucí míry znečištění, také rychlé změny klimatu. No a pomocí experimentální fotografie a multikanálových videí zachycují rozlehlost a majestátnost Bajkalu, intimní okamžiky jeho odolných obyvatel a své rázná místa a naléhavost nebezpečí, které právě je a toto jezero ohrožují. Vernisáž výstavy The Second Fire, milostné dopisy Bajkalu, proběhne dneska v Galerii hlavního města Prahy v 19 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Česká animace dobila svět.
2: Pojďme se setkat s tvůrci.
1: Fantazie bez hranic a ruční práce, která ožívá na obrazovce.
3: Když to není sen, tak co je to?
4: Ta vizuální báseň, cesta náznaků, hledání.
1: Jak vzniká a kam dnes míří?
5: Na začátku vlastně není nic. Vymýšlíš příběh a děláš si k tomu kresby.
1: Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci.
3: Necháme se překvapit.
1: Ve středu večer na ČT Art a v iVysílání.

Tohle byla písnička Magdalena od hudebnice Duendita. Je 16 hodin 42 minut a já pro vás mám další hudební novinku tohoto týdne. Postaral se o něj newyorský rapper, který se říká Action Bronson. Vydává teď novou desku a ta se bude jmenovat Planet Frog. A tenhle ten skvělý track se jmenuje Olympic Wins Carter. Tak snad se vám líbí.

Irské trio Kneecap a jejich track Liar's Tale doznívá právě v 16 hodin 49 minut v pondělním odpolední na rádiu Wave. Díky moc, že posloucháte odpolední On Air s Vojtou Záhorou a já tu pro vás budu ještě následující hodinu. V té se můžete těšit třeba na ukázku z našeho posledního dílu pořadu Boys a Krištofa Šimka o mužském světě, do kterého tentokrát přišel moderátor a novinář Čestmír Strakatý. Ale ukázka až za pár minut. No a za hodinu už uslyšíte v našem vysílání historicky první díl nejnovějšího pořadu rádia Wave Fasády o veřejném prostoru a o architektuře. Já se na něj moc těším, jsem velmi zvědavý, připravuje ho pro vás naše redaktorka a zprávařka Alena Harciníková a každé pondělí po 30 minut se s ní budete vydávat do nejrůznějších uliček, domů, bytu. No, jen si to můžete představit. Je rozhodně na co se těšit, doufám, že je vaše pondělní odpoledne příjemné, že už ho netrávíte prací a pokud jo, tak snad vám to rychle uteče.

šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Igloo Ghost a písnička Rust Genome dohrává v 17 hodin 5 minut v pondělí 18. května na vlnách Rádia Wave. A pro ty z vás, které zajímají podcasty a také audio, možná i profesně, tak teď bystře poslouchejte, protože Rádio Wave otevírá novou pracovní pozici, o kterou už se teď můžete ucházet. Pokud vás baví poslouchat témata z oblasti popkultury, tak i lifestylu, společnosti a současného dění, prostě všeho, čemu se na Rádiu Wave věnujeme, také k tomu sledujete českou i světovou hudební scénu a hlavně umíte pracovat s videem, audiem a sociálními sítěmi, tak hledáme možná právě vás, protože otevíráme novou pozici multimediálního redaktora na poloviční úvazek, tedy na 2,5 pracovního dne z týdne. Už teď můžete toto pracovní místo hledat na kariérních stránkách Českého rozhlasu, tedy rozhlas.jobs.cz, a přihlásit se můžete až do 27. května. Pozice je k nastoupení od 1. července a my se tady na Rádiu Wave moc těšíme na nový členský přírůstek, který k nám do redakce přibyde. Tak pokud vás to zaujalo, určitě neváhejte a přihlašte se. A zpátky k našemu playlistu. Tohle to je duo Ear a písnička Ne plus Ultra.

0: Tohle byla Jenny Hwal s písničkou The Artist is Absent a já mám pro vás teď krátkou ukázku z nového dílu podcastu Boys. Jeho hostem byl tentokrát Čestmír Strakatý. No a v rozhovoru s Krištofem Šimkem si povídal o svém vztahu s rodiči a také o svojí profesionální cestě za jedním z nejúspěšnějších podcasterů v České republice. Celý tenhle ten díl už teď najdete na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. A pokud vás zaujme, tak bych vám určitě doporučil pustit si i starší díl podcastu Houpačky, kde Čestmír Strakatý zase pro změnu vyprávěl o tom, jaké to je pro něj být otcem. Tak teď už krátká ukázka z Boys.
1: Já jsem byl jedináček, nebo jsem jedináček, a moji rodiče mě vychovávali velmi... Já myslím, že jsem měl jako vlastně hrozně hezký dětství, byť jsem si to ne vždycky asi myslel, ale zvlášť při zpětným pohledu si myslím, že vlastně moji rodiče dělali všechno, co mohli, abych se jako měl dobře. Byť to taky nebylo jako vždycky ve všech ohledech jako ideální a idealizovatelný. A nicméně se nepochybně stalo. A bylo to daný mimo jiné i tím, že ne všechno bylo vždycky ideální, idealizovatelný, že jako já jsem si od nich vybudoval, a zvlášť po tom odchodu do Prahy a pak jako později jestli jako odstup. Který byl neférovej a vlastně iracionální v mnoha ohledech. A bylo to ošklivý, zvlášť učí mojí mámě, která když potom zemřela, tak člověk si jako pak zpětně jako bolestně uvědomuje, že se k ní nechoval hezky, a ne v tom, že bych se k ní choval ošklivě, ale že jsem prostě s ní měl víc komunikovat a blablabla a tak dále. Jo. Takže jako nemůžu říct, že bych měl extra blízký vztah, protože vlastně takový vztah, který by se dal nazvat nějak jako extra blízkým, jsme asi nikdy neměli úplně, ale spíš tam byly takovýhle jako věci nějaký, jako já vlastně ani nevím, jak to moc popisovat, no, je to, já jsem ještě neprošel terapii, víš, takže jakoby... Až jednou dojdu a budu zanalizován, tak mě třeba někdo vysvětlí. Ale vlastně, jak jsem o tom nějak jako přemýšlel sám a jak jsem jako nějak došel k nějakou jako reflexí toho, tak si myslím, že něco jsem někomu vyčítal a podobně, spíš jako tátovi, a ta máma to vždycky tak jako odnášela a bylo to vlastně smutný. No. Zvlášť potom teda, když pak umřela, tak to bylo jaký blbý. No. Ale... nevím, jak dál odpovídat.
2: No, jako mohlo to mít třeba jakoby to špatný a to dobrý v tom, že třeba se mohl zlepšit vztah s tátou na základě toho?
1: Jako, jo, určitě, nebo takhle, jo, náš vztah se určitě zlepšil, ale asi taky bych neřekl, že je nějak jako extra blízký. A je to složitý. Je to jako složitý, je tam jako celý život prostě věcí, ale mám daleko větší pochopení, a to je vlastně jedna z těch zajímavých věcí, že já vlastně až jako později, a myslím si, že to je hodně daný právě i rodinou a tím, jaký rozhodnutí musí sám člověk dělat a jakýma kompromisama nebo čím vším jako prochází, mám daleko větší pochopení pro všechno, co oni jako vlastně oba dělali. A jak se chovali a jaký byli rodiče nebo jaký byli jako, jaký měli vztah a tohle všechno, že vlastně jsem daleko tolerantnější, než jsem býval a bohužel pozdě. Ale neuděláš nic.
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Ah.

On chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

Track Sex Collabo v podání česko-iránské reperky Sosane, která nevěří žádnému šmyďákovi ani šlupku, doznívá chvíli před 17:30 ve vysílání Rádia Wave. A jedno takové kolabo můžete v našem vysílání očekávat i dnes od 19 hodin. To je naše speciální minisérie Buchty o Bibli, které dnes vychází 5. díl. V tomto speciálu se budou Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a Petr Wagner věnovat právě Ježíškovu dospívání a dětství. Jaký byl Ježíš jako takové děcko? Petr Wagner, farář, říká, že to byl raubíř, který svému tatínkovi odsekával. V novém díle si budou Buchty a Petr Wagner povídat i o kometě, taky o kadidlu a třeba i o vraždění nevinátek. Tento díl uslyšíte v našem vysílání od 19 hodin a k poslechu ve všech podcastových aplikacích je už teď. No a před námi písnička Free at Dawn od Small Black.

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

Tohle byla trochu zasněného a synthpopu a taky shoegazu v podání pražské kapely Iggy Marlow, která kombinuje právě dreampop a tyhle ty synťáky s ženskými vokály a písničkách Going Backwards. My zpátky rozhodně nejdeme, ale půjdeme vpřed, ale zůstaneme taky stále v české hudební scéně. No a to s hudební novinkou tohoto týdne, která se jmenuje Druhá liga a je to z písnička ze spolupráce rapera Florbale a producenta Mar Juniora. Florbal, tak to je pseudonym, pod kterým se skrývá frontman kapely Dukla, tedy Lukáš Vidra, který tento více rapově orientovaný projekt vykopnul minulý rok a trefně pojmenoval to loňské EPčko Alias. Slyšet ho můžete třeba pod tímto pseudonymem taky společně s Matem 213 nebo na novém albu elektronického dua Media Service, se kterým právě zmíněná kapela Dukla odjela loňské turné a ze kterého je právě i polovina dua Media Service ji tvoří právě už zmíněný producent Mar Junior. Tito dva se tedy dali dohromady, aby se společně vydali na cestu za tvorbou alba Multisport, které svým zvukem připomíná takovou britskou DIY alternativní scénu, krásně míchá taneční tracky a taky osobní zpovědi. No a my jsme z tohoto alba do našeho playlistu nasadili skladbu Druhá liga. Tahle ta skladba, pokud si všimnete a pokud víte, tak dokonce sampluje jednu známou skladbu od alternativní kapely Sporto, tak pokud vám to bude připadat povědomé, aspoň budete vidět, odkud vítr fouká a pojďme se už do toho pustit. Tohle je písnička Druhá liga, rapper Florbal a hudební producent Mar Junior.

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

Je 17 hodin 45 minut, vy pořád posloucháte odpolední On Air na rádiu Wave. V pondělí 18. května ze studia vás zdraví Vojtěch Záhora a pokud je tu někdo, kdo poslouchal celé uplynulé 3 hodiny, tak ví, že Blood Orange byl ten, který zahájil moji moderátorskou směnu, tak je snad i příhodné, aby Blood Orange na spolupráci s americkými postpunkery Turnstile ukončil mou dnešní vysílací směnu. Nemusíte být však smutní, protože už od 18 hodin na vás v našem vysílání čeká první díl našeho nejnovějšího pořadu. To budou Fasády Aleny Harciníkové. Pořad o architektuře, o veřejném prostoru a všem, co k tomu tak patří. No a v prvním díle vyrazila Alena na dvě místa, která jsou plná rozporu a takových bizárních zákoutí. To jsou podle ní Ústí nad Labem a taky pražské Malešice. Nevyrazila tam však sama, přizvala si k sobě Karolínu Vránkovou, šéfredaktorku serveru earch.cz a také autorku předchozího pořadu o architektuře na rádiu Wave a Bourání. Společně tyto dvě odbornice vyrazily do terénu a takzvaně podle svých slov se podívali na hezké baráčky. A taky si předali to pomyslné wavy architektonické žezlo. Já doufám, že se vám první díl našeho pořadu Fasády bude líbit a že se stanete jeho fanoušky. Moc bych to Fasádám přál. Vám přeju hezký zbytek pondělního odpoledne, hezký pondělní večer. Mějte se a naslyšenou.

0: Komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: nový podcast o architektuře a veřejném prostoru na rádiu Wave. Jak můžete slyšet, jsem venku, vezmu vás totiž sebou na výlet. Stojím tady s Karolínou Vránkovou, která na Waveu dělala podcast Bourání a dneska mi předává takové pomyslné architektonické žezlo a rozhodli jsme se to udělat naprosto typicky pro architekty a fanoušky architektury. Půjdeme se podívat na hezký baráčky a někam na výlet. A vezmeme vás sebou, každá na místo, které je pro nás nějakým způsobem speciální. První na řadě je Karolína, tak Karolíno, ahoj, a kde teďka jsme?
1: Ahoj všem, my jsme v Malešicích, to je moje rodná čtvrť, taková poněkud podceňovaná okrajová čtvrť Prahy 10 a já bych to chtěla trošku změnit a dát jí trošku váhu. A teď stojíme u Malešického zámku, který je z pozdní renesance, takže je to docela architektonický skvost, postavil ho Giacomo Canevale, takže prostě dvorní stavitel italský pro významný rod Mitroviců. Jo. Základy má ještě z gotiky, ale vypadá to tady trošku malešicky. Prostě je tady jeden vrak auta, dále nějaký pásy ze čtyřkolky a dost oprýskaný ten zámeček, protože on je teda teď momentálně ve špatném stavu. Je to tady prostě celkově takový vybydlený, no ale existují plány a vize a sny, že to tady bude hezký, bude to sloužit tady čtvrti a bude se tady rozvíjet komunitní život, protože tady my máme v Malešicích rádi.
0: Já když jsem sem přijížděla, tak dneska tomu teda úplně nepřeje, protože je tak pošmourno, prší, právě ještě fouká, takže jsme hnedka zalezli tady do útrop toho dvorku a schovali jsme se tady právě u té lady, aby jsme měli aspoň trošku závětří. A u toho jsem teda přemýšlela nad tím, že si mi psala, že Malešice jsou místo, kde by chtěl žít každý, nebo že to je místo pro každého, tak teď teda mě budeš muset přesvědčit, protože zatím, co jsem viděla, tak já jsem zvyklá na lecos, ale ještě očekávám.
1: Jo, tebe to nepřesvědčilo jako rodačku z Ústí, že tady to je krásné.
0: No, to náměstí bylo milé, ale ještě jsem teda zvědavá, co mi ukážeš. Ale tak, kdybys mi měla říct, proč vlastně jsou Malešice tak super, vím, že mi to ještě budeš určitě ukazovat, ale takhle na začátek.
1: Takhle, super někdy říkám, ale je to trochu silný slovo, právě jak vidíme, tak je to spíš takový místo mnoho různých rozporů a bizarních zákoutí a tak, a to na nich mám ráda, ale má ještě jednu vlastnost, která není vidět na první pohled a myslím si, že to je inspirace opravdu docela velká i pro nějaké jako městotvůrce jiné a pro jiná města, jiné čtvrti, a to je, že to tady je opravdu jako inkluzivní kus města, kde spolu žijí spousta druhů obyvatel, různé příjmové skupiny, různé věkové skupiny a všechno se to tady tak jako docela dobře mísí a vlastně myslím si, že docela ve smíru, že tady nejsou žádné jako sociální konflikty a přitom tady ty lidi žijou dohromady a to mi přijde, že je fajn. My jsme tady s partou kamarádů, sousedů vlastně udělali docela podrobný výzkum historie Malešic a napsali jsme knihu Malešická kronika, která myslím, že se docela povedla a tam právě jsme jako trošku pátrali i v historii a právě jsme si všimli, že opravdu tady byl strašně silný ten komunitní život. A vždycky ty sousedi si to tady uměli užít, i když to byla prostě zapadlá obec za Prahou, prostě za první republiky nebo ještě na přelomu 19. a 20. století, jak to byla opravdu obec za Prahou, ale vždycky tady byly prostě spolky, Sokol, všichni tady prostě hrál se ochotnické divadlo a hrozně to tady žilo, prostě aniž by potřebovali ty lidi to velké město a tu velkou kulturu a nějaké super služby, no. A to je inspirace pro dnešek, si myslím.
0: Myslím si, že podtext dnešního dílu bude potenciál, protože i můj výlet bude s velkým potenciálem toho, co by mohlo být, než že by přímo bylo. Ale ty sousedské vztahy, to je taky super věc, protože vlastně hned druhý díl bude o sousedských vztazích. Mluvím s nimi s architektem Markem Sivákem z Pěstuj prostor. A mimo jiné jsme se bavili o tom, že teď se ty sousedské vztahy docela dost proměňují. I s tou naší generací. Já jsem hodně řešila, že třeba moc neznám moje sousedy, že je pro mě těžký s nima mluvit. Jak to vnímáš tady, nebo čím to je, že se tady ty vztahy tak hezky udržují? Tady, já když jsem přijížděla, tak krom toho teda, že bylo pošmourno, tak jsem chytala takovej vesnický vibe, bych řekla, tak jestli je to i tím, nebo co myslíš?
1: No, to je docela zajímavý a vlastně se to potvrzuje už od roku 1905 do dneška, jo? Že vždycky je potřeba takový nějaký místní lídr. V tom roce 1905 to byl pan Trojánek, který založil místní Sokol a prostě zvednul ty lidi z těch hospod a prostě přinutili chodit cvičit a hrát ochotnické divadlo. My tady teď máme souseda Tomáše Kloučka, který je takový těžiště a kolem kterého se to všechno jako děje a vlastně nabaluje se to. Takže si myslím, že to je hodně důležitý, aby tam byl někdo, kdo se fakt nebojí a prostě osloví ty sousedy a kdo to vydrží a bude jim pořád to připomínat a prostě zvát je a když nikdo nepřijde, tak je zase znova pozve.
0: Já jsem se ještě k tomu místu jenom dočetla, to je taková zajímavost, kterou jsem si vyrešeršovala, že vlastně Malešice nikdy neměly kostel, že tady byly postaveny k němu základy, ale v únoru 48 vlastně z toho sešlo. Možná je to jako taková staromilecká představa, ale přijde mi, že často se ty komunity budujou i kolem toho kostela, nebo minimálně budovali, tak tady to byl hlavně ten Sokol teda a potom ta garáž a potom ty nadšenci.
1: Ale kostel, pozor, to je pravda, s tou souhlasím a taky se to tady můžem potvrdit, protože tady měl být jako katolický kostel, který se začal stavět v 50. letech a z logických důvodů z toho sešlo. Jo, už tam je to teda taky zajímavá stavba, montovaná dřevostavba to měla být, už dřevo bylo nachystáno, vysvěcené základy byly, no ale pak přišel rok vlastně 48 a byl konec. Ale ve stejné době se postavila malá evangelická modlitebna a ta teď funguje, je tam prostě evangelický sbor Ochranovské církve. A to je taky důležitý těžiště, takže souhlasím s tebou, oni tam dělají spousta práce, kulturní, koncerty, věci pro děti, i sociální, zvou tam prostě babičky z okolí, takže si myslím, že ten kostel to není vůbec od věci. No.
0: A se podívat na ty... Pozor, Karolína má u sebe přímo tady knihu Malešická kronika i se záložkama.
1: S poznámkovým aparátem, s mapou. Takže listuji. Ty staré dějiny jsou fakt zajímavé, protože tady bylo několik vojsk tady prostě zalehlo, mělo tábořiště. Nedaleko se odehrála příšerná bitva u Štěrbohol, kde za jeden den prostě tady stáli prostě proti sobě Rakušani a Prušáci a prostě tady se masili v bažinách. Za jeden den tady padlo asi... teď nevím kolik, musela bych si nalistovat, ale prostě desítky tisíc lidí a všude tady jsou prostě, se nacházejí ty pozůstatky jako ještě dneska, jo, že možná to poučení je, že i takováhle jako fakt trošku dobře bezvýznamná čtvrt, neříkám to ráda, může mít takovýhle starý a zajímavý dějiny.
0: Ale teď se pojďme podívat na i větší současnost. Ty jsi říkala, že mě vezmeš někam na vyhlídku, tak jsem zvědavá, co mě ještě čeká.
1: Jo, protože dějiny jsou skryté, ale paneláky ty jsou vidět, tak se jdem podívat na paneláky a developerskou výstavu.
0: Jupí. Tak my jsme se už vyškrábali tady do parku a máme tady krásný výhled. Na co se to díváme teďka, Karolíno?
1: Přijde ti krásný.
0: To je takový zvyk, ale řekla bych, že v něčem krásný, jak tomu se určitě dopracujeme, ale zase je to přes nějaké ty vrstvy, ale tak když se tenhle podcast jmenuje Fasády, tak je musíme trošku odkrývat, takže někde zatím krásný je.
1: Jo, je to taky krásný na druhý až třetí pohled, viď? No ale jakoby já to nechci ironizovat, já tady mám ráda, no ale pravda taky, že vidíme jako věci spíš zajímavé než krásné, teda jo, jsme na kopci a pod náma je vidět sídliště, celé malešické sídliště, vlastně jedno z prvních pražských sídlišť. Vlevo to jsou taky naše Hradčany, tam jsou vlastně komíny, teplárny a spalovny a tam je ta průmyslová zóna. A taky a třeba kolem nás a za sebou vidíme novou developerskou výstavbu, která nás tady tak jako obtesává za náma, jsou bagry a ty tam odbagrovávají zase další kus nějakého pozemku a bude tam stát další nový dům. No, takže tohle všechno my vidíme.
0: No, my jsme se bavili o těch fasádách, tak tady teda vidím spoustu barviček a trošku jsme to zmiňovali, když jsme sem šli, tak je to takovej nešvar, pořád se tu objevuje, jak na to tak koukám.
1: Je to nešvar, je to mnohokrát prostě propraný nešvar, ale tady to fakt bolí do očí, jo, protože tady každé to SVJčko si poctivě ten dům zateplilo a nabarvilo a teda opravdu barev se tady nikdo nebál, takže je to fakt vlastně trochu strašný, ne? A co je na tom podle mě ještě nejroznější, že vlastně ještě dneska, když už víme, že to je ošklivý, můžeme to i vidět, každý den to vidíme, tak vlastně městská část tady podobným způsobem zateplila a natřela školu na duhovou barvou. Takže my máme tady přece duhovou školu a ještě novou školku, která je taky prostě, vidím, žlutou, zelenou, modrou, oranžovou, tmavě oranžovou a dál na těch panelácích ještě všechny další odstíny. A je to fakt úplný nesmysl. No, co k tomu říct?
0: No, já k tomu mám takovou teorii. Já jsem si totiž všimla, schválně, jestli si toho teď začnou posluchači i ty všímat taky, že když někde jedeš po vesnici, tak většinou tam jsou nějaký už zateplený baráky a jeden z nich je vždycky pistáciovej a kousek od toho je vždycky meruňková a tyhle dvě barvy jsou vždycky někde blízko sebe. Tak to je jenom taková vsuvka a odbočka k barvám. Ale teda, když tady máme výhled na to sídliště, my se dostáváme k takový osobní lince, protože nejenom, že tohle je architektonický výlet, ale taky je to náš melancholický výlet. Asi už trošku vyznělo, že ty jsi tady vyrůstala a vlastně jste se sem přestěhovali z Prahy. Tak jaký to bylo vyrůstat na sídlišti? Já jsem teda na sídlišti taky vyrůstala, tak tady můžeme zase trošku souznít s těma našima zkušenostma.
1: Moje maminka bydlela jako mladá žena se svými rodiči v Colorado Mansfieldském paláci s výhledem na Karlův most, jezdila na tříkolce, když mám malá, tak jezdila na tříkolce po Novotného lávce, prostě tam žila tam prostě v tom staroměstským životem, ještě v době, kdy tam nebyli turisti, kdy tam fakt prostě byli staroměstští obyvatelé a měla to tam ráda. Na Češi její rodiče potom kolem dvacítky sebrali a přestěhovali do paneláku v Malešicích, protože to bylo velice praktické. Bylo tam teplo, byl tam výtah, nemuselo se tam topit, nebyla tam prostě, nemuselo se mít prostě desítky oken a tak podobně. Takže to je takový naše jako rodinný tady prokletí, který se trochu přeneslo i na mě a já s tím pořád nějak bojuju, jako snažím se to nějak tady oblíbit, ale zároveň, když jsem někde v tom starém centru, tak si říkám, jestli to tam není přece jenom trošku hezčí, no tak nic, tak to je takový můj vnitřní boj, ale pak moje máma se tady vlastně provdala v Malešicích a provdala se teda jako do baráku, takže nějakou část dětství jsem vyrůstala v tom baráku a nějakou pak v tom paneláku, takže takhle to se mnou bylo. Já jsem vyzkoušela oboje a oboje má svoje výhody, ale i nevýhody.
0: Ještě k architektuře toho sídliště, já jsem se dočetla, že se tady byl podívat i Chruščov na výstavbu, takže je to opravdu teda ukázkové sídliště, protože mu tady prý ukazovali, jak se staví ty velké stavby v Československu.
1: Protože v té době, jsme v roce 64, kdy teda předsedou sovětského všeho je Nikita Chruščov a v té době se stavěly v Rusku taky paneláky, takzvané chruščovky, ale oni byly jenom do 4 pater, do 4 nebo do 5, no ale on se sem přijel podívat na výškové stavby z panelů, protože oni nevěřili, vlastně tady sovětští stavitelé nevěřili, že to jde. Takže tady právě byla, je zachovaná taková vzpomínka, jak tady vidíme dokonce přímo ten panelák, nebo ten věžák, je to takový zelený 13-patrový dům pod náma a že dokonce ho vzali na střechu a jeden z účastníků té akce prostě vypráví, jak mu nalévali starorežnou, jak se rozjařil a prostě, že se někde sehnali nějaký sbor a zaspívali mu tam na střeše a díval se, jak na Žižkově zapadá slunce a toho jako získal pro výškové panelové stavby.
0: A tím se oslým můstkem takhle dostáváme z pohledu, který je pro nás teď úplně nalevo, tak do středu, kde máme výhled na výškové budovy, které jsou trošku novější. Koukáme se tady na centrum Malešice, což jsou takové tři...
1: Jsou tam tři nové domy a pak je tam ještě jeden v době výstavby, ten má 21 pater, takže taky vlastně velký dům. Ten Ten jeden nový a tenhle ten starý mají kolem 20 pater, nevím přesně kolik, 21, 22.
0: Já jsem se dočetla, že se s tím vlastně pojili při té výstavbě nebo při těch plánech docela velké kontroverze. Byla tady dokonce i vypsaná nějaká petice, že obyvatelé Malešic vysoké domy nechtějí. Máš k tomu, já tuším, že máš k tomu příběh, tak jsem s ním.
1: Jo, je to tak. Tady já jsem plná příběhu, pardon. Takhle, ono tohle má jako taky obecnou rovinu. Protože ty výškové domy, to je taky takové velké téma, že kde, jak vysoké, kam patří. A mně přijde, tady skutečně se toho lidi velice obávali. Byl tady jeden zajímavý návrh právě od Vlada Miluniče, kdy tam mělo těch věží být dokonce několik. A tady proti tomu bylo velké pozdvižení a nakonec teda se tady postavila tady ten komplex, který je docela v pohodě, jo, a je teda hodně vysoký, je to nejvyšší prostě budova daleko široko a mně připadá, že sem to prostě vyloženě patří, že ta budova dává tomu místu váhu, tam opravdu je to hlavní, tam jsou všechny obchody, služby, poliklinika, to je tam, takže tam je prostě správně, že tam je ten vysoký dům. Ono měl na střeše digitálky, obří digitálky, což bylo jako fakt... Přesně se to hodilo k té dominantě, já jsem to měla moc ráda, dívali jsme se vždycky z okna, kolik je hodin, ale ty digitálky se rozbily a jelikož to je dům prostě, kde jsou privátní byty, tak ty obyvatelé už nechtějí platit za jejich opravu, to je taky taková zajímavá stránka toho. No.
0: Tak my jsme tady sfoukli historii, teď trošku ranější historii, zároveň já jsem se dočetla, že se tu mají stavět ještě další výškové budovy, kde má být dalších asi 400 bytů. Do toho tu má ještě přijet za chvilku tramvaj, ne úplně za 5 minut, ale za pár let. To je vlastně celkem velká proměna, když jsme přišli z toho historického centra sem, tak vlastně mluvili jsme o těch sousedských stazích a jak to tu trošku vypadá, nebo se tu cítíme trochu jako na vesnici, tak cítím, že i tady se to proměňuje. Tak jak to sleduješ a co věštíš o budoucnosti Malešic?
1: Na ta naše kniha Malešická kronika, který jsem mluvila, má podtitul Z pole do metropole a to se přesně jako děje v přímém přenosu, že ty Malešice se jakoby přibližou Praze, jo. A to je asi to, co se děje v mnoha těch okrajových čtvrtích. Je to zajímavý, protože já jako když jsem tady bydlela, nebo když jsem jezdila ta moje maminka z toho starého města, tak vždycky jela strašně dlouho tramvají, pak šla přes pole, jo, za mým otcem, prostě let na celý den. No a teďka, když se podíváte na nabídku realitek, tak tam je, že to je v širším centru Prahy. Že jo? A je to jako zajímavé, že ty Malešice jsou pořád na stejném místě, ale jako psychologicky se strašně přiblížily. A opravdu se hodně staví. Jo? A mně to přijde vlastně docela logický, jo? Protože a má to pro ty Malešice dost velký výhody. Jo? Ta tramvaj třeba, že jo? Je bezvadná věc. Ty nový domy, rovná se nový rodiny, mladý rodiny, protože sídliště zestárlo. Jediné, co mě je líto, je, že tady se vlastně začalo stavět někdy kolem roku 2000 ty nové domy, jo, vlastně na těch polích bývalých. A v té době se to dělalo fakt prostě trochu hloupě, takže ta výstava prostě není hezká. Postupně se to trochu zlepšuje, ale já pracuji v ERCZ, magazínu architektuře a pořád mi chodí pod rukama ty domy těch švýcarských bytovek, prostě s krásnými detaily, krásnými materiály, krásným okolím. A nemusel by tady být Švýcarsko, ale kdyby to bylo jako o něco lepší a aspoň třeba líp napojený na okolí ty domy, tak to bych byla jako dost šťastná, no tak uvidíme.
0: Tak jak jste mohli slyšet, tak Malešice jsou mnoho vrstevnaté, možná i v nich je ta krása, že to není jenom krása, že to je i nějaká složitost, že to je nějaké poučení, přesně ty vrstvy, ty fasády, které se musí odkrývat. A v tom my teda budeme pokračovat. Já děkuju za tady prohlídku Malešic a teď tě vezmu na výlet já a přesuneme se tradičně, ti, co už mě znají, do Ústí. nad Labem. Já jsem si dala takové předsevzetí, že všude, v každém médiu, kde budu pracovat, tak Ústí minimálně jednou zmíním. Myslím si, že budeme pokračovat přesně v téhleté lince nadějí a možností a ponaučení, která a historie, která vlastně z toho místa sála. No.
1: Tak to zní dobře, to zní, že to možná se vyrovná Malešicím, Ústí nad Labem, a tak já se těším na další mikrodobrodružství a teda dáme si kafe, jedem na vlak.
2: Dámy a pánové, následuje stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží.
1: My jsme teďka s Alenou vystoupili z vlaku, už jsme kousíček, vlastně nějakých 5 minut, a ocitli jsme se jako v srdci Ústí nad Labem. Jako je tak pošmourno a prší, takže taková nostalgická nálada. A jsme v tvém rodném městě. Já se tě zeptám nejdřív, jak tady bylo dětství. Ty jsi tady se narodila, vyrostla, že jo?
0: Jak jsem říkala, v Malešicích, tak jsem vyrůstala na sídlišti, což bylo vlastně hodně speciální. Měla jsem tam hnedka školu a vlastně jsem znala hlavně to krásný Březno, který je vlastně, jako bych řekla, docela fakt hezký sídliště, nebo bývalo. No a potom jsme se přestěhovali do Vaňova, což jsme vlastně viděli, když jsme jeli vlakem, tak to je taková část města Utrati, která zase působila trošku jako vesnice. A tam jsem se teda cítila trochu z toho města vytržená. Takže s tím městem jsem pak začala mít zkušenosti asi až když jsem byla o kus starší.
1: A teďka jsme teda na tom hlavním náměstí, na náměstí Míru, říkali jste Mírák, jako se říká v Praze?
0: Jo, říkali jsme Mírák, přesně.
1: A chodili jste za něčím tady na Mírák, třeba na zmrzlinu, nebo nevím.
0: No zrovna tady, když stojíme v téhle pasáži, tak tady býval takovej klub, já nevím, jestli ještě funguje, ale tohle je teda první místo, kde jsem zvracela po alkoholu. To je první věc, co se mi vybavila.
1: Já myslím, taky pasáži, a to je, řekla bych, že je k tomu vhodná, no.
0: Jo, jako je.
1: Nebyla jediná. Teda. Ty jsi říkala, že jsi měla bráchu Honzu, nebo máš bráchu Honzu, který je architekt a který tě vlastně přivedl k uvažování o architektuře a o městě. Tak to bylo třeba někdy v téhle době, kdy jsi byla poprvé v klubu?
0: Je vlastně pravda, že se to asi tak nějak shoduje, a bylo to pro mě vlastně strašně důležitý, protože on je o 12 let starší, začal studovat na architektuře v Praze a vlastně vždycky přijížděl domů se spoustou lejster a smotaných papírů a stavěl velký modely, a pro mě to bylo strašně zajímavý a objevný sledovat, jak moc architektura může ovlivňovat život, jak moc se díky ní můžeš nějak cítit buď dobře nebo špatně. A zjistila jsem, že mě to vlastně fakt v tomhle fascinuje a zajímá.
1: Že to byl takový bratr idol, co by chtěl mít každý. A pamatuješ si, že třeba už tenkrát tě něco v Ústí štvalo, nebo že jsi měla nějak jako tendence to zlepšovat, nebo komentovat, nebo nějak aktivně měnit?
0: Mě asi nejvíc štval ten nezájem o to prostředí, že vím, že mi vždycky už od malička bylo líto, že tady si spíš stěžujeme na to, jaký věci nefungují, a moc se nedíváme na to, co by třeba fungovat mohlo. A teď v rámci rešerše jsem si i vzpomněla, že jsem třeba ve 13 měla na sociální síti profil, už si nepamatuju přesně, jak se jmenoval, ale byl v Ústí, kam jsem fotila různý baráčky, které mi přišly zajímavý, a psala jsem tam o nich nějaký jako historický údaje, nebo kdo byl architektem a tak, všechno, co jsem možně našla na internetu. Myslím, že to sledovali tak 3 mý kamarádi a to bylo všechno. Ale vím, že vlastně nejvíc mě trápilo to, že to vlastně to, co tady trošku jako pořád zůstává, to je nějaká nečinnost a spíš to stěžování si, než nějaká snaha třeba tu místní architekturu s celou tou historií pochopit.
1: Takže už se byla takový malý gebrian, jo?
0: Trošku.
1: My jsme se vlastně potom taky potkali, že jo, to už je mnoho let, asi taky docela mnoho, veď? Když se vlastně dělal takový kurz psaní o městě pro kemp pro Centrum architektury a městského plánování v Praze, tam si chodila, veď, a říkala si, že si našla ještě někde text, který jsme tam psali. Pamatuješ si, o čem byl?
0: Jo, pamatuju. Psala jsem o Ville Winternitz a psala jsem o ní z takového pohledu, že jsem zjistila, že tam nějakou dobu pak byla školka a já jsem ji vlastně psala z pohledu dětí. A teď jsem ten text ještě procházela, protože jsi mi na něj dávala zpětnou vazbu a opravovala si tam nějaký formulace, který teda zpětně viděno byly z mý strany fakt nešťastný, ale co mě potěšilo je, že si mi napsala, že ta myšlenka zatím je hrozně hezká a že se na to dívám hezkým způsobem, což mě hodně motivovalo. A ten text potom, s tím jsem se hlásila na žurnalistiku a byl to jeden z těch ukázkových textů, co jsem tam měla. A právě ještě paradoxní v tom je, že vlastně díky tomu, že jsem tam mluvila o architektuře, jsme se právě dostali i k Adamu Gebrianovi, takže já teďka cítím hodně velkou pokoru a úctu, že tady následuju bourání, který vy dva jste skvěle vedli a přijde mi to vlastně až úplně jako nereálný, že tady stojím teďka.
1: No jo, tak to je hezká cesta. A ta cesta teda teďka vede k novému pořadu, který jste nazvali Fasády, že jo? S tím, že jak jsme se o tom povídali, tak se chcete koukat prostě za fasády, což je trošku něco jako to bourání, klišé v bourání, jo. Tak jak to chcete dělat, nebo jak to chceš dělat?
0: Mě asi nejvíc štvalo to, že přesně pokud chceme v tom městě něco měnit, tak když si uvědomujeme, že nás to město nějakým způsobem ovlivňuje, tak mi přijde, že je často složitý mu porozumět, zjistit, jak ty věci fungují, kdo všechno do těch prací vstupuje, kdo všechno to město vlastně ovlivňuje a je těžký se v tom zorientovat. Zároveň, řekněme si, architektura je občas tíhne k nějaký složitosti, architekti tíhnou ke složitýmu jazyku, který je těžko uchopitelný, takže ta moje největší motivace asi byla dívat se na tu architekturu z nějakého lidského pohledu, snažit se jí pochopit, jak mě může ovlivnit jako jedince a jak zase já můžu ovlivňovat jí. Přesně nahlížet za nějakou tu fasádu toho, dívat se trošku za to, trošku v tom pošťourat.
1: Já budu každopádně přát hodně štěstí a budu se těšit na další díly Fasády. A teď možná ještě rozeberem to Ústí, co tady vlastně všechno je k vidění. No, já se teda přenáším zase tady do naší pasáže, jo, která jakoby je taková, že možná, jak jsem to řekla.
0: No řekni to tak, jak to vidíš.
1: No, taková, že se používá různě, možná i na čurání.
0: Nedivila bych se.
1: No ale nicméně to nese teda znaky nějaký dřívější elegance, tak co to je za dům?
0: Tohle je obchodní dům Wagner a ano, je to taková moje oblíbená ukázka tady na Míráku, protože vlastně myslím si, že se tahle stavba inspirovala nějakýma výškovýma budovama v Americe, ale teď, když se na ní podíváme zvenku, tak sice ona má krásný obklady, který jako pokračují trošku i do toho interiéru, takže to nějak hezky spojuje, ale bohužel zase tady zavládla taková ústecká věc. Dole máme, v parteru máme obchod a ten vyložil všechno svoji reklamu ven, takže pokud se na ten dům nezaměříš a začneš vlastně přehlížet ten smog, který tu je, tak si ho často ani nevšimneš.
1: Je to pravda, že je taky taková hezká na druhý až třetí pohled, kdy si člověk odmyslí všechny odpadky a cedule. No. A my teda vyhlížíme na to náměstí z té pasáže a vidíme před sebou tady tu monumentální budovu spořitelny a vedle je ještě další budova Palác Dar, na kterou já mám vzpomínku, že vlastně když se někdy v roce 2008 dokončila, tak jsem dělala rozhovor s jejím autorem Janem Jehlíkem. Je to fakt krásný takový jako dům, který odkazuje na nějakou funkcionalistickou tradici. No co tady ještě máme na náměstí Míru?
0: Co mi vlastně na tomhle náměstí přijde nejzajímavější a to je to, proč jsem ho i zvolila, že se tu zastavíme, je, že vlastně docela dobře popisuje nějakou tu historii nebo funkci toho města, protože jak jsem říkala, ono to moc tady nepůsobí jako náměstí, spíš jako takový bulvár nebo taková dlouhá široká ulice a řekla bych, že je to i tím, že vlastně to náměstí není úplně uzavřený, že na tom levém rohu má vlastně díru, která teda nese spoustu příběhů, ale jako celý to začalo tím, že tam někdy ve 45. spadla bomba při tom, co se vlastně ostřelovalo. A pak vlastně se tu zbouraly i ty baráky vedle ní. Ty se zbouraly kvůli tomu, aby byl výhled na Vanu, kde sídlí krajský úřad. Ale že tahle ta vlastně funkce toho náměstí je tímhletím trošku narušená, no.
1: No a působí to tady vlastně docela příjemně, je tady hodně lidí, jako docela to tady žije, že jo, je to nějaký, jako teda, je to opravdu jako žitý centrum Ústí, jako pocitově.
0: Spíš bych řekla, že to je asi jako transferní centrum, že je 3/4 na 3 a spousta lidí jede ze školy a z práce, ale vlastně nejsou tu žádný tendence toho, že by se tu někdo nějak zdržoval, že by tu se někdy objevily třeba stolečky, lavičky z nějakých kaváren nebo tak, a vím, že sem tahám zase ty pražský moresy, který nemůžu úplně tady požadovat, ale ani ty předzahrádky, pokud tu je nějaká předzahrádka, tak pořád vlastně stojí na tom, že je oplocená, nedá se k ní vlastně skoro dostat, ani do ní, ani z ní se moc nedá vidět, takže...
1: A je pořádně obrandovaná, že jo, aby to nikdo nepřehlídl, to je pravda.
0: Přesně tak, takže tohle tady trošku pořád jako zaostává, no.
1: A my máme teda plán, že se půjdeme podívat na ty socialistické stavby a mám slíbený předtím oběd, jo.
0: Je to tak, vezmu tě do takový úplně speciální restaurace pod Vanou, která je vlastně fakt historická a jak můj bratr řekl, i ty paní, co tam jsou stále historický, což je super. Píšou se tam pořád účtenky propiskou a všechno, to je krásný, doufám, že i to jídlo teda bude dobrý.
1: Tak já se těším na ústecké retro. Já jsem před chvílí pořád měla nějaké potřeby, chtěla jsem na záchod a na oběd a už se to všechno zvládlo, takže bylo to bezvadný a teď teda jsme na další části Ústí, kde jsou ty socialistické budovy a tady vidím pověstnou betonovou Vanu. Řekneš mi něco o ní?
0: Koukáme se tady teda na Vanu a taky 4 výduchy, které kdysi byly růžový a teď se to snažím nějak zveřejnoprávnit, ale říkalo se tomu tady u 4 údů a každý si představte, co to obnášelo.
1: Já si to představuju docela živě, no.
0: A souhlasíš s tím, že...
1: Jo, vypadá to tak, no.
0: Ale je tu teda velká Vana, což je krajský úřad. Je to teda od architekta Rudolfa Bergera a je to taková ukázka nového brutalismu.
1: A on je to teda teďka krajský úřad, že jo? Ale byl to ústřední výbor KSČ. Já jsem se schválně před výletem do Ústí ještě dívala na šumná města. Mimochodem vůbec to nezestárlo. A tam teda připomínali minulost tady tohoto domu, ta betonová Vana, tam je nějaký zasedací sál a David Vávra recituje, že v betonové Vaně žvanili soudruzi Planě, jo. Čili ono to má to tady takový odér, jo. Mě by zajímalo, co to s tebou dělá.
0: Je to tak, má to odér. A ještě k tomu mám příběh, že mě zase můj táta vyprávěl, že když tu byla revoluce, tak pod tou Vanou stáli protestující a pokřikovali vylezte z té Vany, čímž teda mysleli reprezentanty tady místní komunistické strany. A ten odér ještě pokračuje v tom, že my tady stojíme na schodech, máme výhled na Mírovo náměstí, jsme vlastně hned vedle té Vany. A z druhé strany tady vlastně byla na tom štítu té budovy ještě před chvilkou vlastně Srb a kladivo, který se jenom tak v 90. zakrylo reklamou, což taky podle mě je takovej docela, dost to vypovídá o tom přístupu, jak se tady věci řešily. No a pak jednou strašně moc foukalo a ta reklama se strhla, ten vítr tu reklamu strhl a vyjevilo se tu tenhle ten pozůstatek a pak teda na základě toho byl odstraněn. Takže teď už tam není, ale ještě třeba tak, myslím si, že to bylo 5 let zpátky, tady Srb a kladivo byl schovaný pod reklamou.
1: A jako pro mě je to jako třeba docela problematická část celé ty věci. A zajímalo by mě, ty jsi jako mladší generace, jestli třeba to bylo to taky ještě něco dělá, že tady seděli ty komouši. anebo jestli už je to trošku jinak, už se tady to zapomenulo, nebo...
0: Mě asi se baví na ně dívat nějakým okem toho, že vlastně přinesli i spoustu inovací, spoustu nějakých zajímavých materiálů do té architektury a zároveň mě se prostě líbí, asi je to i tím, že jsem tu vyrůstala a že jsem tím prostě byla obklopená. Akorát tady v tom Ústí je to jenom škoda v tom, že ten obecný přístup k těm budovám je pořád spíš ten negativní a pak je to trošku vidět i na tom, jak se třeba ty stavby, jak se k ním tady obecně přistupuje. No.
1: My jsme o tom mluvili mimochodem v Bourání s Miroslavem Pavlem, který tyhle ty komunistické úřady zkoumá. Jo, právě z pohledu architektury a tady to právě můžeme docela dobře vidět, protože tady je těch budov víc. Netroufla bych si říct, co které bylo, ale všechno to byly teda nějaké jako socialistické úřady a kulturní dům a všichni prochází nějakým způsobem nějaké rekonstrukce. Moc to nedrží pohromadě, vidím nějakou lesklou fasádu, pak nějaké nátěry, něco je staré, tak myslíš, že v tom je nějaká logika, jak se v těm stavbám přistupuje?
0: No, řekla bych, že moc ne, je to pro mě taková bolavá otázka, protože mi přijde, že to je tak horem dolem. Mě asi nejvíc bolí ty pozemní stavby, které jsou tady kousek od nás, protože ty vlastně měly stejnou architekturu a obložení jako právě tady ten krajský úřad. A nedávno to odkoupil nový majitel a vlastně to celý zrekonstruoval, zateplil a tyhle ty obklady zmizely. A vlastně ta budova teď už vypadá úplně jinak. Neřekla bych asi, že to je úplně jako nešťastný, jak to zrekonstruoval, ale zase, když prostě mám to porovnání toho, jak to vypadalo předtím, tak mě to líto je a právě jsem si tak procházela na sociálních sítích různé komentáře, kde většina lidí psala, že konečně s tím hnusným barákem někdo něco udělal a dá se na to koukat a máme tady teda ten sever, to Dánsko a tak, který jsme tu prostě chtěli. No.
1: No za mě je to taková vlastně docela ilustrace toho, že s těmihle budovama z těch 70. až 80. let si nikdo neví moc rady a Ústí asi není výjimkou. No.
0: Je to tak, ono je to prostě i složitý v tom, jak jsou strašně obrovský a impozantní, že prostě využít to do té míry, jakou by si ta budova zasloužila, je vlastně skoro až nereálný. No.
1: A když byla v Bourání architektka Jitka Žampachová ze studia Tečka, která je velká taky patriotka ústecká, taky tady i aktivistka, tak radila všem, ať se přestěhují do Ústí, že tady je vlastně levné bydlení, dostupnost Prahy výborná a dobrá kvalita života, tak co si myslíš o tomhle nápadu?
0: Já s tím určitě souhlasím a ještě Jitka, to je strašně super, že ji zmiňuješ, protože ona tady kdysi dělala takový přednáškový bloky právě v kině Hraničář, jmenovala se to Revize Ústí, kde vlastně vyjmenovala takový největší problémy, s kterými se Ústí potýká. Mě v té době bylo asi 16 a pamatuju si, že jsem tam chodila hrozně nadšená, protože to bylo poprvé, co jsem slyšela, že by někdo tady řešil jako veřejně architekturu. Vlastně tam chodilo i dost lidí, ale určitě s ní souhlasím, taky se považuju za patriotku Ústí a myslím si, že vlastně to bydlení je tady krásný, i když teď teda prší a stojíme v trošku rozestavěné části toho města, tak se hrozně rychle dostaneš do přírody, pokud chceš z toho města utíct, tak můžeš celkem rychle, ale zároveň je tu i hezký kulturní vyžití, máme tu i fajn kavárny a taky je tu levno, to je pravda, no. Nájmy tu jsou pořád strašně nízký a i vlastně ta kupní cena bytů je fakt malinká. Já myslím, že jsem koukala, že metr čtvereční v Ústí stojí asi 35 tisíc korun, což je pořád vlastně strašně krásný na to, že i tu hodinu od Prahy je to jako super. No.
1: A zvažuješ, že tady budeš bydlet?
0: Je to věc, na kterou hodně přemýšlím. Pořád se mi to nedaří, protože jsem v Praze teďka fakt hodně, ale je to takové moje útěkové místo a hodně na to myslím, no, protože myslím si, že v Praze už si to bydlení jako dovolit moc nebudu, nebo určitě nepomýšlím na to, že bych si tam někdy nějaký byt koupila. Tady v tom Ústí pořád tu vidinu toho vlastnictví, která je pro mě furt paradoxně nějak důležitá, tak jí mám. No.
1: Takže my jsme teda docela podrobně prošli centrum Ústí, ale tady kolem je krásná příroda, určitě to je tady mnohem víc ještě k vidění. Tak co ještě bys doporučila na ústecký výlet, ústecké mikrodobrodružství nebo i makro?
0: No, já bych moc doporučila vydat se na Severní terasu, to je takové město samo o sobě, tam je určitě zajímavý podívat se, jak to tam celý funguje, je tam takový velký park. Další místo je Mariánská skála, na tu tady koukám přes tvoje rameno a tam je krásný výhled na celý město a zároveň je vidět, tam se těžil dlouho kámen, takže ona je z druhé strany taková vykotlaná a je tam zase vidět přesně ten ústecký paradox toho, že je něco krásného a pak se koukneš trošku a vlastně zjistíš, že to má nějakou jizvu na duši. A přemýšlím, kam ještě, no.
1: Pak taky tady asi velkou atrakci je jezero Milada. Jak to tam vypadá?
0: Je to tam moc fajn, vlastně tam tak svévolně vyrostl takový bufet, půjčují tam paddleboardy, jsou tam lavičky, ale vlastně celé to jezero mělo projít takovou velkou rekultivací. Jsem vlastně byla tu na to taková velká mezinárodní soutěž, ale vlastně moc nevím, kam to teďka spěje. Přijde mi, že to tak trochu utichlo. Teď poslední články, co jsem četla, je, že zoo by tam chtěla přesunout nějaká svoje zvířata a že by tam možná mohli chodit jednou nosorožci, tak já vlastně vůbec nevím, co nás teda na té Miladě čeká, ale uvidíme, no.
1: Takže se tam může člověk vypravit, ale nesmí být překvapen, když tam potká nosorožce. Tak jo, tak já myslím, že jsme už Ústí probrali.
0: Je to tak.
1: Takže jdeme na kafe do jedné z těch dobrých kaváren.
0: Vezmu tě tady do jedné strašně dobré kavárny, kterou si tady založil můj kamarád, tak na to se moc těším.
1: Tak to stihneme, tady se chodí brzy spát, si říkala, v kolik chodíte v Ústí spát?
0: Když jsem u mámy, tak v 9 už jsem v postýlce.
1: To vypadá podle toho, jak se tady postupně ten život zpomaluje směrem s pozdějším odpolednem, že tak to, že to tak tady mají všichni, viď? Tak rychle do kavárny, no.
0: Tak Karolíno, moc děkuju, že se se mnou vydala do Ústí. Je teda pro mě, ještě mě vlastně zajímá jenom, co si o tom Ústí myslíš ty, protože je pro mě čest tady stát s tebou, tak doufám, že ho teď nepošpiníš.
1: Ne, jakoby, já bych asi neřekla, že se mi líbí, ale určitě bych řekla, že mě baví a vlastně by mě hrozně bavilo zkoumat třeba ještě nějaký další věci kolem, zajet si k té Miladě, vyškrábat se tady na nějaký ten kopec, takže mě se Ústí líbila, jsem hrozně ráda, že jsi sem vzala, děkuju.
0: Tak děkuju, já jsem říkala, že dneska se bude jako červená linka prolínat ten potenciál tímhle dílem, tak myslím, že Ústí i Malešice mají potenciál.
1: I na výlety.
0: A doufám, že i fasády budou pro vás mít potenciál a že nás budete poslouchat a já moc děkuju za pomyslný architektonický žezlo a mějte se hezky.
1: Já se taky loučím a přeju fasádám, ať naplní svůj potenciál.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.

0: Buchty o Bibli. Dnes je tu opět Ivana Veselková, já, co se jmenuji Zuzana, a Petr Wagner, který je tu nositelem vědomosti a slova, protože je to farář.
1: A, děkuju.
0: Šikovný farář, šikula.
2: A dneska se budeme věnovat tématu narození Ježíše Krista a jeho takzvaně early years, neboli když byl Ježíš děcko a tak dál, protože v dalších nadcházejících dílech se budeme věnovat tomu, jaké dělal typy a triky a tak dál, jak byl dospělý, ale dneska začneme takzvaně teda od píky. Takže Petře, abychom to nezdržovali, v jaké době se nacházíme, když se narodí Ježíš?
0: Ježura.
2: Respektive, ano, děkujeme Zuzko, Ježura.
0: Za aktualizaci.
2: Respektive, do jaké situace se rodí třeba jeho rodiče? V čem se nacházíme?
1: Nacházíme se v čase Římského impéria, podle toho, když koukneme do Evangelia podle Lukáše, což je stěžejní zdroj informací o narození Pána Ježíše, protože jiná evangelia normální si všímají jeho dospělý kariéry. Mm-hmm. To není zas až tak zajímavý, jak se narodil, tak pro ně, teda pro ty ostatní, tak je to doba císaře Augusta, tam je napsáno za dnu císaře Augusta, se konal soupis obyvatelstva a blíblablí, takhle se to rozjede.
0: A to je kdy teda?
1: No to je tak nějak plus minus, se mrcasíme kolem roku 0. Odtud se počítá ten náš letopočet, ale mohlo to být třeba v čase minus 7, nebo minus 2.
0: Plus minus tak autobus. Nějak.
2: Takže jsme plus minus autobus kolem roku 0 teda. A teď naše klasická otázka, zatímco třeba Adam a Eva, tak na jejich kostičky si takzvaně nesáhneme. Tak jak to je s tím Ježíšem? Ježíš je skutečná postava historická, na jeho kostičky si sáhneme, nebo jak to s ním je?
1: Nesi na nebesích, tak si taky nesáhneme.
2: Ale
1: dejme tomu, že už jsme v době, která je historická, a dejme tomu, že někdo jako fyzický člověk, Ježíš, který se narodil, žil a pak byl ukřižován, tak byl. Mm-hmm. Myslím si, že nikdo ze seriózních historiků nezačne tvrdit, jako to bylo za socialismu, že to byla mytologická postava, něco jako Děda Mráz nebo něco takového, tak
0: no
1: to se už neděje.
2: To se neděje.
1: Spíš se bere, že jako byl. Otázka je, kdo to přesně byl, protože to samozřejmě se nám složí ze střípku informací, z níž evangelia jsou třeba jenom jeden ze zdrojů, a který je literárně cinklej, takže to není asi úplně tak, jak to bylo.
0: Dobře.
1: Protože je to literatura, samozřejmě.
0: Jo, knížička.
2: Dobře, takže zpátky teda k těm faktům, Peťo. Takže jsme teda za císaře Augusta.
1: Mm-hmm, jak to Lukáš vypráví.
2: Jak to Lukáš vypráví, říše římská, plus minus kolem roku 0.
1: Ano.
2: A teď tam teda máme, to asi všichni známe, nějakou Marii a nějakého Josefa. Mm. A těm se má narodit Ježíš neposkvrněným početím.
1: Tak teď si to přeskočil asi spoustu kolem toho okolností, ale dejme tomu, že začátek je jako dramatická situace, kdy viděno třeba z pohledu Josefa, na který se dost často zapomíná, jeho snoubenka je těhotná a nikdo neví, jak je tohle možný. Protože
0: no,
1: oni spolu nežijou, co je v tom za čerta. Doslova.
2: Takže teda tam máme Marii a Josefa. Marie je těhotná.
0: Zbouchla.
2: Jo.
0: A neví se s kým.
2: A Josef, je to Josefova snoubenka.
1: Ano. Tam což je velký problém v té starověké společnosti. Mm-hmm. Podle zákona Mojžíšova je to situace, která se dá řešit jenom ukamenováním. Což je
2: tý manželky, jo? Teda snoubenky.
1: Tý snoubenky. To je problém trošku.
0: Nebo
1: to nějakou šílenou, ještě přidruženou ostudou a tak dále. Josef je ale vylíčen jako člověk, který je čestný a přemýšlí spíš, jak by to udělal, aby se tý Marii stalo co nejmíň blbýho v té společnosti. Tak se nějak sám v sobě usnese, že to zasnoubení zruší, propustí jakoby domů zpátky, že z toho třeba bude ostuda, ale nebude z toho další jako postih a že to udělá co nejméně drastickou cestou, protože prostě nevidí jiný řešení. Co se v tomhle momentě stane podle Lukášova příběhu je, že ho navštíví anděl, který mu vysvětlí, hele, to je to třeba to nechápeš, ale to otěhotnění je z boží vůle. Takže ji přijmi k sobě a neboj se toho. Vem to prostě tak, že se budeš o to dítě starat a postav se za tu Marii.
0: Že to je daná věc. A tam se víc teda nevysvětluje, jak ona otěhotněla, protože mi to jako z biologického hlediska moc smysl nedává.
1: Vysvětluje se to, že jí navštíví anděla, řekne jí, že počne z Ducha svatýho.
0: Jo. Dobře.
2: No a to je teda to neposkvrněné početí, jo?
1: No to je ten koncept, který se takhle dá vykládat.
2: To je za mě teda. Dobře, takže jako máme to chápat tak, laikové, že Josef s Marií teda nespál před svatbou a děcko ona s Josefem nečekala.
0: Ani s nikým jiným, teda s Bohem.
1: S někým ho čekala, ale tohle to je trošku zastřený tajemstvím. Protože každý solidní biblista k tomu řekne, že Pana počne, což je teda naplnění nějakého starého proroctví, mnohem staršího než Ježíš, který se na to tak nějak tradičně z křesťanské strany vztahuje, že je situace, kdy jde o panenství ve smyslu duchovním. Že je to někdo, kdo nemá vůbec s ničím ani se zvláštním jednáním božím žádnou zkušenost a něco v jeho životě začne mimo jeho vůli, ke kterým buď může teda říct jo nebo ne, to tam je důležitý, že ta Maria řekne OK, já tomu věřím, že to tak má být, ať se mi tak stane teda, když mi to takhle říkáš a vezme to do svého života, tuhle nepochopitelnou jako věc, co se přihodí. Ale jestli to jde vysvětlit biologicky, nejsem o tom úplně přesvědčen.
2: Nejsi biolog takzvaně teda.
1: Ne, nejsem. Mm-hmm.
2: A to bylo teda tak v tom příběhu, že za Marií přišel anděl a řekl jí, že bude čekat děcko, jo? A ona řekla teda fajn, nebo spíš byla rozladěná, nebo říkala, no, ne, neříkala to, asi VTF to, ne, ale...
1: Je to, no, říkala něco jako na úrovni VTF, protože říkala, jak se tohle může stát, když nežiju s žádným mužem.
0: Mm-hmm. Jo, tak překvapí to člověka.
1: A anděl řekne, no to se stane prostě z vůle Boží, z Ducha Svatýho a...
0: Co naděláš?
1: A můžeš to vzít, nebo...
0: Jo.
2: Ale je to teda biologicky, je to teda zahaleno tajemstvím. A
1: no, protože nějak... já nevím, jak to jako probíhá, když někdo počne z Ducha Svatýho a technicky se to tam teda, jako neřeší.
2: Jo, neřeší.
1: Jak fundamentalisti nebo extremisti v křesťanství to řeší tím, že polovina genotypu Ježíše je božského původu, což by teda ale znamenalo v důsledku, že Ježíš vlastně není tak docela chlap, protože tam má jenom tu fyzickou schránku, má teda z té ženy.
0: Jo,
1: to, co je božský, protože Bůh není chlap, to teda podotýkám, podtrhuju a dvakrát zdůrazňuju, protože si spousta lidí myslí, že Bůh je chlap. Není, opravdu fakt
0: není,
1: ne.
0: Jo.
1: Není. A
0: nechodí na pány.
1: Fundamentalisti si to myslí, že je, ale není.
2: Často v některých těch obrázkových, animovaných nějakých snímcích, tak tam si pamatuju, že Bůh občas byl vyobrazen jako takový děda s vousem.
0: Senior.
2: V nějaké košili bílé, že?
0: Modré oči. Ano,
2: no. Takže to třeba mohlo nějak být zavádějící.
1: No ani Duch Svatý, teda početí z Ducha Svatého. Jo. Duch Svatý taky není chlap.
0: Jo, že to ten mužský rod je zavádějící. Ten...
1: Je to celý zavádějící.
0: Okay.
1: A je to teda velký tajemství, kterým to jako začíná. A Lukáš to klade tak prostě to... Tomu věřte nebo tomu nevěřte, ale takhle nějak to začalo.
2: Věřte, nevěřte. To byla taková série, si pamatuju, když jsem byla děcko, co se tam dály různé neuvěřitelné
0: mystéria.
2: A pak na konci ten týpek vždycky se ptal,
0: a dobře,
2: nevěřte.
0: Tak dejme tomu, přijmeme ten fakt, že, nebo fakt, ten příběh, že Marie je zbouchnutá, ne s Ježíšem, toho má bříšku, ale asi s Bohem, nebo není to jasné.
1: No, a z Ducha Svatýho.
0: Z Ducha Svatýho, no, dobře.
1: To je ještě trošku to abstrahuje.
0: Ještě trošku jinak. A kdo jsou vlastně Marie a Josef? Jako co třeba dělali předtím, než se tady tato neplecha stala a teda?
1: Víme, že Josef je tesař z Nazareta z Galileji, což je na severu současného státu Izrael a nijak o něm nevíme nic moc jiného. Josef většinu času mlčí, a pokud se týče těch verzí kanonických evangelií, co máme v Bibli, nic moc neříká, ale přijme do svého života něco nepochopitelného a celý život s tím pracuje. Což je jako, řekl bych, taková práce takového mlčenlivého hrdiny, který toho dost odtahá na zádech. Marie oproti tomu má docela o dost víc prostoru v celém tom příběhu, protože ten zázrak se jí týká nějak jako hodně osobně a osobně o něm i nějak přemýšlí a potom, jak to půjde dál s tím Ježíšem, tak je vidět, že spolu mají hodně blízký vztah pořád. I skrz tu nepochopitelnost vlastně. A to narození, teda respektive to početí a to miminko, ten budoucí velký člověk, není jen tak někdo. Je řečeno, že to bude Mesiáš, spasitel, že vysvobodí lid z jeho hříchů, což jsou všechno obrovský úkoly. A Mesiáš je někdo, na koho ten židovský národ, když jste se ptali, do jaký situace to vlastně přijde tohleto celý, tak to je někdo, na koho ten židovský národ intenzivně čeká, protože doba, ve které se nachází, není moc hezká.
2: Ale já tomu stejně teda, Petře, nerozumím, to teda vysvětli. Proč jako ten Duch Svatý, nebo proč by Bůh najednou jen tak randomly zrovna kolem roku nula měl mít jako syna, nebo proč se ten Ježíš vůbec narodil? To už se mohl narodit třeba 200 let předtím, nebo se nemusel narodit vůbec, nebo se mohl narodit už dávno, jako proč?
1: No tak to prostředí židovství má v sobě zakotvenou tu myšlenku, že přijde Mesiáš, zachránce lidí a zbuduje Boží království, což je teda jako ideální svět, kde bude všechno správně a kde už to bude všechno.
2: No ale to se nepovedlo teda podle mě.
1: No to nepřeskakujme ten příběh, že jo. Ale,
0: spoiler.
1: Ale tohle je něco, čím ta doba, nejenom ta konkrétní životy Marie a Josefa, ale i nějak 100 let dozadu dopředu, tak je tím hodně jako nasákla, že fakt národ má dojem, že se mu daří tak blbě, že už to fakt musí přijít. Mm-hmm. A takový typy mesiášů, o kterých se ukáže, že jako nejsou úplně asi, že to nevyřešili, tak těch se tam objeví víc v tom období.
2: Jo, že to je jako takový téma té doby, jako třeba to... dneska jsou téma, já nevím, sociální sítě, což by třeba před 60 lety bylo naprosto nepochopitelný pro lidi, jak to bude třeba za další 60 let, tak taky možná už to třeba bude úplně nepochopitelný, ale že to bylo nějaké velké téma té doby, jo? Tady
1: téma toho zachránce mesiáš je obrovský prostě. Mm-hmm. A vlastně pro judaismus je to téma doteďka, protože oni Ježíše většinově spíš nepřijali.
0: A čekají na mesiáše.
1: A tak čekají na to mesiáše doteď. A je to vlastně něco, k čemu podle nich ty dějiny jako míří. Takže to je furt vlastně velký téma.
0: Či někdo přijde.
1: Pořád. Ale tehdy to bylo jako intenzivní a ten příběh se odvíjí tudy.
2: Takže teda tam máme Josefa, mlčenlivý hrdina, který přijme do svého života něco, čemu sice nerozumí, je to obtížné, ale nějak s tím pak celý život pracuje. Pak tam máme Marii, která je těhotná a má, jak ty si říkal, víc prostoru. A pak v jejím břiše je teda mesiáš Ježíš. Něco, co není jen tak random, ale téma, které kolem toho roku nula ve společnosti hodně
0: trendilo.
2: Rezonovalo, trendilo. No a teď oni z nějakého důvodu jdou do Betléma.
1: Ano, to je v tom příběhu opentleno událostí jako z moci úřední a sice, že má být sčítání lidu, což se dělalo jako dost jako často kvůli tomu, aby se spočetlo, kolik lidí bude platit daně. Což Římané, jak víme, to impérium bylo přes administrativu PES takzvaně, takže potřebovali vědět, kolik korunek případně teda sesterciu bude do té pokladny kanout.
2: A talíře dělají talíře.
1: Ano, přesně tak. A evangeliu je to podané tak, že každý se měl nechat jít zapsat do toho města, odkud jakoby jeho rod pocházel. Mm-hmm. Proto se handrkuje ten Josef chudák s tou Marií z té Galileje ze severu až do Betléma, což je u Jeruzaléma, takže dost kilometrů na jih, pěšky s oslíkem a jelikož tam táhne spousta lidí, protože spousta lidí má původ tam nebo v oblasti té Judeje, tak potom nemůžou najít vůbec žádný místo, kde by přenocovali.
0: To ještě asi hostely nebyly.
1: No, bylo to spíš
2: slabší. Takže oni tam teda jdou s oslíkem, na kterým mají nějaké svoje věci a jdou do Betléma proto, aby tam někde podepsali nějaký papíry nebo se tam nechali sečíst.
0: Na úřad.
2: Na úřad.
1: Takhle to ten příběh vypráví.
2: Za úředním šimlem tam
0: jdou.
2: Čiže
0: teď digitalizace, to by se mi teda velmi nechtělo takhle jít takovou
1: cestu. Muselo to být fakt strašný. No a tu se stane, jak Lukáš poeticky vypráví a on hodně poeticky vypráví, hodně maluje a taky si trošku asi přemýšlí do toho, tak nastane ta hodina, kdy se blíží čas porodu.
0: Hodina H.
1: A tak se stane, že se ten Ježíš narodí v Betlémě, v nedůstojných podmínkách, někde na slámě.
0: Takzvaně překotný porod.
1: No nebylo to asi překotný, ale prostě to nějak vyšlo.
0: Nečekaný.
1: To cestování tehdy muselo být příšerný. Tak prostě se stane, že se narodí.
2: Takže jdou do Betléma, nestihnou se ještě sečíst a mezi tím už se teda Ježíš začne rodit a protože cestou není žádný ubytování.
0: Ani porodnice,
2: tak teda se zastaví někde, kde jsou jesličky, jo? Nebo
1: no jesličky, ty tam
2: stáj,
1: asi jako, to má to už je vlastně,
2: nebo...
1: já nevím, jestli je to evropské vynález, ty jesličky, nevím, jestli na Blízkém východě žerou ovce z jesliček.
2: Takže to už je nějaká naše
0: tvor,
2: parafráze.
1: Přemýšlení, ale myslím, že tam řečeno, že ho položila do žlabu, což je asi věrnější ty kultuře než jesličky, a tam ten Ježíšek malej leží.
2: Jo. Leží teda ve žlabu. Dobře.
0: To už zní méně romanticky než v jesličkách. Já si představuju, vždycky vidím ten Betlém, co jsme měli doma jako malý, že tam na něho dýchá oslík a ovečky, aby mu bylo teploučko, má tam dečku, to teda ne, jo?
1: No, myslím, že to tam bylo. Škaredý, smradlavý a nic moc teda.
0: Nic moc.
1: No.
2: Dobře, ale tam se řeší v souvislosti s tím narozením toho Ježíše ještě různé takové další úkazy, které jsou i dneska v té popkultuře vánoční, jako nějaká kometa, kde si co si tři králové a tak dál. Tak pojďme se u toho trochu zastavit.
1: No,
2: tak co ta kometa?
1: Kometa To asi nebyla.
2: A jo.
1: To skoro určitě můžeme říct, že tehdy žádný průběh, průlet, žádný komety nebyl, ale je tam několik astronomických jevů, které by to mohly být.
0: Třeba.
1: Je, třeba v roce 7 zhruba před naším letopočtem byla taková jako konjunkce, což je setkání dvou těles nebeských Jupitera a Saturna, z čehož vzniká něco, co vypadá jako hvězda, ale hvězda to není, to jenom se to světelně nějak propojí, že je to jasnější úkaz na obloze a to mohli pozorovat astrologové v té době a nějaký záznam o tom je z té doby. A pak ještě v roce 2 asi před naším letopočtem taky tam byla nějaká konjunkce, která připomíná hvězdu, takže nějaký tyhle ty události tam byly. Kometa žádná, ta není
2: takže
1: prokázaná, že by tam to vyletěla.
2: Jana Kratochvílová, dlouhá bílá žhnoucí kometa, to je super písnička,
0: je.
2: Tak to nebylo.
1: Ne, byla tam nějaká jasná hvězda,
0: jo.
1: Ale kometa má většinou rychlej průběh a tady i vzhledem k tomu příběhu by to mělo být něco, co vydrží svítit nějakou dobu, protože se tam vyhandrkujou do toho Betléma zdaleka, z východu ještě nějaký jiný lidi, který to zaujme a vydají se na to místo. Kdyby to byla kometa, tak to nestihnou vůbec ani se zbalit, na to, aby někam cestovali.
2: Ale dneska máme všude nalepený teda komety o Vánocích. Tak dobře, takže kometa teda ty tvrdíš,
1: sundat,
2: že ne.
1: Okamžitě.
0: A ty pastýři tam byli, nebyli?
1: Pastýři tam byli.
0: Ten pastýři, a co tam dělali?
1: Ty tam pásli, tak je tam řečeno, že v noci hlídali ty své stáda a že je oslovil anděl, že se stala velká věc.
0: To je vlastně ta písnička, pásli ovce valaši při betlemskom salaši, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.
2: A co to znamená to hajdom, hajdom, tydlidom? No, to mě zajímá, to je jenom takový citoslovce.
1: To hebrejsky to není
2: bez významu.
0: Ale mohla by o tom být nějaká bakalářka, ale pojďme dál.
1: Dobře. Je to sprostý, teda nevím.
2: Takže teda pastýři tam byli, pásli ovečky a anděl jim řekl, že teda se stala velká věc, že tam mají nějak teda jít, jo?
1: Jo, a že oni se teda jsou zvědaví v celku a jdou se podívat na to malýho Ježíše. Ale důležitý je, že jsou to zrovna pastýři a že zrovna oni jsou první, kdo se to doví. Protože pastýři nejsou nějak zvláště jako ceněná vrstva obyvatel, dokonce až na té úrovni, že třeba když byl soud a potřebovali jste tam nějaký svědky, tak jejich svědectví vůbec nebylo braný vážně.
0: Jo.
1: To byly jako by absolutní plebs.
0: Plebs, jo,
1: dost často mezi nimi byli i lidi, kteří měli nějaký jako třeba problémy trošku
0: se
1: zákonem a šli dělat tuhle práci, protože byla taková jako na okraji společnosti. Takže těmhle lidem je zvěstovaná ta dobrá zpráva, že se narodil spasitel zrovna těmhle.
2: Jo, ale to mi trochu připomíná, že na to jsme už naráželi třeba, já nevím, v díle o Kainovi a Abelovi, že jako je tam důraz na to neklást nějakou tu hierarchii na základě nějakých jako vnějších atributů bohatství a tak, a že často právě ti, co zdánlivě jako stojí někde takzvaně v pozadí, nebo jsou takzvaně ti menší, tak ty naopak dostávají nějakou novinu, úkol, nebo...
1: Přesně tak.
0: A já si pomůžu další koledou při mé otázce. Tam jdou ty tři králové. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinčujem vám, štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka, tak co to znamená? Co jsou ty tři králové? Kdo?
1: Tak určitě to nebyly králové, to taky můžeme říct skoro určitě.
2: Kometa nebyla králové.
1: A pravděpodobně nebyly tři.
0: Kde jsme? A jeden měl tmavou pleť?
1: To taky nemůžeme říct. Aha. Přišli z východu a tak jako mohl být trošku, ale jako,
0: přišli,
1: jako na léto byli tak zhruba všichni stejně, že jo. Tak,
0: a proč přišli?
2: A kdo to teda, jako pokud bychom se měli držet nějak víc toho podle tebe faktického výkladu, takže teda
1: faktičtějšího
2: říct. Tak teda nebyli tři, nebyli to králové, tak kdo to
1: asi
2: byl?
1: Asi nebyli tři,
2: a kdo kam přišel?
1: Asi nebyli králové, proč? Ale byli to astrologové, ezoterici, mohli bychom říct, který se zabývali tím, že pozorovali tu oblohu a vykládali si ty úkazy na nebesích nějak a vyložili si to tak, že se stala nějaká významná událost, protože podle astrologie samozřejmě, když se objeví takováhle věc jako veliká konjunkce a svítí to tak šíleně, že si lidi myslí, že je to až kometa, tak to musí mít velkou zářivost, tak to se muselo stát něco významného. No a byli to tedy astrologové, kteří se vypravili za tímhletím ukazem astronomickým, protože jim bylo jasný, že se stalo něco významného.
2: Ale jak věděli, odkud mají kam jít? Tomu nerozumím.
1: No tak ta hvězda vedla podobně jako severka, ukazuje nějakým směrem, můžeš se podle ní orientovat třeba na moři, tak tohle to zřejmě mířilo tímhletím směrem a oni takhle doputovali až do Jeruzaléma.
2: No a to se bavíme o reálných postavách, nebo tam jsme zase někde na půdě toho, že plus minus víme nebo nevíme,
1: Tohle to fakt nemůžeme regulérně jako říct. Stejně jako celý tenhle ten vánoční příběh je něco, co nemůžeme nijak jinak mimo biblicky dokázat. Nemůžeme prostě.
2: No ale když teda ještě zůstaneme u těch třech králů, který teda nebyli králové a nebyli tři, tak oni donesli údajně, podle toho, co si stavíme my v těch takzvaných betlémech třeba doma, nějaký dárky
1: ano.
2: tomu nově narozenému Ježíšovi, tak co mu donesli a proč? Je to až nějaká naše
0: kousadlo?
2: Jako zpětná interpretace toho, co si my přejeme, aby Ježíš dostal, protože se tím máme nějak poučit?
1: No, jako furt je to literatura, na to pamatujme. A Lukáš to napsal moc hezky, symbolicky. Oni přinesou tři dary, proto se teda jako z toho vžilo, že jsou tři, ale to neznamená, že byly tři. Zlato, kadidlo a mirhu.
0: Kadidlo. Hmm.
2: Zlato, kadidlo a mirhu.
1: A všechno to jsou symbolické dárky. Zlato je královský kov, že jo, který má tak nějak podtrhnout tu funkci Ježíše jako krále. Kadidlo je věc na bohoslužby, že jo. To má zdůraznit to, že Ježíš je ten kardinální velekněz prostě, velekněz lidstva. A mirha, to je to, co se používal na pohřeb, na pomazání na ten pohřeb, tak tam je jako symbolizovaná ta smrt, předpověď,
2: ukřižování. A co to je vůbec ta mirha?
1: To je z Pryskyřice taky nějaká.
2: No dobře, a takže se teda narodil, dostal nějaký dárky, pastýři tam byli a tak dál.
1: Zjevili se anděle a,
2: taky.
1: A provolávali slávu boží a tak dále. Takže ta scéna je skutečně taková od toho Lukáše, že trošku vede k tomu, aby to někdo hezky pojednal v křesťanské tradici tím betlémkem a udělal kolem toho tadyhle to celý opentlení.
2: A jak dlouho oni tam jako ulpívali u toho žlabu? My většinou končíme tím ten příběh, že Ježíš se narodí, dostane dárky na zdár. Ale tak tam se muselo něco dít asi potom dál. Takže Ježíš leží ve žlabu.
1: Nutně museli zůstat, ale ta rodina zase v rámci té literatury se ocitne na útěku. To je další podtržení té nejistoty toho, jak to s tím mesiášem vlastně bude. A musí utíct do Egypta, protože Herodes, ten král, který se stal, doufám, že tohle ještě funguje, že Herodes je jako zlej na děti.
0: To se ještě
1: tak,
0: ví.
1: Tak ten,
2: no, nemyslím
1: ten,
2: si úplně.
1: Ten je z té informace, kterou má mimochodem od těch mágů, který se ptá, kde on se vlastně ten král narodil a on nic neví, že jo? Vůbec, oni se jdou samozřejmě zeptat jako ke zdroji, to znamená, myslej si, že ten zdroj je palác v Jeruzalémě, ale Herodes nic neví a znervózní ho to, že by se měl narodit nový král.
2: A Herodes a je kdo, to jenom vysvětlit? Herodes tak je... jsme v říši římský, tam ano. Je nějaký císař.
1: Ale je tam místní samospráva.
2: Místní samospráva.
1: A takže je tam něco jako král, který je podřízený Římu a to je zrovna v tuhle dobu Herodes takzvaný veliký.
2: Mm-hmm.
1: Což je reálná historická postava, ten opravdu žil, víme o něm docela hodně, včetně teda toho, že byl velmi paranoidní, co se týče svého osobního ohrožení, svého osobní kariéry a moci a tak dále.
2: Mm-hmm.
1: Byl až tak paranoidní, že zabil i některý své příbuzný, pak toho litoval, pak se propadal do čím dál větší deprese a skončil fakt velmi blbě. Ale v této fázi ho ten Lukáš jako vykresluje, že je ohrožený tím, že by se narodil nový král a on o tom nic neví, tak se snaží ho nějak vypátrat a pokud možno zabít. A protože neví přesně, kdo by to mohl být, tak rozhodne, že se budou vraždit děti v určitém stáří.
2: Mm-hmm.
0: V jakém stáří?
1: Myslím do 2 let.
0: Jo.
2: Takže
1: vidíme,
2: jako
1: že tam
2: on
1: nějakou dobu zůstali s malinkým Ježíšem. Ale Josef je varován, že tohle to nastane a celou tu rodinku sebere a prchají do Egypta, kde najdou útočiště.
2: A mezi tím oni už se vzali, ten Josef s tou Marií, nebo oni se nikdy teda nevzali?
1: Jejich svatba se tam vůbec neřeší, ale dá se předpokládat, že musela nastat, protože v tehdejší společnosti bylo nemožné, aby si
0: ji...
1: Tím, že mu bylo nakázáno, že nemá rušit ty zásnuby, tak si ji asi normálně vzal, když věděl, že už je těhotná.
2: Jo, ale to se tam taky teda explicitně
1: To není důležitý pro ten příběh. Jde to úprkem dál v tom ději.
2: A pak teda se přesouváme teda zase do Egypta, kam oni uprchli a tam teda Ježíš dospívá, nebo dospívá.
1: No, nedospívá, ještě tam
2: roste.
1: Jako dítě.
2: Roste, je tam jako děcko. A jeho teda táta je tam tesařem, jo?
1: Asi tam něco takového dělá, ale v tom našem kanonickém podání vlastně dál o tom dětství nevíme nic, krom toho, že nějakém čase, když Herodes veliký umře, tak je zase Josefovi sděleno andělem, že se může vrátit. A oni se vrátí do Nazareta a tam už ta rodinka žije. A proto se říká Ježíšo Ježíš z Nazareta, protože je vnímán jako Galilejčan z toho severu, i když se narodil v Betlémě.
2: A to je teda Ježíšovi v tom Nazaretu, mu je teda třeba kolik?
1: To nevíme.
2: To nevíme.
1: Nějak se vrátí ještě jako dítě.
2: A co
1: nevíme
2: tam dělá,
1: to teda, z kanonických evangelií, ale naštěstí pro ty z vás, který to strašně zajímá, tak existuje široká literatura těch evangelií dětství, kde jsou různé vtipné historky o Ježíšovi, když byl malý. Většina z nich jako je dost jako pofidérních, co se týče nějaký věrohodnosti, ale některý jsou vtipný. Já vám třeba přečtu scénku pětiletýho Ježíše ve škole.
0: Jesus, to bude roztomilý.
1: Tak.
0: A to napsal kdo teda?
2: To se neví.
1: To nevím, kdo to napsal, ale jmenuje se to Pseudo Tomášovo evangelium dětství.
2: Pseudo Tomášovo, to zní už hodně relevantně, ten zdroj.
1: Jo, tak je to trošku už jakoby spoiler, jak moc velkou důležitost tomu máte přikládat. A učitel povídá otci Josefovi. Tak pojď, dej mi toho kluka do školy a já ho naučím písmena. Josef vzal Ježíše za ruku a dovedl ho do školy a učitel ho začal vyučovat a napsal mu abecedu. Potom ji začal rozebírat a vykládat a několikrát za sebou přečetl nahlas, co psal. Ale kluk byl pořád sticha a už delší chvíli ho ani neposlouchal. Učitel se rozčílil a dal mu pohlavek. Kluk se bránil a povídá, jak se to chováš? Nestydíš se? To tě mám tady vychovávat. Nebo si snad myslíš, že ty učíš mě? Tahle ta písmena, co mi tady vykládáš, to já přece už dávno znám. A mnozí tě odsoudí. Vždyť ta písmena jsou pro mě jako zvučící kov a řinčící cymbál. Hlasu, který vydávají, není vůbec rozumět, není v nich nic slavného ani moudrého, není v nich síla rozumu ani duše. Potom ten kluk zůstal chvíli sedět a najednou přednesl celou abecedu od písmene A až do písmene T. Potom se na učitele rozlobeně podíval a osopil se na něj. Jak můžeš někoho učit o B, když sám nevíš nic o podstatě A?
0: Aha, ten měl dobré sebevědomí na takové malého kloučka.
2: To teda pětiletej, viď, celkem.
0: Ten landal.
2: Uměl.
1: No, zabil. Jako o tom, jak Ježíš nakládá ty takzvaná evangelia dětství, vyprávějí hodně, proměňuje suché, usušené ryby v živé, jahádá se s Jidášem, který mu kazí zábavu a tak dále. Všeobecně je docela drzí na toho Josefa a tak dále. Ale historickou validitu to má ještě menší než ta evangelia, co máme v Bibli. Ale je to zábavný čtení a už jste poznali i z toho stylu, že to bylo asi taky napsané jako literatura pro pobavení.
0: Není to je vyloženě na dlouhé večery zimní joky. Například, krásná literatura.
2: Když se chcete zasmát s přáteli, tak si můžete
0: plácat
2: přečíst.
0: Se do kolen.
1: Když si někdo stěžuje na své děti, jaký jsou nevychovaný, tak se podívá na evangelia dětství a zjišťuje, jaký je tam podaný ten Ježíš.
0: Já přeskočím k Vánocům. Proč vlastně v souvislosti s Ježíšem něco slavíme, konkrétně Vánoce?
1: Tak myslíš jako teď v postmoderní společnosti,
0: je to tak.
1: Ateizované a tak dále. Já si myslím, že je hezká myšlenka, že ty Vánoce jsou narozeniny a narozeniny má smysl slavit, když
0: Ježíše.
1: Toho člověka znáte.
0: Jo.
1: No, a když ho neznáte, tak to neslavte. A nestresujte se kvůli tomu zbytečně a nedělejte takový vylomeniny, jako že se brutálně uklízí, rodina se zhádá,
0: schánějí
1: se dárky, utrácejí se neadekvátní sumy, lidi se kvůli tomu zadlužou, třeba i to se běžně stává každý Vánoce.
0: To je pravda.
1: Tohle je všechno komplet úplně totálně zbytečný.
0: Mimo.
1: A nedělejte to. Mm-hmm. A Ježíš by si to nepřál, podotýkám.
0: Dobře, takže jeho nározky, pokud ho neuznáváme, teda podle tebe slavit nemáme.
2: Neuznáváme?
1: No, já nechci nikomu nakazovat.
2: Petr, ty jsi říkal, že pokud ho neznáme.
1: Neznáme. Je dobrý ho znát trošku. A protože když jako o něm něco víš a znáš ho, tak máš důvod ho slavit.
0: Dobře.
1: Znám jednu rodinu, mé oblíbené psycholožky, která říká, když jsou to narozeniny, tak k tomu patří dort, tak pečou Ježíšovi dort každý rok a potom spolu snědí.
0: A jak podle tebe k těm Vánocům, respektive k tomu původnímu odkazu, patří takové ty symboly soudobé, jako je ozdobený vánoční stromek, rybka, bramborový salát, etc.?
2: To už jsou všechno nějaké naplaveniny budoucnosti, ne?
1: Ano, můžu tímhle odkázat, úplně udělat cross-promo a odkázat na jeden starší díl Hergotu, který se věnuje především knížce 100 let českých Vánoc a tam je vidět, jak se ty zvyky, celá ta kultura kolem Vánoc vyvíjela v poslední době. A jak je starý bramborový salát.
2: Takže kdyby to zajímalo víc, tak teda 100 let českých
1: rozhodně.
2: Vánoc.
0: Poslední otázka. Jak si mám přebrat to, jaká je message nebo zpráva z toho narození Ježíše pro nás, co jsme třeba ateisty, agnostiky, co slavíme Vánoce s bramborovým salátem a drahými dárky? Co si z toho mám vzít?
1: No, ta základní message je, že Bůh je nám blízko a Bůh je s náma. A Bůh se rozhodl jít mezi lidi. To je jako to zásadní. A tomu buď můžeme věřit nebo ne. A kdo tomu věří, ať to oslaví, a kdo tomu nevěří, ať se nestresuje.
2: To je krásná rada, ať se nestresuje. To je nejlepší rada vždycky. Nestresuj se. To je, podle mě je rada platná, jako když ti někdo řekne, ty jsi smutná, nebuď smutná.
0: To je smutný. Platné jako no, mrtvému zimní.
1: Aspoň u těch Vánoc by to přece mohlo fungovat, ne? Protože jaký důvod máš šílet kolem těch svátků, když ten člověk, kterýho se to týká, pro tebe nic neznamená. Já bych to nepodnikal prostě. Nic z toho.
2: Ale tak nebo i když pro tebe něco znamená, tak naopak asi nevím, jestli by úplně ocenil, že jsi třeba vyluxoval botník.
1: No to ne, to by taky neocenil.
0: Nebo že jsi vzal půjčku.
2: A pak jsi byl vzteklý a hnusný na ostatní. Dobře, tak tolik tedy díl věnovaný Ježíšovi a jeho dětství. V nadcházejícím díle se zaměříme na Ježíšovi typy a triky, respektive na to teda, když byl dospělý a dělal věci. Takzvaně.
0: Je to tak, byl
1: což
0: to crazy. Což bude
1: mnohem zajímavější.
0: Byl to crazy za mě.
2: Určitě, Zuzko. Jasně.
0: Tak jo, naschle.
2: Nazdar.
1: Ahoj.
3: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
2: Buchty.
3: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Starter.
3: Starter.
2: Hitparáda neobjevených.
1: S Martinem Šolcem a Filipem Černým
2: na Rádio Wave.
4: Posloucháte první festivalový speciál letošního off-season starteru Hitparády neobjevených na Rádiu Wave s Filipem Černým.
5: A Martinem Šolcem. Krásný večer.
4: Ahoj. Krásný večer. Ahoj, Filipe. Už je teplo. Festiáky jsou cítit ve vzduchu a spolu s nimi i startéři jména splnícími se kalendáři.
5: Já mám takový svrbění úplně. Vždycky, když se blíží ta festivalová sezóna, tak na jednu stranu se těším, na druhou stranu, když se potom podívám třeba do toho kalendáře, tak mi to trošku i stresuje a nejvíc mě teda dokážou naštvat ty moje oblíbené festivaly, když se překrývají.
4: Ne, to je vůbec nejhorší. To je vůbec nejhorší, když se překrývají. Překrývají se občas i těm kapelám, který od nás jdou, protože ty line-upy jsou skutečně jako nabitý a ty ceny, které můžete vyhrát, když

0: se dozvěděli něco málo o tom, jak se takovej festivalový program vůbec tvoří a co třeba můžou udělat pro to, aby si zvýšili šance, že se v těch line-upech objeví?
1: To jsou otázky, které nám často posíláte i do našeho inboxu starter@rozhlas.cz a třeba na ně dneska najdete odpověď. Pokud nám budete posílat vaše nový tracky, tak je nasadíme znova až v říjnu, když odstartujeme další ročník.
0: Tak a vítáme tu festivalový profesionály. Já bych to vzal po pořadě podle data konání, jo? Takže úplně nejblíž v kalendáři máme budějovický Majáles, a.k.a. ten nejlepší Majáles v Česku samozřejmě. A za něj dorazil dramaturg Josef Barták. Ahoj.
2: Ahoj kluci, děkuji za pozvání.
0: Ahoj, ahoj.
1: Další v pořadí je festival Kamenice v České Kamenici. No a za festival Kamenice jsem dorazila creative bookerka Bára Luci alias bookerka nehudebního programu. Ahoj Báro.
3: Čau, díky moc za pozvání.
0: No a ještě o něco později v kalendáři má místo Povaleč ve Valči a za ten přišla dramaturgyně Roska Hajková. Čau.
4: Ahoj, díky.
0: Ahoj. Tak pojďme si dát takový kolečko, proč je zrovna ten váš festival ten nejlepší? Kdo chce začít?
1: To jsi to odbrzdil rovnou ze začátku. Tak Rosko, pojďme o to, proč je Povaleč ten nejlepší festival a proč by rozhodně měli lidi přijet tam a třeba nejezdit na Kamenici a na budějovický Majáles?
4: A tak já si myslím, že ty věci se nevylučujou, ještě těma datama, že jo. Ale že každý festival má určitě, myslím si, že máme podobné cílovky, ale dává smysl asi jet na nějaký, ke kterému má člověk třeba blízko, nebo nevím, na Povaleč často jezdí lidi, kteří nemají rádi ploty, protože my nemáme ploty a... A je to takový hezký areál.
0: To byl takový low-key dis na meziploty.
4: Ani, to je super zároveň. Podle mě.
1: No ale počkej, jako Českobudějovický Majáles, máte nějaký ploty na Majálesu? Protože já něco tuším s Českou Kamenicí, že by to tam mohlo být podobný jako na Povalči třeba.
2: Máme tam nějaký ploty. Máme tam nějaký
1: okolce. Ajajaj.
2: Ale na Budějovický Majáles by lidi určitě měli přijet, hlavně kvůli tomu, že to je nejlepší Majáles v Budějcích. Mhm. Tohle už je naše...
0: To ponížil trošku ten claim, já jsem říkal v Česku teda.
2: To asi jo, ale hlavně v rámci těch Budějic to je určitě nejlepší, ale co tam máme, to je naše heslo už 23 let. Doufám, že mě teďkon lidi z týmu za to nespraží, že jsem poplet ročník.
1: To doufám, že ne, no a jak je to na festivalu Kamenice? Proč by měli lidi přijet právě tam?
3: Mně první asi, co napadá, je to, že je tam hrozná pohoda. Hmm. Jakože je tam člověk fakt rád a je to takový balans toho, že člověk jako za každou cenu nemusí být ve stanu, pokud nechce, ale může jít, to vlastně městský festival, takže si může vlastně žít trochu každodenní život a bydlet na nějakém ubytku, ale taky může mít i ty fakt trochu špinavý festiákový zážitky, což mi přijde, že je super. A to okolí i to místo je fakt krásný, takže...
1: To zní krásně. Já musím říct, že na všech těchto třech festivalech jsem byl i víckrát ve svém životě a všechny tři festivaly jsou naprosto úžasný. Nevím, jestli Fílo se mnou souhlasíš, ale s každým z těch festivalů mám spojený úžasný vzpomínky a jsem strašně šťastný, že jste se právě takhle spřátelili se startérem. No a hlavně, že berete ty naše jména do vašich line-upů.
0: To je samozřejmě skvělá věc, k tomu se budeme dostávat, kdo vlastně je součástí těch vašich letošních line-upů, ale budeme si taky pouštět hudbu, která samozřejmě bude nějakým způsobem korespondovat s těmi line-upy, ale možná ještě na začátek právě k tomu startéru, my tady máme vítěze toho uplynulého ročníku, nebo ne tady, s námi teď ve studiu, ale víme, kdo vyhrál, jsou to Curtains Please a ti právě taky budou součástí line-upů některých letních festivalů, i těch zmíněných tady dneska, tak pojďme si ještě jednou připomenout ten jejich vítězný track Hearts of Steel a potom se už můžeme pouštět do organizování a taky do zvaní.
1: Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: can't find it.
1: Posloucháte Starter hit parádu neobjevených na rádiu Wave. Tohle byly Curtains Please vítězové letošního ročníku. No a ti si letos zahrajou na spoustě úžasných akcí, třeba právě na budějovickém Milesu nebo na festivalu Kamenice, no a nebo taky na Colors of Ostrava, na Korzu Národní 17. listopadu, no a nebo taky na našich Starter showcasech v létě, který už brzo oznámíme.
2: Ať už budou kdekoliv, to třeba za chvilku, ale myslím si, že ta plejáda těch akcí pro Curtains Please zatím vypadá jako velmi dobře a mě by zajímalo od Rosky a taky od Báry a od Josefa, co vlastně říkali na tu finálovou trojici uplynulého ročníku Startéru a jestli třeba čekají něco specifického, ať už od Tadeuse, od Taigy nebo od Curtains Please na těch festivalových pódiích. Jak byste to vlastně pohledem, ať už jako produkční nebo právě tím dramaturgickým zhodnotili? Klidně může začít třeba Bára, to už si sahá po mikrofonu.
3: Je to tady od
2: za Kamenici.
3: Já teda nejsem úplně hudební dramaturg, ale myslím si, že to bude strašně prýmá. Já se těším, protože jsem ty kapely, žádnou z nich jsem vlastně neviděla naživo. Tak se těším na Curtains Please a už se teda taky hodně těším na koncert Taigy, až se na ně půjdu někam podívat. Takže jako k tomu asi takhle za mě, protože nejsem úplně hudební. A předám tady Josefovi.
1: Jasně. Josefe, jak to máš ty? Viděl jsi třeba Taigy nebo Curtains Please už live? A nebo dáš čistě na naše doporučení, protože s Fílou hrozně hypíme, že jsou backup
4: skvělí. No hele, nějaký dva kluci z rádia Wave mě pozvali do Back Jesus před pár týdnama se na ně podívat. A poctivě jsem odstál všechny tři koncerty, ale aby jsem se vyjádřil k té finálové trojici, tak upřímně můj favorit v ní nebyl. Letos.
2: Ale já zároveň řeknu, že jsem se s Josefem potkal i po tom závěrečném koncertě a nemračil se, jo. Takže podle mě se mu to docela líbilo.
4: Líbilo se mi to dost, ale jako s výsledkem spokojený jsem, jak to dopadlo. Přeju to těm vítězům, přeju to Curtains.
2: Tak to prozradí, kdo byl ten tvůj favorit?
1: No, to teď už musíš.
4: Jako
1: víš.
4: Favorit byly Upground.
1: A já ti rozumím vlastně. Myslím si, že ti rozumíme všichni i z poroty a bylo to těsně, tak bych to řekl skoro. Ale myslím si, že Upground to zvládnou i bez Startéru. Co na to Roska? Rosko, na koho se ty nejvíc těšíš z té Startéří finálové trojice? Teďka koho si vlastně viděla live?
5: Tak já jsem byla v Ježíši taky, takže jsem všechny tři koncerty slyšela a přišlo mi to super na to, že je to podcast neobjevených, tak vypadaly, že už jsou docela objevený. A jako myslím si, že to může být už jenom lepší. A zároveň my jsme třeba Taigy domluvili ještě předtím, než jsme vůbec věděli, že budou ve Startéru. Teď až na poslední chvíli jsme vlastně domluvili Curtains Please. A tady už se sice nemáme, ale po loňském Startéru na Povalčí jsme domluvili Letmo, ve kterým hraje. Takže tam budeme mít v podstatě skoro celou trojici, tak se na to vlastně dost těším a baví mě i to, že se trochu nezávisle vždycky potkáváme, že přesně jak už jste zmiňovali vlastně předem, že spoustu těch kapel, který byste tady měli, tak třeba u nás hrálo dřív nebo právě na tady dalších festivalech hrajou tak nějak různě, tak to mě baví na tom.
2: Takhle, když se bavíme o tom, co si myslíte třeba o té finálové trojici Startéru, tak teď vyjmeme třeba na chvilku Báru, právě protože je tady spíš za produkci. Co je to, co hledáte? A právě když třeba chodíte takzvaně skautovat, když jdete na ty koncerty, tak třeba i jako úměrně k těm vašim konkrétním festivalům a co máte pocit, že ty festivaly potřebují, tak co je to, co vlastně lovíte? Na co si dáváte pozor, když jste na tom koncertě a co vás přiměje třeba po 15 minutách spíš odejít a říct si, tak to ne, možná příští rok.
4: To je zajímavá otázka, hlavně za Mile se to jako docela dost dlouho řešený téma právě tohle, protože lidi, který Mile spořádají, častokrát mají hodně jiný vkus než většina budějovických středoškoláků. Takže my se snažíme vlastně ukazovat něco, co ostatní neznají. Takže pro mě většinou to je nějaká autenticita, nějaká jinakost, ale zároveň si hodně potrpím na dobrý vystupování a na nějakou atraktivitu toho interpreta, ale teď to nemyslím z hlediska vzhledu, ale aby ten interpret byl vlastně nějakým způsobem atraktivní napříč žánrama. To znamená, aby to bylo zajímavý pro člověka, který poslouchá rap, pro člověka, který je spíš punkovej, buď se jsou třeba hodně punkový, ale přitom Majáles si myslím, že až tak jako tomu punku nedává a přesto častokrát potkávám punkáče na koncertech, co jsou na Majálese a o tohle nám docela jde právě, aby ty hudební tělesa byly takhle prostupný.
1: Má to tak i Roska napoval, či hledáš nějakou multižánrovou napojenost a nějakou prostupnost pro posluchačstvo?
5: Tak Povaleč je multižánrovej a zároveň náš kapelní dramaturgický tým má letos 6 členů a máme vždycky velkou tabulku všech různých návrhů na interprety a interpretky a každý z nás si to všechno musí poslechnout, což může být i živá návštěva nějakého koncertu nebo prostě poslouchání ideálně nejenom studiových nahrávek, ale jako snažíme se dbát na to, aby se to líbilo nejenom nám, ale i našemu návštěvnictvu, což za nějakou tu dobu už nevím, jestli máme úplně zmáklý, ale víme, že třeba nemůžeme sázet jenom na úplně neznámý jména ze zahraničí, což jsme jeden rok udělali, ale spíš to tak nějak kombinovat s tím, mít tam nějaký známější jméno, potom spoustu těch vzniklých kapel, ale i přesně nějaký menší zahraniční jména, který vlastně máme pocit na tom festivalu dává smysl mít, protože jsou to kapely, které se většinou přesně líbí nám a lidi je tu třeba tolik neznají, ale tím spíš si můžou na tom festivalu najít nový posluchačstvo.
1: Já musím říct, že dramaturgie Povalče je každý rok krásná, tak k ní gratuluju a stejně tak i jiných festivalů, který tady dneska máme, Kamenice i Budějovického Majálesu. My si pojďme dát další track, dáme si track, který si vybírala ty, Rosko, je to konkrétně jméno z line-upu Povaleče a je to ostatně i soutěžící v letošním startéru Hitparádě neobjevených.
2: Bylo to letos, jo? Možná
1: to letos.
2: No, ale ten startér jako evidentně nepotřebovala vůbec, protože jí stačil jeden týden soutěžení, tady je Karolina Beranová a její Ferryman.

0: Doznívá vazba od Karolíny Beranové a jejího tracku Ferryman. Karolína Beranová se letos ukáže konkrétně na Povalči. No, u Povalče ještě chvíli zůstaneme. Rosko, ty si nakousla, že před vysíláním jste řešili, jaký jméno vybrat mimo mikrofon. Vybrali jste Karolínu Beranovou s tím, že ve startéru ještě nebyla. A to se vám úplně nepovedlo, což ale vůbec nevadí. My jsme rádi, že to aspoň na chvíli byla, ale já se na to ptám úplně z jiného důvodu. Jak velký je vlastně ten festivalový tým Povalče a teď možná nejen ten dramaturgický, ale v jak velký partě to vůbec připravujete?
1: Tak celkový tým má teď už něco kolem třeba 120 členů, což jsou všechno lidi, kteří se na tom podílí dobrovolně a no, na to ještě během festiáku máme brigádníky, takže těsně před festivalem tam bývá třeba 200 lidí klidně, kteří pracují na tom, aby Povaleč na té louce a v zámecké zahradě vzniknul.
0: To je neuvěřitelný, já si vůbec neumím představit, jak se dokážete domluvit. Josefe, jak je to u vás na Majalesu? Máte to podobně? Já vím, že na Majalesu dochází každý rok i k nějaký obměně toho týmu, protože se pořád snažíte, aby to zůstalo zakotvené na té střední a částečně vysoké škole. Tak jak tohle vlastně jako probíhá? Můžeš to taky nastínit?
2: No, hele, teď jsem v rychlosti zkontroloval, kolik máme členů na oficiální skupině a tam je 123 lidí. Ale myslím si, že aktivních nás tam je cca něco přes půlku, to znamená nějakých 70 členů. S tím samozřejmě, že fakt kompletně ten festival zařizujou středoškoláci zadarmo, bez honoráře, včetně prostě stavění stage, zvučení, půjčování techniky, dramaturgie, scenografie. Ale ta obměna, není to úplně každoroční obměna, většinou tam každý člověk vydrží aspoň 3 roky v týmu, což je právě ta střední škola. Občas se stane, že tam teda někdo přesluhuje až do bakaláře jako poslední hudební dramaturgině, ale jak jsme se bavili před chvilkou, tak je potřeba to obměňovat jako z důvodu vkusu třeba, jo. A to se děje teda tak nějak cca jednou za 3 roky a vždycky novej vedoucí každý sekce, ať už je to hudební, scénografie, divadelní, tak tomu nějakou dobu už musí dělat, jo.
0: Jak to má festival Kamenice? Já jsem tady viděl Báru, jak počítá na prstech při tvojí odpovědi.
3: A vešlo se to na jednu ruku. No je nás 5 v tom kórovém týmu, vlastně 5 a 6. A pak samozřejmě během festivalu se to nasčítá. To už pak ten počet je větší, ale my zase k té obměně moc jako nedocházíme, což by mě teda strašně mrzelo, kdyby k ní docházelo, že vlastně to je jedna z nejhezčích částí mýho týdne, když může do Kamenice. Dost velký části kvůli těm lidem, který tam jsou vlastně vždycky stejný. Ale vlastně, co se týče tý jako relevantnosti té dramaturgie, mi to přijde určitě hrozně jako důležitý zůstávat vlastně jako fresh. A myslím si, že v tomhle máme hrozný štěstí, že v týmu máme jak tu složku nějakého jako zavedeného dramaturga, který jako zná nějaký nebo má prokopanou cestu k nějakým jako větším jménům, což je Adam Kaňa. A zároveň jsou tam i ty složky, které se jako věnují opravdu těm jako malým nebo jako by začínajícím kapelám, interpretům. Takže vlastně ten balance je jako super. A všichni se do toho trochu jako můžou kecat, což mi přijde, že je prima.
4: S povídáním o letních festivalech jsme teďka na severu, konkrétně v České Kamenici, což je možná jako dobrý připomenout, protože z těch 3 festivalů je tady Kamenice regulérně ten nejmladší festival. Možná i proto ta obměna jako není na pořadu dne, protože to je 5., 6. ročník teďka v tuhleto chvíli.
3: Já si myslím, že jo. Myslím, že to je 6. ročník.
4: 6. ročník. Dozvídáme se tady o jako různě velkých festivalových týmech, ale teď, kdybyste to nějak jako zobecnili jako čistě organizování festivalu a práce na festivalu, co vám přijde jako úplně nejtěžší na tom dělat festival? Báro, klidně.
3: Já asi nevím.
4: Pro někoho, kdo si to třeba nedokáže úplně představit, kolik té práce je, tak co patří mezi ty největší nepříjemnosti nebo
3: Asi pak jako třeba to doklidit, to mi přijde, že je nejhorší. Jakože člověk už má pocit, že se to všechno jako stalo a má tu euforii a najednou musí jako z toho místa odejít, nedej bože uklízet a vyúčtovat. To jsou taky věci, které mi přijdou strašně jako nezáživný. Tak,
0: Roska významně pokyvuje hlavou při tvojí odpovědi. Je to taky pro tebe, Rosko?
1: Jo, já jsem si vzpomínala na to, jak na Povalči vždycky fakt těsně předtím, než odjíždíme, tak sbíráme vajgly po areálu. Což se teda zásadně zlepšilo od té doby, co jsme začali dávat malý popelničky na infostánku zadarmo, ale stejně se to musí stát. No a taky ještě mě napadlo nejhorší část. Pro mě to, že mi ten festival třeba uteče tak strašně rychle, že mám pocit, že se občas ani jako nestal. Že to člověk dělá celý rok a potom je to fakt tak strašně rychlý, že mě to občas až trochu mrzí.
4: Josefe, ty už to taky děláš nějakou dobu, jsi minimálně druhým rokem jako hlavní dramaturg budějovického Majalesu, tak máš taky vůbec někdy pocit, že jsi na tom festivalu alespoň chvilku jako návštěvník, nebo to nejde stíhat?
2: Hele, pocit, že jsem návštěvník, jsem asi nikdy neměl, nebo no, nenapadá mě takový moment, ale zároveň mě to ani moc nevadí, poněvadž mě baví i ta poloha toho organizátora. A myslím si, že se to úplně nutně nemusí vlastně vylučovat, že to může být stejně vzrušující. Ale hrozně musím s holkama souhlasit, že vlastně nejnáročnější v kontextu jako života člověka, který dělá na festivalu, tak nejnáročnější pro mě vždycky bylo brzo ráno, dopoledne, druhý den, když festival skončil. A já jsem spal třeba 3 hodiny a uklízí se centrum, protože celý Majáles probíhá vlastně v centru města a končí s půlnocí, takže je tam vždycky samozřejmě hrozně bordel a musí se to uklidit. A potom se vždycky jde do restaurace s celým týmem a to je pro mě vždycky nejnáročnější moment. Takhle emočně.
0: Teď jsme naštěstí ještě v té fázi před festivalama, ještě ani jeden z těch festivalů neproběh, což je skvělý, takže se na ně můžeme těšit. To, v jakých termínech se stanou, no a jaký jsou třeba ty největší lákadla, si řekneme po tomhle dalším songu. Tohle je Cringe Prince a The Sound of Pine Trees.
5: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: jestli se cítíš sám, tak zavolej. Možná to zvednu, možná taky ne. Při nejhorším kolnu zpátky main.
1: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave, konkrétně mimosezónní speciál z dramaturgii letních festivalů Povaleč, Kamenice a Českobudějovický Majáles. Tohle byl Cringe Prince a jeho The Sound of Pine Trees, který se ukáže mimo jiné na rádiu Wave stage na festivalu Kamenice. No a my u festivalu Kamenice ještě chvíli zůstaneme. Báro, na jaký jména se můžeme těšit na festivalu Kamenice, kromě Cringe Prince?
2: A taky kdy probíhá, to je důležitý.
1: Kdy probíhá, pojďme si připomenout ty termíny.
3: Teď jsme se tady o tom bavili, že už je to za 3 týdny vlastně, možná trošku víc, ale malem jsem z toho spadla ze židle. Je to vlastně od čtvrtka do soboty vlastně 4. až 6. června. A teď jsem, to byl můj nejdůležitější úkol a jsem ráda, že jsem ho splnila. A v line-upu jsou velký jména, jako třeba Tata Boys, Red Z, Zrní, Bert and Friends, já se těším na Jamesa Cole s Ideou, na Lunetiky. A zároveň je tam, ten line-up je letos hodně československý, což mě teda fakt moc baví, takže se těším i na Billy Barman, na Vojtíka, Fakulta. A další.
2: Přestože tady budou mít nějaký ty jména překryv, tak věřím, že jich není jako příliš, tak pojďme klidně dál. Rosko, nějaký hlavní jména za Povaleč, na který se ty třeba nejvíc těšíš?
4: Tak my jsme teprve s odhalováním programu začali, takže já toho nemůžu moc proříct.
1: A tak můžeš nějak s omylem třeba, jako víš.
4: Tak... Ne, ale tak teď jsme vykopli MC G, což mělo dobrou odezvu a myslím si, že to bude super. A já se hodně těším na Meluzino a na I Do Young, který se toho bude měli a to myslím, že bude skvělý. Potom bude mít polský Vegetable.
2: Vegetable Poland, jo.
1: Vegetable Poland, ano.
2: Výborně zábavná věc.
4: Což, no, na to, jako na to se celý náš ten dramaturgický tým těší hodně. Dokonce bude mít zase projekce kvůli tomu, což myslím, že bude super. Potom bude mít Om Square nebo Lumen třeba. A... No,
1: vidíš, tak na to, že jsi nechtěla prozradit, tak to bylo hodně. Určitě to bude krásný line-up. A ještě nám připomeň termín, prosím tě.
4: Jo, Povaleč bude 6. až 8. srpna, což podle našich výpočtů znamená, že letos by nemělo pršet.
2: Aha.
4: A kdyby náhodou pršelo,
2: je to tak budeme mít... vážení.
4: Ne, ale tak budeme mít pláštěnky, které budou super. Hezky. Takže lidi se vůbec nemají čeho bát a počasí nás neodradí.
1: Pršet určitě nebude, tak doufám, že všechny pláštěnky vyhodíte po festivalu nebo je schováte na další ročník.
2: To by byla škoda vyhodit,
1: to by byla škoda, Martina. Přesně. Josefe, kdy je Českobudějovický Majáles a jaký jsou ty hlavní lákadla?
5: No tak Majáles začíná za 20 dní. Takže...
2: Taky ti hrklo trošku.
5: No, Majáles začíná za 20 dní, takže 31. května až 5. června od neděle do pátku. Teď mě napadl vlastně fun fact, že logo Majálesu je kapka. Aha. Protože nám zatím skoro po každý do nějaký míry pršelo při koncertech.
2: To je vážně jako kvůli tomu s tím spojený, jo?
5: Jo, je to fakt tak.
2: V té vizuální identitě.
5: Jo, jo, jo.
2: Tak to si přivoláváte ale trošku.
5: No, ale letos teda jsme poprvé vybočili trošku mimo květen za dobu existence Majálesu do toho června. No. Tak doufám, že červen bude o něco lepší. Ale co se týče jako nějakých těch nejlepších lákadel, tak já jsem si vypsal, kluci. Jo.
2: No tak pojď.
5: Já osobně se nejvíc těším na Eternity Again. Mhm. Který jsem několikrát chtěl vidět a vždycky jsem mi do toho něco vlezlo, takže jsem si je pozval na Majáles.
1: Tak si možná pojďme pustit a pak nám dokončí zbytek toho line-upu, to je úplně nejlepší. Tohle jsou Eternity Again a jejich písnička Fantasy.

0: I dál posloucháte Starter na rádiu Wave, teď nám doznívají Eternity Again, no a tak trochu jsme touhle písničkou přerušili povídání Josefa Bartáka právě o budějovickém Milesu, ale je to z důvodu, že zmínil tuhletu kapelu jakožto jméno, na které se těší skoro úplně nejvíc z toho letošního programu. Tak Josefe, proč právě na Eternity Again se těšíš a co další patří mezi ty lákadla, co se týká hudebních jmen?
1: Hele, perfektně si mě odhad, no. Eternity Again, na ty se těším kvůli tomu, že já když jsem teď dělal přes zimu přijímačky na vejšku, tak jsem je hodně poslouchal a několikrát se mi stalo, že jsem cestou domů i trošku zaplakal při některých...
0: Já jsem byl taky smutný předtím, než jsem dělal přijímačky, no.
1: No, nakonec to dobře vypadlo teda.
0: No tak gratulujem.
1: A teď teda k tomu zbytku toho line-upu, tak jako headlinera už jsme oznámili Fulcruma, který už se na Milesu jednou představil a musel jsme ho zopakovat, poněvadž podle mě i podle zbytku dramaturgie a i podle ohlasů návštěvníků to byl nejlepší koncert za existenci Milesu.
0: Já tam byl skvělý, ještě tam měl ty velké obrazovky jako a fakt perfektně to sedlo.
1: Potom tam máme Duklu, taky už se na Milesu představila srdcovka Maja týmu. Podařilo se nám ulovit, takhle, už to máme, na webu už to máme jako daný, takže to můžu zmínit, ale ještě jsme to oficiálně na Instagramu neoznámili, podařilo se nám domluvit Mňaulau.
0: Hezky.
1: A také se tam představí úžasná, zajímavá dvojice Media Service, z Bratislavy přijede Punkinson, ukáže se tam třeba i Cringe Prince, který tady před chvilkou hrál, a nebo třeba Cosmetic Institute.
2: To zní všechno krásně. Pojďme se ještě říct, jak vlastně hledat ten balanc mezi těma zavedenýma jménama a mezi těma úplně začínajícíma. Jak se tohle tvoří třeba v rámci Povaleče, Rosko?
3: No, tak my jsme nezávislý festival a nemáme úplně moc peněz, tak... Určitě to hraje nějakou roli.
0: Ale i bohatší festivaly tam mají ty nový jména a to samozřejmě z těch správných důvodů, jo, že ten uchazeč nebo ten návštěvník přijde a objevuje, takže takhle bych to rovnou jako nedával do té finanční roviny, ale samozřejmě chápeme, zároveň vás je tam asi 200 v tom týmu a to je 200 názorů, že jo?
3: Tak. Ne, ale tak na tomhle se přímo, rozhodování se přímo nepodílí celý ten tým. To je právě skupina 6 lidí a jako hraje to nějakou roli eventually, většinou ke konci toho domlouvání programu, ale snažíme se prostě mít nějaký jména, který víme, že tu pozornost už od lidí mají a že lidi klidně přijedou jenom na ně, nebo podle našich aspoň odhadů. A potom vlastně mám pocit, že většina klidně jsou jména, který jsou znatelně menší, když teď jako poslouchám vlastně program Kamenice a Majálesu, protože my, i když pro nás to jsou často interpreti, interpretky, který dlouhodobě chceme a my se na to strašně těšíme, tak jsou to prostě úplně jiný, často jsou to jiný dimenze, než spoustu jiných festiáků.
2: Pojďme si možná jedno z těch men z vašeho line-upu teďka pustit. Tohle jsou Dvě slunce a písnička Klub. Posloucháte Starter na rádiu Wave.
4: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Dohrávají Dvě slunce a Klub, uskupení, které budete mít možnost vidět například na festivalu Povaleč letos v létě. My jsme tady tak trochu načali už předtím debatu ohledně toho, jak vybalancovat ten správný line-up, jak třeba nakombinovat ty známější jména s těmi víc novými, ale co dalšího se vlastně snažíte v rámci toho programu balancovat, protože všichni máte více stagí, určitě se snažíte krom té jako známosti a té atraktivity těch jmen balancovat i nějakou atmosféru. Dokážu si představit, že i tu žánrovost, tak možná jenom krátce za každý z těch festivalů a klidně začněme právě u Rosky, protože teď dohrávají Dvě slunce. Jak cítíš vlastně, že se návštěvník může pohybovat v tom areálu a různě tak objevovat? Já Povaleč vnímám jako místo, kde každý má tu svou oblíbenou stage a tam potom třeba tráví nejvíc času.
1: Tak kromě toho, že Povaleč je hudebně multižánrovej, tak mně přijde hodně skvělý, že kromě toho hudebního programu máme i spoustu zahradního programu a máme třeba divadelní představení, máme filmové projekce, máme třeba klasickou hudbu v kostele místním ve Valči, potom máme Bčkovou elektronickou stage, kterou ještě dělá další tým, máme různý workshopy, diskuze, debaty, nebo máme od loňského roku nový podcastovou stage třeba.
2: Started Life, to mi nedal žádnou Started Life. No, já jsem se vlastně chtěl zeptat, možná je to otázka i na Báru nebo či na Josefa, jak se vlastně tvoří ten nehudební program a proč je zrovna právě Started Life tím nejlepším bodem vašeho doprovodního programu na těch festivalech?
3: Ty jsi mi úplně vzal vítr z plaket, úplně jsem tady s tím chtěla vyrazit. Tak doprovodný program třeba konkrétně u Kamenice je taky o nějakém balancu, jak práce vlastně s tím, co v tom městě je, jaký komunity tam jsou, jaký, dejme tomu, spolky tam fungují. Zároveň pro mě třeba osobně hodně důležitý tam netahat nějaký témata, které tam třeba úplně nejsou aktuální, ale naopak jako pracovat s tím, co se v tom kraji jako takovým děje. A zároveň taky pracovat s různýma jako věkovýma kategoriema, ať už jsou to děti, ať už jsou to vlastně mladí lidi, kteří zároveň, což mi přijde neuvěřitelný, přijedou do Kamenice a připadají se jak na táboře, takže odloží všechno a jdou si zahrát Scrabble a Mrazíka do parku a pak jdou koukat na hodinu do blba, což je úplně
2: to mám nejradši,
3: super. No a co se týče Startéru Live, tak kromě toho, že na ten se všichni hodně těšíme, tak se i hodně těším na to, že v rámci Radio Wave Stage, kterou letos budeme mít na Kamenici, tak bude i live podcast Podhoubí, ve kterém vlastně dneska už i víme, že bude host Vojta Kasič, což je vlastně místní, který je strašně zběhlej v místní komunitě Kamzíků. A v rámci na toho bude na to navázaná i procházka, půjde se na Studenec a budou se hledat Kamzíci.
2: Takže pevnou obuv sebou, prosím vás.
3: Je to tak. Jsou opravdu jako různorodý ty aktivity v rámci festivalu, takže všechno berte sebou, i plavky.
2: To je krásně, já musím letos přijet.
0: Jo, no. Pokud mě rozum nešálí, tak Roska není z Valče, Bára není z České Kamenice, ale u budějovického Majelesu to je hodně specifický, protože drtivá většina těch organizátorů a organizátorek je právě z Budějic. Josef to má určitě podobně. Tak v čem se to potom liší, když to tak trochu děláte jako místní pro místní?
4: Zajímavá otázka.
0: Je tam potom třeba hodně men zastoupených právě jako lokální písničkáři, písničkářky a tak dále?
4: Já teda nejsem z Budí, já jsem z Hluboký nad Vltavou, jo. Ale
0: já jsem řekl drtivá většina.
4: Jo, to si řekl dobře. Ale určitě tady ty věci řešíme hodně. Většinou o tom brainstormujeme vždycky po každém ročníku. Se bavíme o tom, který témata v rámci regionu by bylo dobrý nějakým způsobem nějak v tom programu nadsadit a vždycky tam jsou kapely z Budějic. Jakože to je pro nás nesmírně důležitý, poněvadž takhle, Budějice mají hodně aktivní a pevnou punkovou subkulturu. Mm-hmm. Takže většinou jsou to budějický punkový kapely, kterým dáváme prostor. Častokrát jsou to třeba studentský punkový kapely. Moc jiných studentských kapel jsem v Budějicích ani nezaregistroval. a máme pro ně perfektní místa, který se, máme třeba stage, který se říká Recyklát stage, že tam recyklujeme budějický pankáčský kapely a nejenom pankáčský někdy, takže hodně dáváme prostor, dejme tomu, že to může být taková čtvrtka line-upu.
2: Pojďme si dát ještě jeden track předtím, než se s váma postupně rozloučíme a třeba si řekneme i to, co můžou mladý kapely, který nás poslouchají, udělat pro to, aby si na vašich festivalech zahráli. Posloucháte Starter a tohle je Vojtík a Dětvianský sen.

0: Banger.
1: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave. Tohle byl Vojtík a Dětvianský sen. S náma tady sedí úplně úžasná parta mladých lidí, kteří dělají nádherný festivaly. Je to Rozka za festival Povaleč, Bára za festival Kamenice a Josef za Českobudějovický Majáles. Ještě jednou ahoj. Nám často kapely píšou, jak se můžou na ty vaše festivaly dostat, co proto vlastně můžou udělat. Tak moje otázka zní, má smysl vám psát maily, má smysl vás zvát na koncerty, případně na jiný programy. Jde vlastně nějak dobře napsat mail vám jako dramaturgům? Co máme udělat pro to jako začínající umělci, aby jsme si zahráli u vás na festivalech?
2: Tak my máme na Povalči mail kapely@povaleč.cz, kam každoročně se to mění, ale většinou to bývá do konce ledna. Může kdokoliv poslat název svojí kapely a nějaký odkaz na ukázku svojí tvorby. A tohle přesně my potom zařizujeme do naší tabulky, ve který náš kapelní dramaturgický tým hlasuje. A na těch kapelách, na kterých se jednohlasně shodujeme, tak ty potom oslovujeme s tím, jestli chtějí hrát na festivalu. Zároveň bych ještě, pardon, chtěla dodat, že to je jenom ta část z toho našeho programu, protože třeba teď máme open call na Busker Stage a tam je to podobný. Můžete doteď, pokud máte nějaký akustický set nebo pár písniček, napsat na busker@povaleč.cz do konce května a je to další ze stagí a z našeho zahradního programu, kde často míváme tady ty open cally.
0: A věřím, že třeba i DJská jména nebo divadelníci si přijdou na své, tak to už si třeba dohledejte sami potom na webu Povalče nebo na sociálních sítích. Jak to má festival Kamenice, když někdo zachutí objevit se v České Kamenici na severu, protože zjistí, že to je moc hezký festival, kde je možný hrát na náměstí nebo třeba na nádvoří a na hodně specifických místech, jako třeba bude letošní Radio Wave Stage, ta je na hodně specifickém místě, to se těšte teda. Tak Báro, co můžou udělat?
3: Pokud se nepletu, tak my máme na webu formulář, kam vlastně pošlou a odpovědi na otázky, kterými vlastně potřebujeme pro nějaký základní jako zorientování se v tom, co vlastně to za kapelu, divadlo, jakýkoliv jiný žánr umění je. A paradoxně to zní hrozně neosobně, ale je to jako pro nás strašně jako super forma, jak se k těm informacím jako nějak komplexně dostat. A opravdu se na to koukáme a čteme to, i když to zní jako, že někoho posíláme někam, tak opravdu se jako tomu věnujeme čas, takže za to určitě budeme rádi, když se budou lidi přihlašovat.
0: Josefe, Budějovický Majáles?
4: Hele... Letos jsem vyřídil takových 300 mailů, co nám přišli. A děje se taková zajímavá věc, že nám teda čím dál tím častěji píšou maily kapely z Afriky. Takže nemáme na cesták. Ale jednoznačně to jako smysl má jinak nám psát.
1: Tak jak jsou na jihu České Budějovice, jasně.
4: No jasně. Hele, určitě jako ta proaktivnost má určitě smysl u nás taky. My si jako všechno, co nám přijde do mailu, který máme na webu budějovickýmales.cz, tak všechno si zkontrolujeme, všechno si naposloucháme, ale názorně zajímá, jak ta kapela funguje naživo. To znamená, že vždycky řešíme, aby nám třeba poslali nějaký video z koncertu, stačí fakt minuta toho nejlepšího, co se jim podařilo natočit.
1: No takže posílejte videa z věte naživo. Máme poslední minutu a půl tohohle dílu startéru. Díky, že jste přišli. Každej teďka dostanete 20 vteřin na poslední elevator pitch, proč by lidi měli dorazit na váš konkrétní festival. A vememe to od mojí levice, tak Rozko, 20 vteřin, proč by lidi měli dorazit letos na Povaleč.
2: Tak lidi by měli na Povaleč dorazit letos stejně jako každý jiný rok, protože Povaleč má skvělou atmosféru a má skvělej jak i hudební, tak i zahradní, divadelní, filmový a veškerý jiný program. A je to prostě krásný místo, kde se dá fakt odpočinout a každý si tam může najít to, co zrovna v tu chvíli chce a máme tam klidný místa, máme tam hlasitý Bčko a, no a máme třeba dětskou stage, takže všechny věkové kategorie různých lidí jsou vítaný.
1: To zní skvěle. Povaleč.cz, tam najdete všechny informace. Báro, proč by měli lidi dorazit na festival Kamenice?
3: Protože je to tam skvělý, Kamenice je krásná, všichni si ji zamilujou, co tam neznají, a ty, co to tam znají, tak určitě jedou. A ty, co tam žijou, tak určitě vyjdou ven a dají si s náma buchtu na branči a pak se půjdou podívat na kapely.
0: Teď mám hlad teda.
1: Teď mám, já taky. Festivalkamenice.cz, tam najdete všechny informace. Josefe, co Budějovický Majáles 20 vteřin ti začíná právě teď?
4: No určitě přijďte na Budějovický Majáles, pokud jste z Budějic. Budějovický Majáles se zadarmo. Line-up je podle mě letos fakt povedený. Myslím si, že si všichni přijdou na chuť, nebude tam žádný problém s kelímkama, máme krásný merch.
0: Populista.
4: A podpoříte nezávislou kulturu, a to si myslím, že už samo o sobě stojí za to.
1: To zní krásně.
0: Budějovický Majáles.cz, to je to místo, kde se dozvíte víc informací. My moc děkujeme všem tady přítomným za to, že pozvali na svý hezký festival. Ať se všechno podaří, ať tam hlavně dorazí co nejvíc lidí, ať se nic nepokazí, ať ve zdraví přežijete i třeba to vyučtování a právě ten váš nejméně oblíbený poslední den po konání festivalu. Tak díky moc, děkujeme taky naší finálové trojici za to, že je tak skvělá a ty svoje místa ve festivalových line-upech si zasloužila. No a loučíme se s vámi, uslyšíme se zase za 14 dní v pondělí. Díky, ahoj.
3: Moc děkujem.
2: Díky za pozvání.
4: Díky, mějte se.
1: Ahoj.
5: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme.

0: kroniky. Ve svých skladbách zachycuje každodenní realitu britského života od osobních vzestupů a pádů až po ostré společenské komentáře. Jeho melodický rap a přímočaré texty bývají přirovnávány k tvorbě hudebníků, jako jsou Plan B nebo The Streets. Na jaře 2025 vydal své druhé EP Sunset Behind the Tower Blocks, které podpořil koncerty po Velké Británii i Evropě. Dnešní stage právě začíná.
1: Stage.
2: Stage Radia Wave.
1: Stage Radia Wave. The sunrise sobered me up and I stumbled upon my mates in a minute of lucky passing. The day of the best night, of course they fucking did. Lost in smoke and lasers, this concrete building held me up for a few hours.

Oui, let's fucking have it. Energy crew.

That's better. We're getting ready.

0: for coming. I love you. My name's been Ev. Scratch out. My name's been Elton John. I love you so fucking much. Go on again. I love you.
1: Právě jste slyšeli koncert britského rapera Evie z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag 2026. Dnešní stage je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
2: Stage.
3: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave.

0: můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i

0: 19 hodin na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Děláme vlny.